kláštera krásná vila. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

jim líp. Zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

Vlaštovko, leď rychle a teď, nesu tři zlaté groše, první je můj.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan? Ahoj Ivane, ahoj.
1: Nazdar, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akrát z těstovin.
2: Akrát z těstovin a na tu jsem teď velký machr na fidea.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teď velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to na se naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby se to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám ráda.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A čím mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Je to, myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo. Kde jaký hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru z citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočnout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péct nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert.
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: A nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakaem a normálním kakaem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími

0: Teď si připravíme krém.
1: Tak dáme tam žloutky.
0: K tomu tvarohu.
1: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
0: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
1: Ano.
0: To získá jakou ještě navíc kyselinku a chuť.
1: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
0: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
1: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
0: Tak Ivan válí těsto.
1: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
0: Krásně.
1: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
0: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
1: No právě, až to vychladne.
0: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
1: Budu vstávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
0: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
1: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
0: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
1: fakt,
0: den.
1: Mm-hmm. Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
0: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovirok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byl na třetím místě roku 2025.
1: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No, takže přátelé, dobrou chuť.
0: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
1: No.
0: A to se bude smát.
1: Co bude dělat?
0: Ivan, chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju. Naděnko, to dělali tu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
0: Protože, jo.
1: No, já to já vidím. No, takže Naděnko, držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře. Na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevíde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem, teď je ten nejvyšší čas si asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce, a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až ji budeš mít v ruce, až ji si prohlídneš? Jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct, a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať je lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Reklamu.

0: V rámci oslav desátých narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Ďukanvalinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Ďukanvalinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak je to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to si myslíš ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, si říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem ji znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo
1: na
2: záchodě nebo
1: pánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížil a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na tak, jídlo, nebo ne?
1: Ne,
2: na snídaní.
1: Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme desátý rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No, že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme v celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplně vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl, čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí, otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času, posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku. Tak do toho, držím vám palce a když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostaly?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou to krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Lichtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí

0: špatně fungovat a strysky vytryskovaly do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
1: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
0: Groty, to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
1: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
0: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
1: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
0: Děkuju.
1: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
2: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
1: Kterou část květné zahrady máte nejraději vy?
2: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům, a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
1: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal, přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
1: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kiezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
1: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně vlastně máte rád?
3: Haná je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě snad.

Černým kostelem Avarhana Mi, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž a ten Lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické a přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník, pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně, občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitída ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém? A vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitída ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitída, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezi zubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů. A potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitída způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž by jsme tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát. A potom na ten implantát se dává takový dílek. A na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dásen jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úsměvu.
1: Jak dlouho celý tento proces uzdravení a vlastně i návratu k estetice trval, pane doktore?
2: No, myslím si, že s tou jedničkou jsme si hráli s tím vším hojením určitě třeba 3/4 roku.
1: A jak se dneska rád smějete, že jo, pane Petře?
3: Jo, určitě. V ten moment vlastně, když jsem navštěvoval pana doktora poprvé, já jsem měl opravdu problém, že jsem se nemohl smát, já jsem si musel zakrývat pusu. Vypadalo to opravdu hrozně. V současné době lidi ani nepoznají, který ten implantát nebo ten zub je umělý, takže fantastický.
1: Taky jste to na mě zkusil. Kdybyste teďka mohl panu doktorovi Šmídovi poděkovat, co byste mu řekl?
3: Já bych mu poděkoval, že de facto mi zachránil zuby. Já jsem tam přišel pravděpodobně za minutu 12. A díky jeho práci a vlastně toho, jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, on to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
2: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takovýhleho jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvít kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
1: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
2: Děkuju.
1: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
3: Děkuju.
1: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
2: Já moc děkuju za pozvání.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hlavní cenu festivalu České filmové komedie získal snímek 6 gramů. Na ostravském letišti v Mošnově začaly dny na to. Fotbalisté Pardubice porazili pražské Bohemians. A počasí oblačno, postupně přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek, hezké ráno. Hlavní cenu festivalu České filmové komedie v Novém Městě nad Metují, nazvanou Zlatý prim, získal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Oznámili to večer organizátoři. Sedmidenní akce nabídla 12 soutěžních komedií, setkání s tvůrci a doprovodný program. V Kupidlně začala v těchto dnech oprava městského centra. Rozdělená je na několik etap. Těžká technika tam odstraňuje současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměly obyvatele města výrazně omezit.
2: Nejvýraznější omezení se bude týkat dočasného uzavření vjezdu z Hilmarova náměstí do ulice Tomáše Svobody kvůli úpravě šachty v komunikaci. Přesný termín tohoto opatření radnice včas oznámí. Revitalizace Hilmarova náměstí je jednou z významných investic do veřejného prostoru. Druhá etapa revitalizace bude pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotovo má být do 4 let a celkové náklady se podle radnice mají vyšplhat k 50 milionům korun. Skopidlna Kateřina Kohoutová. Hutová, Český rozhlas.
0: Na ostravském letišti v Mošnově začaly dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků mohly v sobotu poprvé vidět transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
3: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
4: Program dnů na to pokračuje i dnes. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako včera. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli i čtvrtý domácí zápas v novém ročníku Šancaligy. V 9. kole porazili Zbrojovku Brno 2-0. Skóre otevřel v 7. minutě Martin Schubert, který se díky 6. gólu dostal do čela tabulky střelců nejvyšší soutěže.
6: Začal jsem si víc věřit. Tu první sezónu tady jako se s tím tak zžíval s klukama. Myslím si, že i kluci mi víc věří prostě a jsem rád, že jim to může takhle splácet.
0: Artis Brno remizoval s Libercem 0-0, Slovácko s Ostravou 2-2 a Pardubice doma přehrály pražské Bohemians 2-1. Počasí. Na východě Čech dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehaňky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Trutnov Náchod, respektive Trutnov Jaroměř, pozor na nehodu v Choustníkově Hradišti u odbočky na dvůr Králové nad Labem, tam havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné nedělní ráno, úderem 5. hodiny vás začínáme zdravit z Českého rozhlasu Hradec Králové. Po zprávách s Radkem Půlkrápkem už je s vámi i Pavla Kindernajová. Těšila jsem se, že spolu začneme sváteční den nedělní. Ze tmy se začne určitě co nevidět klubat vydařený den a my si budeme přát hlavně, ať nic nebolí a především, ať přicházejí milá překvapení a potěšení, která život dělají krásným. Svátek má dnes Olek, výročí určitě budeme zmiňovat, připomínat. Zpívat nám teď bude kapela Buty, Jana Kratochvílová je připravena a pak už i první reportáž. Dnes o laserových očích vozidla, i tak se říká lidarům, které umí rozlišit překážky na silnici, třeba i na vzdálenost 30 metrů. Uslyšíte, jak vlastně funguje. Hezky se s námi do nového dne probuďte.

0: Auto, které se řídí telefonem, doručovací robotě, ale třeba i studentská formule na elektrický pohon. Nejen to bylo k vidění na sobotním dnu chytré mobility na pražském výstavišti. Největší prostor dostala autonomní vozidla a taky jejich laserové oči. Tak se říká lidarům, díky kterým může řidič přenechat řízení samotnému vozidlu. Ale najdeme je i na klasických autech, protože právě lidary fungují například jako adaptivní tempomat nebo pro udržení auta v pruzích.
1: My stojíme před vozidlem, kde na čelní masce je obdelníček 10x zhruba 7 cm.
2: Ukazuje na nenápadný lidar na jednom z aut Petr Šimoník z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské a Technické univerzity Ostrava.
1: Dost často to vozidlo má dva takové obdelníčky. Jeden je ten samotný lidar a druhý vlastně je jenom estetický prvek, tak aby to vypadalo souměrně. Ale ten lidar poměrně přesně dokáže oskenovat 360 stupňů kolem vozidla.
2: Samoředitelná auta pak takových lidarů potřebují z různých stran minimálně 5. Jsou to vlastně jakési laserové oči vozidla.
3: Je to senzor, který vysílá laserové paprsky do prostoru v několika vrstvách a ty se odrazí od různých objektů, jako třeba v chodci, domy, auta. Spočítáme dobu letu toho paprsku a podle toho dopočítáme vzdálenost. Takže máte 3D mapu okolí auta.
2: Vysvětluje Gábor Ifland ze společnosti Valeo, která lidary pro auta vyrábí a testuje je například na letišti v Milovicích.
3: Teď vidíte, že auto je ve vzdálenosti zhruba 300 metrů a ta třetí generace lidarů je schopná detekovat drobné předměty na silnici, jako třeba ztracená paleta nebo právě ty kužele.
4: Dává zároveň tou informací pokyn autu, co má udělat.
3: Ano, protože každý detekční bod, který vidíte na té obrazovce, to jsou data. Víme přesnou pozici, výšku objektů, dopočítáme rychlost našeho auta vůči tomu objektu, takže ta umělá inteligence dokáže do toho řízení zasáhnout, ať už bržděním nebo jiným manévrem.
2: Většina automobilek využívá podle Petra Šimoníka při vývoji svých autonomních vozidel právě lidary a tak možná překvapí, že ta nejznámější je nepotřebuje.
1: Jde cestou čistě využívání kamer, tím, že na cestách se pohybuje velké množství vozidel amerického výrobce Tesla, tak dochází ke sběru obrovského množství dat a vlastně zvyšování té jistoty rozpoznání těch objektů.
2: Přesto jsou lidary stále používanější a tím klesá i jejich cena. Ještě před pár lety stály 10x víc. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

17 minut po 5. hodině, ulice jsou zatím prázdné, ale pokud někam jedete šťastnou cestu. Před chvílí jsme mluvili o autonomních vozech. Vzpomněla jsem si, že před 2 dny jsem potkala rodinu, kde malý

0: hodně zatažená, odpoledne by se mohl objevit i déšť nebo přehánky. Teplotní maxima nám stoupnou k 19 až 22 stupňům, mělo by být příjemně jako včera. Na horách tedy se teploty budou držet jen kolem 15 stupňů a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: Ještě Jiří Korna, kapela Bugles zazní před zprávami o 17:30 v Českém rozhlase Hradec Králové, ale teď je ten správný čas na spotřebitelský servis. Určitě víte, že mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz je k dispozici nejen pokud potřebujete napsat do písniček od srdce a někoho potěšit, ale můžete ji využít i pokud se chcete poradit s naším spotřebitelským rádcem. Dnes se ptáte na výměnu spotřebiče, kdo by vám měl pomoci s odvozem toho starého, na to právě dnes odpovídá Josef Černý.
1: Paní Míla si u firmy objednala ohřívač vody včetně montáže a předpokládala, že si firma starý ohřívač odveze.

jenže byla odmítnuta, prý ho jejich dodavatel zpátky nevezme a posluchačka tedy neví nyní jak dál. Paní posluchačko, na to, aby firma starý spotřebič odvezla, jste měla právo, ale pokud jste toho nedocílila před zaplacením, bohužel nyní už nic nezmůžete. Nezbývá tedy, než si někoho zjednat, aby ohřívač odvezl do sběrného dvora.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Jaroměři pokračuje vojenské cvičení armády Safeguard. Potrvá do 25. září. Radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Sportovní zázemí v Mladých Bukách je lepší. U základní školy otevřeli multifunkční areál s atletickým oválem. Nachází se tam i několik hřišť. Areál má hostit závody a soustředění pro sportovce z okolí. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav eviduje za 8 měsíců roku přes 10 500 případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. Víc ve zprávách v 6. V Rusku dnes končí třídenní volby do státní dumy, dolní komory parlamentu. Výsledky hlasování budou známé zítra. Mezinárodní pozorovatelé považují volby za zmanipulované. Čeští tenisté si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. A jaké bude počasí? Oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na hlavní trase Jaroměř-Trutnov pozor na nehodu v Choustníkově Hradišti. U odbočky na Dvůr Králové nad Labem tam havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jestli už jste dnes posnídali chlebíček nebo to máte v úmyslu na nějaké oslavě, můžeme si připomenout chlebíčkovou aféru ze září roku 1941. Odbojáři tehdy otrávili novináře, kteří kolaborovali s nacisty. A podezřelým byl přímo ministerský předseda Alois Eliáš. Detaily přidáme v našem vysílání už za chvíli. Na věky zůstává.

0: Kolaboranti se najdou za každého režimu, ale za každého režimu se najdou i odbojáři. Ovšem následující příklad, který uvedeme, je hodně ojedinělý i v tom mezinárodním srovnání. Před 85 lety měl předseda protektorátní vlády Alois Eliáš otrávit skupinu novinářů, kteří otevřeně kolaborovali s nacisty a byli jejich hlásnou troubou. Eliáš vinu nikdy nepřiznal a německý soud ho odsoudil k trestu smrti za jiné činy. Otrava novinářů se ale vžila pod názvem Chlebíčková aféra. Došlo k ní v září roku 1941 a dodnes je považována za jednu z mimořádně neobvyklých odbojových akcí.
1: Ten případ není jasný a nebude jasný asi nikdy, protože když děláte ilegální činnost, tak o tom nemáte zanechávat stopy.
2: Připomíná historik Martin Groman události z 18. září 1941, kdy předseda vlády Alois Eliáš přijal několik protektorátních novinářů a nabídl jim chlebíčky. Ty podle všeho byly otrávené.
1: Takže všechno, co o tom víme, tak je z pozdějších výpovědí, většinou poválečných, což už zase může být ovlivněno tím, kdo z jakého důvodu to vyprávil a co do toho vnesl.
2: Novináři se otrávili z chlebíčků zřejmě botulotoxinem, břišním tyfem a tuberkulózou. Jeden z nich, Karel Lažnovský, zemřel a jeho pohřbu se zúčastnila řada nacistických potentátů. Přímý přenos se zachoval v archivu Českého rozhlasu.
3: Pohřbu se účastní doktor von Gregory, bezprostřední zástupce zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführer generála Heidricha.
2: Premiér a bývalý legionář Alois Eliáš byl v mimořádné situaci. Navenek stál v čele vlády protektorátu Čechy a Morava, současně ale spolupracoval s domácím i zahraničním odbojem.
4: Vlastně předseda vlády, který to takzvaně hraje na obě strany, navíc je pod tlakem těch novinářů, kolaborantských novinářů, že se vláda dostatečně nestaví ke spolupráci a podobně.
2: Dodává historik Michal Stehlík, podle kterého se podobný případ v československých dějinách hledá obtížně.
4: Když se podíváme na to okupační období, tak není tady příklad, kdyby představitelé vlastně té okupační správy zároveň fungovali s odbojem a zároveň směrovali třeba k novinářům.
2: Chlebíčková aféra se odehrála jen několik dnů před příjezdem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Alois Eliáš je zatčen a později popraven za odbojovou činnost. Na Šibenici skončili po válce jako kolaboranti i někteří novináři z chlebíčkové aféry. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Na východě Čech dnes budeme mít oblačnou oblohu, přechodně se může zatáhnout, odpoledne musíme počítat i s deštěm nebo přeháňkami, ale po 8 hodině určitě budeme upřesňovat a za pár minut by měla být i aktualizovaná předpověď, tak uvidíme, jestli se nám něco nezmění. Teplotní maxima zatím tedy hovoří o tom, že teploty se dostanou na 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Alice Springs, její hit Dej mi pusu, příjemná melodie, dohrává, kytarový motiv doznívá. My se od té hudby přesuneme k tradičnímu pohledu na svět kolem nás. Ve studiu už je totiž připraven i náš dnešní komentář, který pro nás napsal publicista Vladimír Burjánek. A dnešní zamyšlení dostalo poněkud tajemný název Dárek skladníkovi. O jaký dárek jde, komu je vlastně určen, co nám tento příběh říká o dnešní době? No určitě se zaposloucháme, slovo má Vladimír Burjánek.
1: V koloběhu života jsme stále něčím překvapováni. Při práci i odpočinku, při nakupování, výchově, sportu i v běžném toku času. A někdy se nestačíme divit. Dám příklad. Od nějakých šmejdů mi přišel e-mail, že od určitého data budou kontroly u řidičů osobních aut požadovat nějaké nástroje na uříznutí záchranných pásů v autě při nehodě. Že mají na skladě ještě poslední kusy těchto nutných pomůcek a je možné si objednat. Samozřejmě jsem to ignoroval. Po nějaké době mi ovšem přišlo další upozornění s tím, že jsem projevil otevřením jejich pošty o výrobek zájem a abych urychleně uhradil předepsanou finanční částku, jinak mě čeká načítání úroku a mnohem větší suma. I tenhle jejich pokus jsem nevyslyšel, ale znovu si uvědomil dávat si značný pozor na internetovou poštu a při sebe menší pochybnosti o obdrženém e-mailu neotvírat. Nebo z jiného soudku. Abych se přiznal, raději kupuji věci v obchodě, kde si můžu všechno prohlédnout, zeptat se a v klidu posoudit. Někdy zcela výjimečně sáhnu po možnosti využít nějakého e-shopu. V internetové nabídce mě zaujal přístroj na odpuzování hmyzu. Vedle ceny výrobku nabízel prodejce ještě navíc nějaké překvapení se sníženou cenou. Ze 200 a něco na lákavých 99 kč. To bych ještě pochopil. Druhá nabídka mě rozesmála i naštvala zároveň. Kávu pro skladníka s cenou 29 korun. Neměl jsem zájem ani o jedno. Problém byl ovšem v tom, že ať jsem se snažil sebevíc, podařilo se mi vymazat jen od nich preventivně označený souhlas na ono překvapení. Na kávu skladníkovi jsem však byl krátký. Nešlo to. Tak jsem nechtěně přispěl k otravě jednoho skladníka kofeinem. Pokud se ovšem o tenhle dárek nedělí s celou firmou.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v deštném můžou navrhovat veřejné projekty. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Filip Salač vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. A počasí oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu by mohlo vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Obyvatelé deštného v Orlických horách můžou navrhovat projekty na zlepšení veřejného prostranství. Vedení obce vyhlásilo první ročník takzvaného participativního rozpočtu. Projekty můžou lidé posílat do 11. října.
2: Návrh může podat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v deštném v Orlických horách. Projekt musí být na obecním pozemku a sloužit lidem bezplatně a po většinu dne. Obec počítá například s návrhy na lavičky, herní prvky nebo nová místa k odpočinku. Návrh je možné podat e-mailem, poštou nebo osobně na obecním úřadě. O vítězných projektech budou lidé hlasovat v listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: V Česku přibývá případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav eviduje od začátku roku do konce srpna přes 10 500 nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to zhruba dvakrát víc.
3: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
4: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
3: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
5: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
3: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: V Náchodě na Masarykově náměstí dnes bude 20 dobrovolníků z 5 evropských zemí vařit speciality. Jde o mladé lidi, kteří na Náchodsku pomáhají ve školách. Tradiční snídaně a oběd s názvem Nebuď snob začne o 10:30. Pokračuje koordinátorka Linda Dvořáková.
6: Jedná se o příležitost setkat se s mladými dobrovolníky z evropských zemí, kteří pomáhají v Déčku a místních školách. Můžete ochutnat jejich oblíbená jídla nebo jídla typická pro jejich zemi.
1: Sport.
0: Filip Salač vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Filipa Salače popolední.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V centru Hradce Králové teď ráno pozor na nehodu na Pražském mostě, kde havarovalo osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné dobré ráno všem, kteří jste s námi. Právě jsme se přehoupli přes 6. hodinu a jedeme dál. Děkujeme, že vstáváte společně s námi a pouštíte si nás k ranní kávě nebo na cestě do práce, možná pár z vás. Co vás v této hodině čeká? Už za malou chvíli vyrazíme virtuálně na silnice s naší řidičskou abecedou. Až do konce září vám v ní každý den přinášíme praktické rady a taky tipy, jak bezpečně zvládnout situace, ve kterých se na cestách nejčastěji chybuje. A před půl sedmou se v Hradeckých minutách naladíme na trochu nostalgickou strunu. Společně si prohlédneme a hlavně přečteme krásné prvorepublikové lázeňské pohlednice. Nahlédneme do vzkazů z času, kdy se nikam nechvátalo a přání k odpočinku se psala ručně. Zůstaňte s námi, přejeme pohodlný start do nového dne.

0: Ano, se nám probouzí za pár minut, za pár desítek minut, lépe řečeno, začne svítat a začnou být živější také určitě silnice, tak si pojďte s námi osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme něco o jízdě v levém pruhu mimo obec. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Pravidlo o povinnosti jezdit mimo obec v pravém jízdním pruhu zná z autoškoly každý. Jenže co dělat v situaci, kdy značky nad silnicí nebo u krajnice v každém pruhu ukazují něco jiného. Když je v pravém pruhu snížená rychlost například na 80 km za hodinu a v levém není. Smí řidič jet v levém pruhu rychleji na prázdné silnici? Jak to je, vysvětluje plukovník Jan Straka.
3: Ta rychlost anebo ta dopravní značka, která je umístěná nad konkrétním jízdním pruhem, tak upravuje provoz v tom konkrétním jízdním pruhu. To znamená, pokud pojedu v levém jízdním pruhu, kde je ta rychlost třeba vyšší, tak samozřejmě tou rychlostí jet můžu.
2: Plukovník Straka současně dodává, jaká jsou rizika.
3: Druhou otázkou je to, že jsem v tu chvíli mimo obec a jsem v levém jízdním pruhu, kde bych být neměl. Tam samozřejmě můžu být odpovědný za nějaký přestupek právě jízdy v levém jízdním pruhu místo v pravém.
2: A mám tedy právo jet v tom levém pruhu?
3: Pakliže jedu v levém pruhu, mám právo, ale dělám jiný přestupek.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: mírný jihozápadní až západní. Srážky do 5 mm, zejména na horách, mohou být ale i až kolem 10 mm. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Za 7 minut bude 6:30, pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a taky okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se spolu s ní věnujeme lázním, do kterých jezdili obyvatelé města, o čemž vypovídají dochované pohlednice. No a dnes si některé z nich s Pavlou Korytenskou přečteme.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte.
2: Dnešním tématem hradeckých minut budou znovu pozdravy z lázní, které dostávali hradečáci za první republiky od členů rodiny, známých, přátel nebo kolegů. Pohlednice se staly vzpomínkou na pobyt v lázních, komentovali nejen dojmy z léčby a účinky lázeňských procedur, ale také zážitky z lázeňského místa, dobovou módu, architekturu nebo společenský život. A co si lidé z lázní psali? Byly to především pozdravy rodině, obyčejná sdělení, dojmy z léčení,

0: zážitky, popisy krajiny nebo také pracovní zprávy. Některé pohlednice byly datovány, u některých bohužel datum neznáme, protože bylo odstraněno s odtrženou známkou. Ale víme, že z Lázní Bohdaneč dostal lékař doktor Karel Pohorecký pracovní žádost. Vážený kolego, již v pondělí zahájíme letošní sezónu. Máte-li nějaké vhodné případy k nám, tak nám je laskavě pošlete. S poklonou mojí a kolego pozdravem vám, váš je veselý. Z Luhačovic přišla 20. září 1926 Fanince Moravcové do Hradce Králové do ulice Rožberské kapličky pohlednice. Milá Faninko, přijedeme na zpáteční cestě do Hradce, tak kdyby ti bylo možno, rádi bychom tě viděli. Poručení uctivé na pány rodiče. Tebe zdraví a líbá Zdena a Láďa. Faninka dostala do Hradce Králové také pohlednici z Lázní Bělohrad. Sedíce u cukráře, vzpomínáme na Hradec a hlavně na vás. S pozdravem Adolf. Z Luhačovic do Předměřic u Hradce Králové přišel pozdrav paní Božence 29. srpna. Milá Boženko, první dojem a po prohlídce lázní asi budu spokojen a přál bych si, abys tu byla se mnou. Zdraví a líbá tvůj František. Srdečný pozdrav z Luhačovic dostala do lékárny u Bílého jednorožce u Hradci Králové také Marie Suková. A zajímavý pozdrav z Poděbrad přišel v 30. letech řídícím učiteli Janu Šafránkovi do nedalekého Josefova. Pozdrav a vzpomínku z výletu autem zasílají vaši František a Josef. A příště Lázeňský Hradec Králové.
1: Hradecké minuty.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a křivd. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Hlavní cenu festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují, nazvanou Zlatý prim, získal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Oznámili to večer organizátoři. Víc k tématu ve zprávách v 7. Senioři v Trutnově budou mít nový domov. V ulici Rudolfa Frimla pro ně vznikla čtyřpodlažní budova. Nabídne 34 lůžek. První klienti se tam mají stěhovat v závěru roku, informuje radnice. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě. Systém už prošel zkouškami. Írán předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Oznámil to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezají. Teherán čeká na odpověď Donalda Trumpa. Házenkáři Brna vypadli v prvním kole evropského poháru. Po úvodní prohře na polubovce Kališe podlehli polskému soupeři i v domácí odvetě 23-25. A jaké bude počasí? Oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přeháněky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V centru Jičína není možné projet, ulicemi Ruská a Poděbradová pokračují tam opravy. Držte se objízdné trasy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Za chvíli už budeme mluvit a zdravit Miloně Čepelku, oslavence. Kdo poslouchal páteční kavárnu, tak ten ví, že nehrající čestný kapitán s náchodníky nepřijel, ale věříme, že poslouchal a ta slova od srdce k němu určitě dorazila. Patřit mu bude i dnešní podvečerní program, ke kterému budeme zvát už za malou chvíli. Hned jak dospívá kapela Olympik a teď i Petr Muk. Hezké nedělní ráno.

0: Příští středu, tedy 23. září, oslaví Miloň Čepelka, český básník, prozaik, textař, herec, scénárista a taky rozhlasový moderátor 90. narozeniny. My jsme velice rádi, že tento rodák z Pohoří u Opočna nikdy v rozhovoru neopomene zmínit milované východní Čechy a taky rozhlas, který má rád a kde natočil řadu krásných pořadů. A tak u příležitosti blížících se narozenin bychom vám taky chtěli jeden z pořadů o Miloni Čepelkovi nabídnout. Natočila ho Lada Klokočníková, která se s Miloněm Čepelkou setkala v jeho pražském bytě.
1: Vy jste mě, pane Čepelko, při našem posledním setkání řekl, že se nebojíte o sobě říci, že jste šťastný člověk. To je nádherné.
2: No, nebojím, protože je to tak, všecko, co jsem chtěl dělat, tak jsem dělal a dokonce ještě stále dělám. Kdo to o sobě může říct. Je mi líto lidí, kteří říkají, že celý život dělali něco, co nechtěli, co jim dokonce bylo protivné. Tak to já o sobě říct naštěstí nemůžu.
1: Je k tomu třeba ta kapička štěstí?
2: Zcela určitě. Kapička a možná, že dokonce velmi veliká kapka, ne-li dokonce celý džber.
1: Je k tomu třeba také dobrých přátel, kteří v době, kdy třeba zase není, úplně nejlépe pomohou?
2: To je úplně samozřejmé. Bez přátel život si představit neumím a taky vím, že moji přátelé mě velmi často podrželi, když jsem to potřeboval. Doufám, že i oni by to též mohli říct o mně.
1: Je někdo konkrétně, koho považujete za svého velkého přítele?
2: No tak je to především kolega a náš pan ředitel Zdeněk Svěrák, se kterým se známe od roku 1954, kdy jsme společně studovali. A pak musím vzpomenout bohužel už zemřelého velkého svého přítele, který mi byl taky za svědka na svatbě a kterého jsem poznal, když jsem nastoupil do Nového Knína jako mladičký učitel, tak to byl tehdy tam zástupce ředitele školy Miloslav Fafejta, se kterým jsme si tak padli do oka, že prostě když jsem pak skončil v Kníně učení, tak pravidelně jsem jezdíval do Knína skoro tak často jako domů do Opočna.
0: Přátelství, radost, velká života, no o těch dalších radostech života nám Milon Čepelka řekne víc po 18. hodině na nedělní vlně Hradce Králové v pořadu To je život.

0: Hezké nedělní ráno, máme přesně 6 hodin 45 minut. Pokud jste stejně jako já vyhlíželi z okna nějakou tu ranní romantiku, možná jste byli zklamaní. Slunce vyšlo 6:39, tedy před přibližně 6 minutami, ale žádná velká barevná divočina na oblaze se nekonala. Oblohu nám zatahuje hustá oblačnost, takže se sice rozednilo, ale venku pořád panuje takovéto šero, ospalé ráno. Sluníčko si dává na čas a drží se schované za mraky.
1: Počasí.
0: Bude to tak v průběhu celého dnešního dne, počítejme s tím, že obloha bude oblačná. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a odpoledne se postupně na většině území našeho Královéhradeckého kraje vyskytne i déšť nebo nějaké přehánky. Později večer bude od severozápadu potom srážek i oblačnosti částečně ubývat. Maxima teplotní 19 až 22 stupňů, na severu kraje chladněji, tam bude 17 stupňů a na horách se teploty budou držet pohybovat okolo 15. Vítr k tomu pouze slabý, takže by nám pocitovou teplotu neměl srážet. Postupně mírný jihozápadní. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž na jedničce.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Prostor. Sport.
1: Máme tady sportovní aktualitu. Fotbalisté Hradce Králové právě dnes nastoupí ve 13 hodin k utkání 9. prvoligového kola proti Teplicím. Hráli jsme s vámi v týdnu o vstupenky, takže věříme, že aréna pod Lízátky bude zaplněna fandícími otroky. Duel bude emotivní především pro záložníka Daniela Trubače, který v teplickém dresu odehrál 233 prvoligových zápasů.
2: Je to specifický utkání pro mě, přenáší to na mě spoustu vzpomínek, které si v sobě do dneška nesu, zároveň se hrozně těším a doufám, že v zápase budeme lepším a vítězným týmem.
3: Doufá 29-letý záložník Trubač, který tak Teplice moc dobře zná a díky tomu může i predikovat, s jakou hrou Severočeši proti hradeckému týmu vyrukují.
2: Poupravili styl hry, přineslo jim to spoustu střelených gólů, ale také hodně branek. Dostávají překvapivě, vypadají lépe do ofenzivy než do defenzivy, což je určitý rozdíl proti těm minulým sezónám.
3: Naráží Daniel Trubač na skutečnost, že jsou Teplice mužstvem s pátou nejhorší obranou v soutěži. Více branek totiž inkasovali pouze Baník Ostrava, Artis Brno, Slovácko a Zlín. Zdobí je ale naopak produktivita. Vždyť jen 4 prvoligové celky dokázaly za 8 kol nasázet víc gólů. A kdo je největší teplickou hrozbou?
2: Určitě se dát pozor na hráče na těch krajích hřiště, protože mají dobrou formu a jsou to šikovní a rychlí hráči. Vys Matěj Radosta, který dostali pozvánku do národního týmu.
3: Daniel Trubač a spolu s ním i celý tým Hradce Králové budou spoléhat na domácí prostředí. Vždyť v Malšovické aréně Východočeši neprohráli posledních 9 ligových utkání. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nejúspěšnější komedií filmového festivalu na Náchodsku je snímek 6 gramů. V Evropě klesá počet případů vloupání do domů a firem. Fotbalisté Pardubic porazili pražské Bohemians. A počasí oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Hlavní cenu festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují získal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon si odnáší Lenka Vlasáková a Ondřej Vetchý, oba za role ve zmiňovaném filmu. Cenu za přínos české komedii získal režisér Jan Hřebejk. Pokračuje mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
2: Dobrá filmová komedie není jenom o tom, jak se zahraje, ale také, kdo ji vede, kdo ji tvoří. A proto jsme se rozhodli počas se vrátit se k tradici oceňování jiných filmových profesí, než je ta herecká. Pan Hřebejk je velká ikona českého filmu a jeho komedie jsou nesmazatelné a zapamatovatelné.
1: Cenu diváků Novoměstský hrnec smíchu získala komedie Pět švestek v režii Jana Sviráka. V soutěži rozhoduje délka smíchu. V Žacléři skončila v minulých dnech oprava suterénu muzea. Město tam nechalo vybudovat kulturní sál. Využití prostorů popisuje pracovnice Vendula Pospíšilová.
3: Budou sloužit široké veřejnosti, takže vlastně veškeré spolky si tam můžou pronajmout od města prostory, pořádat si tam akce, dílny, přednášky a samozřejmě i Městské muzeum Žacléř zde bude provázet různé akce.
1: V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí a firem. Vyplývá to z údajů Eurostatu za období 2014 až 2024. Počet incidentů klesl o 35%.
4: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak menší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Slovácka v této sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V dalších duelech Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0. Zbrojovka Brno prohrála v Mladé Boleslavi 0-2 a Bohemians Praha v Pardubicích 1-2.
0: Počasí.
1: Na východě Čech bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty kolem 20 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Hradce Králové pozor na nehodu na Pražském mostě, kde havarovalo osobní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Příjemnou, ničím nerušenou neděli vám všem. Máme po 7. hodině a s novou hodinou přichází i další porce ranní pohody. Už ve středověkých bylinářích byl hořec neboli encián oslavován pro svou neuvěřitelnou léčivou moc i ikonickou krásu. Mnozí určitě víte, znáte, dnes je tento poklad naší přírody přísně chráněný a letos si dokonce připomínáme rok hořců. Takže za malou chvíli vám řekneme, jak vypadá péče o tuto vzácnou rostlinu přímo v srdci Krkonoš. A nebude chybět samozřejmě ani naše ranní soutěž. Dnes máte vůbec poslední šanci získat vstupenky do cirkusu. Pokud jste v pořadu Šarm poslouchali Ladu Klokočníkovou, tak už víte, jak fascinující rodinný příběh vyprávěli vzdušné akrobatky Vanessa a Sofia Lagronovi. A vidět to jejich umění na vlastní oči, to je prostě zážitek. Takže šance na výhru přijde těsně před 7:30. Držte si telefony blízko. Od mikrofonu vás zdraví Pavla Kindernajová, držím samozřejmě pěsti a přeji nedělní ráno vydařené jednoduše na jedničku.

0: Petr Spálený v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dospíval Míříme za Hořcem. Český svaz ochránců přírody vyhlásil rok 2026 rokem hořců a jejich menších příbuzných hořečků. Cílem je upozornit na tyto krásné rostliny i některé jejich ohrožené druhy a také na možnosti ochrany a údržby míst, která ubývají. Krkonoše navíc mají hořec dokonce ve svém znaku.
1: Roky, které připomínají vždy nějaký konkrétní druh, jednak zviditelňují tu rostlinu nebo toho živočicha, který je zajímavý, zpravedla bývá vzácný.
2: Hradek Drahní ze správy Národního parku.
1: A rok hořců, hořebníků, hořečků si připomínáme v Krkonoších o to raději. Právě hořec, respektive hořebník tolitovitý, je rostlina erbovní pro Krkonošský národní park. Máme ho přes 60 let ve znaku. Je to rostlina poměrně hojná v Krkonoších, to je právě rostlina vysokých sudet. A v pohořích jako Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory není tak vzácné ho najít. Je to poměrně vysoká bylina, kterou každý návštěvník v tyto dny na Krkonoších může najít. Může se potěšit pohledem na ty krásné kvetoucí blankitně modré zvonky. Někteří můžou být překvapeni, když třeba spatří tu bílou variantu.
2: Nebo žlutou. Má správa parku botanici, řekněme, nějaký hořcový program?
1: No nepochybně, protože my hovoříme o hořebníku tolitovitém, ale není to jediný hořec nebo hořeček, které v Krkonoších máme. Hořeček ladní pobaltský, to je kriticky ohrožená bylina.
2: V Krkonoších roste na sluneční stráně nad Svobodou nad Úpou.
1: Je to jedna z několika málo lokalit v Česku, kde tento druh ještě roste. A nám dělá v posledních letech velkou radost. Měli jsme dokonce roky, kdy tam rostlo jenom několik desítek jedinců, ale v loňském roce se podařilo, a to je velký úspěch našeho managementu práce na loukách, že tam rostlo na 4000 jedinců. Slunečná stráň je pro nás velmi cenná botanická lokalita s hospodářem. Vše uspůsobujeme tomu, aby ty vzácné druhy, tam jsou orchideje, suchopíry, teď na podzim tam kvetou tyto hořečky, tak aby vše jsme podřizovali tomu, že se tam těmto druhům bude dařit.
2: Připomeňme, že hořec, všechny jeho varianty a druhy jsou chráněné. A kdyby náhodou jste dokonce přemýšleli o tom, že ne kytici, ale že si odvezete hořec na svou zahrádku, tak upozorní, že tam příliš nepůjde. On má rád hory.
1: No a v neposlední řadě mohlo by to být pro toho trhače finančně značně náročné.
2: Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Je sice teprve ráno, nový den se nám probouzí, ale pokud byste si večer chtěli popovídat, svěřit se nebo se jen tak zamyslet u rozhlasu, určitě si nenechte ujít noční linku. Její téma bude mít k životu nesmírně blízko. Řeč bude o povedených tchýních a taky tchánech. Jak to máte u vás doma? Máte štěstí na milionovou tchýni, která vás bez váhání přijala do rodiny jako vlastní, nebo máte tchána, co je pro vaše děti tím nejlepším dědečkem na světě, nebo naopak zrovna na toho vašeho přesně pasuje nějaký ten drsný lidový vtip. No osobně myslím, že až když se člověk stane tou tchýní nebo tchánem, tak pochopí, jaká je složitost těchto vztahů, když se třeba nenaplní očekávání, která míváme. A přitom všichni moc dobře víme, že jediná cesta je přijmout rozhodnutí dospělých dětí. Příběhy každopádně bývají různé, úsměvné, dojemné i ty, nad kterými člověk jen zakroutí hlavou. Jestli máte nějaký zajímavý, tak určitě se pochlubte po 23. hodině.
1: Počasí.
0: Teploty se nám aktuálně v Královéhradeckém kraji pohybují okolo 10 stupňů Celsia.

Ano, máme nedělní ráno a s ním je naše tradiční bleskovku. Zahrajeme si naposledy o vstupenku pro dvě osoby do cirkusu Prince, který bude v našem krajském městě v Hradci Králové do 27. září v ulici Malšovická u Lízátek. No, máme radost, že chcete vstupenky. Krásně se nám to tady rozblikalo, ale musíte se dovolat samozřejmě jeden z vás a taky správně odpovědět na otázky, na otázku. Jedna bude jenom a myslím, že jednoduchá, z jakého legendárního seriálu sitcomu je tato znělka.

Já myslím, že stačí. Mnozí to máte před očima, radost, která ze seriálu Čišela a celá rodina s běžnými starostmi. Horská dráha byla v úvodní sdělce. Můžu ještě napovědět.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
1: Tady bleskovka, kdo se k nám dovolal jako první a snad i poslední, protože bude vědět odpověď, bude dobré ráno, kdo je s námi?
2: Dobré ráno, tady Lada.
1: Ano, paní Lado, tak co myslíte, jaký sitcom seriál to byl?
2: No, byl to americký a byla to rodina, si myslím, velká rodina.
1: Ano,
2: ale
1: teď jak se jmenoval?
2: No, asi pak něco bylo v rodině, měli hodně dětí.
1: Paní Lado, já bych vám tak přála ty vstupenky do cirkusu, ale toto nemůžu uznat, bohužel. Bohužel. Ale děkuju za tu snahu a že jste to zkusila. Mějte se krásně, naschledanou. Tak druhý z vás ještě se dostane k nám do vysílání, tady už to snad bude bez zaváhání. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den a já si myslím, že to byl seriál Krok za krokem.
1: Ano, ten to byl přesně, Krok za krokem. Ale paní Lada se tak snažila, veďte. Kdo je s námi teď? Vítejte.
3: Jana.
1: Jana, paní Jana. Paní Jano, tak vám to dopadlo. Dopadlo vám to, dvě vstupenky do cirkusu jsou vaše. Byl to Krok za krokem, step by step. Vzpomenete si i na jména postav z tohoto seriálu?
3: Teď zrovna ne, ale znova to opakují.
1: Opakují. Aby to naskočilo, mně to je úplně jasné. Já bych to asi na první dobrou taky nedala, ale když vám to řeknu, tak vám to naskočí. Byl tam Frank, Carol, Kouďák. No a ty ikonické záběry na zábavní park. Je to přesně na den 35 let, kdy měl v roce 1991 v Americe tento příběh o tom, jak se stavební dělník Frank Lambert a kosmetička Carol Fosterová po tajné svatbě na Jamajce rozhodli spojit své rodiny a naskákat se všemi šesti dětmi pod jednu střechu ve městě a žít spolu. Takže 35 let, polokulaté jubileum si připomínáte. Vy jste toho Kouďáka podtrhla, toho máte nejraději z toho seriálu, paní Jano?
3: Tak mě se líbil tak jako člověk, který původem rodina pochází, teď nevím, tady někde je slovanskýho původu a sportovec, judista, myslím, takže no a pak teda ta Carol, krásná, ona, moc hezky.
1: No byla to taková divočina trochu v té početné rodině, ale vás snad čeká klid, paní Jano, který vám přejeme, ať vám zkrátka všechno klapne jako v té naší soutěži. Mějte se krásně, naschledanou.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: 7.30
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Jaroměři pokračuje vojenské cvičení armády Safeguard. Potrvá do 25. září. Radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Sportovní zázemí v Mladých Bukách je lepší. U základní školy otevřeli multifunkční areál s atletickým oválem. Nachází se tam několik hřišť. Areál má hostit závody a soustředění pro sportovce z okolí. V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou. Státní zdravotní ústav eviduje za 8 měsíců roku přes 10 500 případů. Loni za stejné období to byla zhruba polovina. V Rusku dnes končí třídenní volby do státní dumy, dolní komory parlamentu. Výsledky hlasování budou známé zítra. Mezinárodní pozorovatelé považují volby za zmanipulované. Čeští tenisté si zahrají finálový turnaj Davisova poháru pro 8 nejlepších týmů planety. V poslední části kvalifikace porazili Američany v Praze 3-2 na zápasy. A jaké bude počasí? Oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krok za krokem jsme v dobrém ránu připomněli seriál Nezapomenutelný. Paní Jana byla šťastná, že se dovolala, vyhrála, že bude moci vyrazit do cirkusu v Hradci Králové. Ale za malou chvíli ještě jeden nezapomenutelný film taky připomeneme. Červená a zelená Paříž. Nezaměnitelná hudba Jana Tyrsena a taky Audrey Tautou s krátkou ofinou, šibalským úsměvem. No stačí pár vteřin a víte přesně, o kterém filmu je řeč. Amélie z Montmartru vstoupila do českých kin přesně před 35 lety. A my si to s detaily připomeneme za chvíli.

0: Neděle 20. září, 7 hodin 39 minut. Zdravíme vás z Českého rozhlasu Hradec Králové, všude, kde naše ranní vysílání posloucháte. A věříme, že pro to příjemnější probouzení pomůže i Amélie, třeba, protože právě dnes uplynulo i neuvěřitelných 25 let od české premiéry filmu Amélie z Montmartru, velmi oblíbeného filmu. Poetická romance s prvky magického realismu okouzlila diváky po celém světě. Drobná pařížanka, která ráda rozbíjí lžičkou karamelovou krustu, hází žabky a potají mění životy lidí kolem sebe, se stala jednou z nejmilejších filmových hrdinek.
1: Je 29. srpna 1997. Za 48 hodin se osud Amélie Poulenové změní. Ale to ona zatím netuší.
2: Ponořit ruku hluboko do pytle s luštěninami, pozorovat diváky v kině a obecně si všímat drobných detailů, které ostatním unikají. Právě z takových maličkostí poskládal režisér Jean-Pierre Jeunet Amélien barevný svět.
1: Jediný Amélien přítel se jmenuje Vorvaň. Bohužel v této rodině je i červená rybka neurotická a má sebevražedné sklony.
2: Trochu osamělá Amélie, která kvůli domnělé srdeční vadě vyrůstala bez kamarádů, pracuje jako servírka v kavárně na Montmartru. Pozoruje lidi kolem sebe a jednoho dne náhodou objeví ve svém bytě starou krabičku s dětskými poklady předešlého nájemníka.
1: V té chvíli si proto do vše vybaví. Jak vyhrál Federico Bahamón Tour de France v roce 59. A kombiné Tety George.
2: Když mu ji po letech anonymně vrátí a vidí, jakou radost mu tím udělala, rozhodne se, že našla svoje poslání. Začne nenápadně opravovat životy lidí kolem sebe. Dohazuje lásku, trestá protivného zelenáře, posílá zahradního trpaslíka kolem světa a snaží se tím vrátit chuť do života svému otci. Jen se svým vlastním štěstím si neví rady.
3: Konečně pochopil. Odloží lžičku. A zrnka cukru ze stolu se sbírá prstem.
2: Do jejího pečlivě uspořádaného světa totiž vstoupí Nino v podání Matthewa Kasovice. Sbírá pod automaty na fotografie roztrhané a odhozené snímky cizích lidí. Pro Amélie ideální muž. Filmu neodmyslitelně patří také hudba Jana Tiersena. Stejně jako obraz Jeunetovy Paříže, sytě zelený, červený a žlutý. Do hlavní role Jeunet původně hledal jinou herečku. Nakonec jí dostala tehdy 22-letá Audrey Tautou, která podle režiséra působila zároveň nevinně i rozpustile. A Amélie změnila i její život.
4: Vůbec nevím, čím to je, ale je úžasné, že i po tolika letech potkávám lidi, kteří ten film milují, přestože jim třeba bylo jen 5, když měl premiéru a viděli ho až o mnoho let později. Ten film je pořád v povědomí lidí, pořád existuje, pořád žije. A když teď ty záběry vidím, musím se smát, protože už je to strašně dávno. Vrací se mi při nich všechny vzpomínky na natáčení.
2: Vzpomínala Audrey Tautou 10 let po premiéře v jednom ze svých mála rozhovorů. Film měl ve Francii premiéru na jaře roku 2001 a v září dorazil do českých kin. Ještě předtím ho ale viděli návštěvníci festivalu v Karlových Varech, odkud si odvezl křišťálový glóbus. Později získal 4 francouzské Césary a 5 nominací na Oscara. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jestliže nemáte program na dnešní den, tak už jen 7 dní bude na Kuxu Teatrum Mundi Kux 2026, konkrétně do 27. září. Je to ve krytém prostoru, takže vás nepřekvapí ani ten déšť, který je na dnešní den naplánovaný. Budete moci vstoupit do divadla světa, je to loutkový svět Brownových soch, je to svět Šporkovských vášní, je to svět baroka, je to zkrátka váš svět. Budete moci projít panoptikum života v 7 zastaveních a rozhodnout se, na které misce vah vy osobně stojíte. Dobro nebo zlo, víra nebo kacířství, ráj nebo peklo, takové memento mori, nádherný audiovizuální projekt, můžu jen doporučit.
1: Počasí.
0: Jak jsem zmiňovala, dešti se asi nevyhneme, ale bude to až v těch odpoledních hodinách. Imrich Drapák určitě upřesní ještě v našem vysílání po 8. hodině. Ale teď stručně, má být oblačno, během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo. Odpoledne se postupně na většině území vyskytne zmíněný dešť nebo přehánky. Maxima teplotní do 22 stupňů, na horách se teploty budou držet kolem 15. Rozptylové podmínky velmi dobré a biozátěž nám zůstává na jedničce. Takže zaprší, houby porostou ještě víc, ale pamatujme i na tu etiku, o které jsme mluvili s mykoložkou Janou Čapkovou. Když se dívám na sociální sítě, tak nevím, do jaké míry se toho všichni drží, protože ty koše, ty jsou přeplněné houbami. Z lesa bychom si měli podle Jany Čapkové odnášet jenom houby, které hned spotřebujeme. Celý rozhovor s ochránkyní přírody, která houby sbírá, jí fotí, chrání, najdete samozřejmě i na našich webových stránkách.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Vstáváte s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Ceny Františka Filipovského za dabing znají letošní vítěze. O nejlepších dabérech roku 2026 uslyšíte v našich dalších zprávách za 4 minuty.

0: Pátek, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Osm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: V Jičíně mají nově opravenou městskou knihovnu. Herecká asociace vyhlásila držitele cen Františka Filipovského. Čeští tenisté porazili v kvalifikaci Davisova poháru Američany a prošli na finálový turnaj. A počasí oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrápek, hezké ráno. Oprava knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně skončila. Trvala 3 roky, což bylo oproti původnímu plánu o rok víc. Práce zdržely sanace a úpravy sklepa, kde vznikl sklad knih.
5: Jičínu se na stavbu podařilo získat evropskou dotaci, a to ve výši 60 milionů korun. Uvnitř je téměř vše hotové. Objekt je bezbariérový, má výtah a nový sklad knih s pojízdnými regály. Zásadní změny jsou ve východní části budovy v oddělení pro dospělé. Stavbaři tam rozšířili prostory o nástavbu s galerií, čítárnou a přednáškovou místností. Knihovníci navíc mohou využívat i dříve obtížně přístupné podkroví. Z Jičína Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění udělovala v sobotu Herecká asociace tradičně v Přelouči. Regina Řandová cenu získala za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long. V Náchodě na Masarykově náměstí dnes bude 20 dobrovolníků z 5 evropských zemí vařit speciality. Jde o mladé lidi, kteří na Náchodsku pomáhají ve školách. Tradiční snídaně a oběd s názvem Nebuď snob začne o 10:30, říká koordinátorka akce Linda Dvořáková.
6: Jedná se o příležitost setkat se s mladými dobrovolníky z evropských zemí, kteří pomáhají v Déčku a místních školách. Můžete ochutnat jejich oblíbená jídla nebo jídla typická pro jejich zemi.
0: Sport.
4: Čeští tenisté si v listopadu zahrají finálový turnaj Davisova poháru. Američany porazili 3-2 na zápasy. V tom klíčovém Jiří Lehečka zdolal Tijena 6-3-7-5. Po zisku rozhodujícího bodu si nemohl vynachválit podporu diváků.
7: Jsem strašně šťastný za to, jak ta hala vydržela být plná do poslední chvilky. To je prostě něco, čeho si strašně moc vážím. Myslím si, že si zatím nikdo z nás ještě neuvědomujeme úplně tu vážnost té situace, tu podporu, velikost té podpory, kterou jsme tady prostě dostali. To si myslím, že byly přesně ty důvody, proč jsme tady chtěli hrát a proč to taky dopadlo tak, jak to dopadlo.
0: Počasí.
4: Na východě Čech dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne čekáme déšť nebo přehánky. Teploty mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Příjemné nedělní ráno, vítejte u poslední hodiny našeho ranního vysílání pro dnešní den. Máme radost, že ji strávíte právě s námi. Už za chvíli pro vás máme jeden opravdu mimořádný příběh. Do muzea a galerie Orlických hor totiž dorazil balík až z dalekých Spojených států a ukrýval neobyčejný poklad. Vzácný vojenský vak, který téměř 100 let putoval po světě, aby se nakonec vrátil přesně tam, kde celý jeho příběh kdysi začal. Takže určitě zůstaňte s námi, podrobnosti nabídneme v reportáži. A myslíme samozřejmě i na vaše nedělní plány, takže určitě vás zajímá, jak to bude s tím počasím a kdy budeme potřebovat deštníky. Proto se během hodiny spojíme s meteorologem Imrichem Drapákem, který nám řekne ty detaily, kdy přesně k nám na východ Čech dorazí první přehánky.

0: Kapela Rangers také patří určitě k oblíbeným v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, i když nevím, jestli překonají Lucí Bílou. Včera jste mnozí poslouchali hvězdné návraty, které právě jí byly věnovány, a pak jste následně i reagovali, že vás nejen ten její zpěv, ale taky humor velmi bavil, což je určitě pochopitelné. Dnes po 16. hodině bude o životě mluvit Daniela Kolářová, takže určitě to bude také velmi pěkné. Ale teď už slibovaný příběh neobyčejného vaku z Rychnova nad Kněžnou. Prošel válkou, dorazil na Bleší trh, odcestoval za oceán a teď je zpátky na počátku svého téměř stoletého putování. Do muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se vrátil opravdu cenný vojenský vak československého legionáře a taky vojenského důstojníka Františka Kynicha. Před stolety ho na Bleším trhu v Buštěhradu koupil americký sběratel a téměř 20 let ho měl doma, než na něm objevil Kynichovo jméno a poslal ho zpět do Rychnovského muzea. Historici teď zkoumají jeho příběh.
1: Tak, takže odstraníme balicí papír a tady je ten samotný vak.
2: Vojenský vak, který po desítkách let putování skončil zpátky v Rychnově nad Kněžnou. Historik muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl teď zkoumá, co všechno se z něj dá vyčíst.
3: Tady jsou vlastně dvě vnitřní kapsy a zde je vlastně podpis Františka Kynicha nebo jeho vlastně označení. Piskynich František Rychnov nad Kněžnou.
2: Podpis je jedním z vodítek, podle kterých historik skládá příběh vojenského vaku. Ten patřil československému majorovi Františku Kynichovi.
3: Takže s největší pravděpodobností ho používal i při službě tady v Rychnově nad Kněžnou, když byl velitelem vlastně obrany hraničního úseku.
2: Kynich si podle historiků vzal vak sebou i do německého vězení.
3: Máme tady vlastně označení dvoje z německé věznice v Grafentoně.
2: Dokládají to dvě razítka na jeho povrchu.
3: Ale vzhledem k tomu, že na těch razítkách jsou dvě různá písma a ta věznice je označována trošku jinak, tak můžeme uvažovat o tom, že navštívil tuto věznici dvakrát, ale je to pouze hypotéza, která zatím čeká na ověření.
2: Jeho osobní předmět se teď po desítkách let vrátil zpátky do podhůří Orlických hor. Přicestoval ze Spojených států amerických. Dale Bessel z americké Alabamy ho před lety koupil na Bleším trhu v Buštěhradu. Pak ho nechal téměř 20 let doma. Vysvětluje ředitel muzea Tomáš Zelenka.
4: A vlastně až nyní po 20 letech ten vak otevřel, podíval se dovnitř, začal ho více zkoumat a objevil tam právě ten přípis, že ten vak by měl být věnovaný majoru Kynichovi.
2: Začal proto pátrat po Kynichovi. Narazil i na informace o pamětní desce a muzeum oslovil s nabídkou, že vak věnuje do jeho sbírek. Vak teď čeká konzervátorské ošetření a potom skončí v depozitáři. Muzeum ho ale chce v budoucnu také vystavit.
4: Poměrně hezky ilustruje podstatnou část života majora Kynicha, protože ten vak byl jeho souputníkem v době, kdy působil v československé armádě, ale neopustil ho ani v době druhé světové války a nakonec s ním putoval právě i do toho zajateckého tábora.
2: Příběh vaku ale ještě není uzavřený. Historici teď budou dál pátrat po tom, co znamenají dvě různě provedená razítka německé věznice a co všechno může osobní předmět Františka Kynicha ještě prozradit. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Rychnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ano, už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem. Službu má dnes meteorolog Imrich Drapák. Krásné ráno, pane Drapáko.
2: Pěkné ráno.
1: No trošku se nám to tam kaboní od časného rána. Asi to tak bude vypadat v průběhu celého dne.
2: Přesně tak, už začíná ovlivňovat oblačnost studené fronty, která by nás od polních hodinách měla začít přecházet, takže musíme počítat spíše s velkou oblačností. Odpoledne postupně se k tomu potom přidá na většině území déšť nebo přehánky, zatím to vypadá nějaká ta 16. 17. hodina. Později potom večer a v noci potom od západu budou postupně ty srážky ubývat, i oblačnost bude ubývat. Teploty dneska 19 až 22 stupňů, ale na severu krajinou kolem 17. A vítr postupně mírný, jeho západní až západní 3 až 7 metrů za sekundu, se bude potom na té frontě měnit večer na severozápadní. Rostové podmínky ale budou velmi dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
1: Zůstává nám to na jedničce, no 16. 17. hodina, tedy víme přesný čas, kdy budeme asi vytahovat ty deštníky. Nemůže být každý den posvícení jako včera. Včera to bylo luxusní, ale...
2: Ano.
1: Já myslím, že pořadatelé měli velkou radost, protože těch akcí i na východě Čech v našem Královéhradeckém kraji bylo nespočet, tak dnes to může být i v podobě toho odpočinku. Jak to bude vypadat dál, pane Drapáku, v průběhu toho týdne?
2: Za tou studenou frontou se nám ochladí. V noci teda ubývání postupně oblačnosti i srážek 10 až 7, ty minimální teploty při slabším větru může být až 5 stupňů a zítra už chladněji 13 až 16 stupňů. V počátku malá oblačnost, ale postupně nám začne běhat naskakopat kupovitá oblačnost převážně velká s četnými přehánkami. Později večer potom bude srážek oblačnosti ubývat. To chladnější počasí zatím vypadá do středy, že by mělo být. Od čtvrtka potom by se nám začalo opět nějak oteplovat.
1: Ještě nějaké bobíle. To vidíte tam?
2: No, vypadá to, že by ten příští týden mohl být trošku teplejší, že jsme opravdu na teplotový mohl dostal i na 20 stupňů a bude tam i slunečněji, takže snad
1: no
2: ještě nějaká šance je.
1: Dobré zprávy pro nás má Imrich Drapák. Děkujeme za ně a dnes tedy mezi tou 16. 17. ale čekáme i na tu závlahu. Krásnou neděli.
2: Mám taky krásnou neděli, naslyšenou.
0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný, zdravý. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
2: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
1: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě největší Čech obsadil 72. místo.
3: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
1: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
4: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
5: Když jsem jí tam dával, tak byla živá.
6: Výborně, tak vy dva už se znáte.
1: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
7: Bojčík, Hlaváč, backhand, go!
1: Dvojná

0: Ozo, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hlavní cenu festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metují, nazvanou Zlatý prim, získal snímek 6 gramů. Oznámili to večer organizátoři. Sedmidenní akce nabídla 12 soutěžních komedií, setkání s tvůrci a doprovodný program. Senioři v Trutnově budou mít nový domov. V ulici Rudolfa Frimla pro ně vznikla 4podlažní budova. Nabídne 34 lůžek. První klienti se tam mají stěhovat v závěru roku, informuje radnice. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě. Systém už prošel zkouškami. Írán předložil Spojeným státům nové podmínky pro obnovení jednání o ukončení války. Oznámil to šéf iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsen Rezají. Teherán čeká na odpověď Donalda Trumpa. Házenkáři Brna vypadli v prvním kole evropského poháru. Po úvodní prohře na polubovce Kališe podlehli polskému soupeři i v domácí odvetě 23-25. A jaké bude počasí? Oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Za malou chvíli už otevřeme jazykovou rubriku s Dagmar Magincovou a dnes si posvítíme na slovo plnohodnotný. Upřímně, přemýšleli jste někdy nad tím, co to vlastně znamená, že by byl člověk plný hodnoty, jako dobře naplněná jitrnice, nebo je to slovo, které prostě jen zní tak odborně, až se stalo plnohodnotným králem všech úředních dotazníků. Není nakonec lepší být prostě skvělý než plnohodnotný? No, určitě jste taky zvědaví, co nového se o kráse naší mateřštiny zase dozvíme. Za 6,5 minuty tady bude naše Hezky česky.

0: 8 hodin 39 minut, teď už vám nabízíme další vydání naší jazykové rubriky. Slovo dostane královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová a Zdeněk Novák se svými otázkami. A dnešní díl bude, jak jsem už předeslala, plnohodnotný.
1: Hezky česky.
2: Dnes jste přišla do Hezky česky se slovem plnohodnotný. Tak, to je věc názoru, co je a není plnohodnotné, ale v poslední době se hodně objevuje spojení plnohodnotná válka, plnohodnotná invaze.
3: Já mám pocit, média to rozšířila, když přišla ta ruská invaze na Ukrajinu v roce 22 a začalo to být pojímáno jako vlastně neutrální popis toho, že to není anexe na jedno místo, ale kompletní na celý, v plném rozsahu. A já si nemůžu pomoct, ale já pořád cítím to přídavné jméno plnohodnotný, jako hodnotící, jako ano, něco kladného.
2: Je to tak, protože je to hodnota a hodnota znamená
3: něco dobrého.
2: Něco dobrého, něco plusového.
3: Tak, to slovo od jakživa se tu používalo třeba ve spojeních. Plnohodnotný zdroj, plnohodnotné dílo, zkrátka něco, co má plnou hodnotu, je to dostatečně kvalitní. Ale je fakt, že se to ujalo jako nehodnotící slovo.
2: No a kdybychom chtěli postupovat správně, tak jaké synonymum správné byste našla?
3: No tak já používám válka v plném rozsahu, případně ten původní překlad, řekněme, protože původně je to z angličtiny, ale do ruštiny a myslím si, že z té ruštiny do češtiny to přišlo. A v té angličtině full scale a pokud šlo o full scale war, tak se to překládalo jako totální válka.
0: Není použití slova plnohodnotný, tedy jako použití, jsme zase o něco moudřejší. Pokud by vás něco zarazilo, zaujalo, určitě budeme rádi, když nám také dáte vědět. Připomínám naši adresu, kdo vůbec nemá připojení k internetu a nemůže nás nijak kontaktovat, tak stále je funkční samozřejmě i ta písemná adresa Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové. Dopisy sem tam nějaké ještě pravdoucí přicházejí, ale častější je to mailové spojení adresa studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Jsme Český rozhlas Hradec Králové, sledujeme pro vás dění ve východočeských městech a naší pozornosti samozřejmě neunikl ani Trutnov, město, které je s pověstí o drakovi spjaté už od pradávna. Pokud jste dnes už procházeli okolo staré radnice a vzhlédli vzhůru, tak určitě jste si všimli, že bájné stvoření už na svém místě nevisí. Je to tak, trutnovský drak byl včera z věže úspěšně snesen. S koncem letní sezóny se totiž tradičně ukládá k zimnímu spánku. Podzimní tradici má pod palcem spolek Trutnov město draka. Každé září tak tento krásný kovový symbol město opouští na své letní stanoviště, kde zhlížel na náměstí už od květnových dračích slavností. Putuje tedy do bezpečí své zimní sluje. Loučení nebylo jen tak pro nic za nic. Na Krakonošově náměstí se při té příležitosti sešli lidé. Pro děti byl připravený zábavný program. Hrála živá hudba, vládla tam sousedská atmosféra. Teď už tedy drak odpočívá v temnotě, bude čerpat síly zase na to příští jaro, kdy se v plné parádě vrátí na své místo. Krkonošský deník má z akce krásné video. Kdo by se chtěl podívat, v tom videu je i vidět, že akci si trutnovští nenechali ujít. Počasí. Sundání draka je předzvěstí toho ochlazování, které přijde po studené frontě, která přes naše území i přes Královéhradecký kraj bude přicházet právě dnes, bude to v těch odpoledních hodinách. Počítejte s tím, že už teď obloha obločná, během dne čekáme od severozápadu přechodně zataženo a odpoledne se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Déšť by měl přijít mezi 16. a 17. hodinou, ten čas říkám spíše pro zajímavost, protože ono to nebude takové, že bychom museli něco uklízet. Bude to jen mírné do 5 mm v nižších polohách, takže mnozí se obejdete i bez toho zmiňovaného deštníku. Na horách tam to bude silnější, tam by mohlo spadnout až 10 mm. Teploty ještě dnes v těch nižších polohách před frontou do 22 stupňů Celsia, ale pak už nastane to zmiňované ochlazení a až do středy musíme počítat s tím, že ty teploty klesnou až o 7 stupňů a v maximech se budou pohybovat jen kolem 15 stupňů.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

Je to tady 9. hodina, se nám přiblížila, ráno se nám přehoupne do dopoledního času a já bych ještě ráda pozdravila všechny zemědělce, kteří nás v hojné míře poslouchají a kterým patřila i nejedna sobotní akce. Včerejší dožínky nabídly spoustu krásných setkání a bylo skvělé slyšet, jak moc rozhlasové vysílání na polích i v těch farmářských podnicích rezonuje. Třeba pan Mervart, jen co viděl rozhlasový mikrofon, tak s úsměvem reagoval: my vás posloucháme všichni v podniku, pozdravujte všechny v rádiu. Tak tento vzkaz teď letí do světa. Spousta posluchačů do vysílání nikdy nezavolá ani nenapíše, ale při tom osobním setkání pak zaznívá to známé: jasně, že posloucháme, jste přeci rádio našeho kraje. Pro celou rozhlasovou redakci je to ta nejhezčí odměna. Tak pokud by však přeci jen byla chuť dát o sobě vědět i přes ten mikrofon, tak šance tady dnes bude samozřejmě i po té 12. případně po 17. hodině. Ale ještě než dojde na písničkovou hudbu, ale i pravidelné nedělní pořady, nabídneme po zprávách samozřejmě zálety, ve kterých si dnes bude Alena Zárybnická povídat s psovodem Horské služby České republiky Pavlem Smejkalem. Bude to neobyčejně zajímavé povídání, tak s námi určitě zůstaňte. Pohodový víkendový čas a neděli podle vašich představ přeje Pavla Kindernajová. Mějte se hezky. Thank you.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Kopidlně revitalizují centrum města. Vláda má zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Fotbalisty Hradce Králové čeká ligové utkání s Teplicemi. A počasí oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlhrábek, hezké dopoledne. V Kopidlně začala v těchto dnech oprava městského centra. Rozdělená je na několik etap. Těžká technika tam odstraňuje současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměly obyvatele města výrazně omezit.
2: Nejvýraznější omezení se bude týkat dočasného uzavření vjezdu z Hilmarova náměstí do ulice Tomáše Svobody kvůli úpravě šachty v komunikaci. Přesný termín tohoto opatření radnice včas oznámí. Revitalizace Hilmarova náměstí je jednou z významných investic do veřejného prostoru. Druhá etapa revitalizace bude pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotovo má být do 4 let a celkové náklady se podle radnice mají vyšplhat k 50 milionům korun. Kohoutová, Český rozhlas.
0: Studenti středních škol v našem regionu, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce, opět získají podporu. Kraj otvírá společně s Institutem pro vzdělávání a inovace druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti můžou získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října. Vláda má zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Ministerstvem financí navržený schodek 389 miliard korun zřejmě klesne o jednotky miliard. V týdnu to řekl předseda motoristů Petr Macinka. Zároveň odmítl, že by Česko nesplnilo 2% závazek vůči NATO na výdaje na obranu, jak dříve zmiňoval předseda SPD Tomio Okamura. Podle předsedy opoziční ODS Martina Kupky koalice rozhoduje o rozpočtu chaoticky.
3: Koaliční partneři Andreje Babiše říkali, jak ho sníží o desítky miliard korun, tak jsme se dozvěděli, že to budou jenom jednotky. Navíc je jasné, že přes všechny sliby vlády, že bude držet schodek pod 3% vůči HDP, tak nakonec tenhle slib porušila.
0: Návrh státního rozpočtu na příští rok musí vláda doručit do sněmovny do konce září. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve 13 hodin k utkání 9. ligového kola proti Teplicím. Duel bude emotivní hlavně pro záložníka Daniela Trubače, který v teplickém dresu odehrál přes 200 prvoligových zápasů.
4: Je to specifické utkání pro mě, přenáší to na mě spoustu vzpomínek, které si v sobě do dneška nesu. Zároveň se hrozně těším a doufám, že v zápase budeme lepším a vítězným týmem.
1: Počasí.
0: Na východě Čech dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne čekáme déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11. Práce potrvají do prosince. Tolik informace ze silnic.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Co to zálety? Od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsme zase po nějaké době mimo rozhlasové studio na ústředí horské služby v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně. Letos je to totiž přesně 60 let od okamžiku, kdy na horách pomáhají záchranářům i jejich čtyřnozí parťáci. Co všechno se psi musí naučit, jak dlouho výcvik trvá, kde je pes nenahraditelný a jaké rasy jsou pro hory nejvhodnější? Témata pro Pavla Smejkala, kynologa a místopředsedu správní rady horské služby. Ptát se budu na technologie, které při práci v terénu pomáhají a připomeneme si i příběhy, ve kterých hráli psi kynologů horské služby hlavní roli. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Pavel Smejkal se narodil ve Vrchlabí, vyrůstal ve Špindlerově Mlýně a žije ve Strážném. V roce 1994 podal přihlášku k horské. Stal se čekatelem, pak dobrovolným členem, sezónním zaměstnancem byl od roku 2001 a po dalších 6 letech se stal zaměstnancem na plný úvazek. Jeho prvním pejskem byla Fenka Bára. Pak jsem ho potkával s německým ovčákem Klasem a dnes má chodského psa jménem Raf. Tak moc děkuji, Pavle, že jsi přijal moje pozvání do Záletu, že jsme tě mohli navštívit a jenom předesílám, že se známe roky, tak si budeme i v rozhlasovém rozhovoru tykat, pokud nemáš nic proti. Děkuji.
1: Nemám nic proti, děkuji za pozvání.
0: Pamatuješ si na den, kdy jsi z prvního pejska štěně Báru přinesl domů?
1: Jo, pamatuju. V té době to ještě nebyl pes záchranářský, i když už když jsme ho pořizovali, tak jsme přemýšleli, že z něj záchranářský pes bude. Pořídili jsme si psa v té době půlročního. Původně jsme si jeli pro štěňátko, ale chovatelka tam měla z předchozího vrhu psa, který nás velmi zaujal, tak jsme si ho odvezli domů.
0: Což asi není úplně standardní, protože běžně se štěňata berou od schovných stanic někdy v 6 týdnech, nebo jaká je ta obvyklost?
1: Jo, je to tak, v těch 6 týdnech.
0: Kdybychom si teď spolu s našimi posluchači chtěli Báru představit, ona nebyla typickým plemenem, které běžně slouží v rámci horské služby.
1: Je to plemeno Chesapeake Bay Retriever, který se používá spíš pro myslivost, ale na záchranařinu je to pes vhodný.
0: Četla jsem právě, že říká se jim Chesapeake, správně?
1: Ano.
0: Že Chesapeake jsou samostatný, statečný, houževnatí, ale samostatně přemýšlející psy. Je to důležité pro práci vlastně v rámci horské služby, ať už budeme mluvit za chvíli o plošném vyhledávání nebo o lavinách?
1: Určitě je to s výhodou. Mně aspoň to velmi vyhovuje, protože když ten pes umí sám se rozhodnout a vyřešit situaci, tak je to určitě jednodušší i pro psovoda.
0: Co bylo primárním důvodem, že jsi si vybral právě tohle plemeno?
1: Je to asi neobvyklý, ale žena chtěla hnědého psa. Takže jsme řešili, jaký pes to bude. Uvažovali jsme o labradorech, ale tam jsme nesehnali psa, který by byl z perspektivního chovu, kde by bylo dobré, aby ten pes byl zdravý. A padl mě někde do oka Chesapeake Bay Retriever a moc se mi to plemeno líbilo, takže jsme si ho pořídili.
0: Ten moment, kdy přichází budoucí pracovní pes, chápu, že ne primárně v mém případě, ale pak pracovní pes do té své nové smečky. Jak je důležité se k němu chovat? Je to odlišné od toho, když si pořídíme štěně z nějakých jiných důvodů?
1: Já myslím, že úplně ne. Vždycky ten pes do té rodiny musí zapadnout. V případě pracovního psa je důležité nastavit ty pravidla tak, aby z něj byl dobrý pracovní pes.
0: Kdybychom měli vzpomenout na nějaké plemeno, které by se pro práci u horské vůbec nehodilo, jaké by to bylo?
1: Tak určitě pes, který nemá podsadu, to znamená, že mu byla v zimním období zima. Určitě se nehodí drobný pes, který sice by byl dobrý na sutinové vyhledávání, ale v tom terénu by třeba měl problém v letním období, kdy hledáme v lese, v plochách, tak se prodrat třeba borůvčím. Tam ti psi jsou velmi rychle vysílení a v podstatě na tenhle účel nepoužitelní. V zimě musí v rámci vyhledávání v lavině být schopen vyskočit na velké kvádry sněhu a samostatně se tam pohybovat. Samozřejmě ten pes nemůže být úplně velký, to pak je nevýhoda pro psovoda, protože občas mu musíme pomoct třeba při nastupování do vrtulníku a zvedat těžkého psa není úplně ideální a někteří psovodi řeší i to, že velký pes toho hodně sní.
0: Posloucháte rozhlasový rozhovor Zálety s Pavlem Smejkalem, kynologem Horské služby České republiky.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vraťme se teď do roku 1966. Horská služba koupila první psy do služby, německé ovčáky. Pejsek udosloužil na Slovensku a Fenka Herma od 24. února roku 1966 v Krkonoších. Psovodem byl tehdy Wolfgang Berger v Peci pod Sněžkou. Někde jsem četla, že stála asi 1500 korun.
1: Jo, na tu dobu tenkrát to bylo asi jako dost peněz. Byl to měsíční plat, i když on je to vlastně v podstatě podobný, jako je to dneska. A tenkrát ty psy byly používány výlučně na hledání v lavinách. Dnes už to využití mají daleko větší v letním období. Těch letních pátracích akcí máme daleko víc než zimních.
0: Vraťme se ještě k Hermě, když dovolíš. Její první práce při ostrém zásahu byla v březnu 68 v Bílém jaru. Co o tom zásahu teď víme? Co se udržuje v myšlenkách psovodu? Jak se o Hermě a o její třeba první práci právě v Bílém jaru při nejtragičtější lavinové nehodě v Krkonoších odehrálo?
1: Tak víme, že to byla velká lavinová nehoda, že tam bylo hodně zasypaných. Ten pes určitě pomohl ve vyhledávání těch lidí, i když tam někteří ty zasypaní byli ve velké hloubce a tam ten pes nemá moc šanci toho zasypaného najít. Dobře vycvičený pes je schopen tak do 4 metrů hloubky cítit zasypanou osobu a označit to místo, kde se nachází.
0: Předpokládám, že tehdy v tom 68. jí vedl Wolf Berger při tomhle zásahu, ale já znám i lavinové nehody, kdy služebního psa vedl někdo jiný než jeho pán.
1: Ano, občas se to stává. Pamatuju si případ, kdy kolega Karel Novák byl někde mimo, psa měl doma, takže jiný kolega zajel k němu domů, vzal psa a odvezli ho na místo lavinové nehody. Tam ho poslali hledat a vedl ho jiný záchranář. On, když ten pes je dobře vycvičený, tak je v podstatě jedno, kdo mu ty povely dává, ten pes sám ví, co má dělat.
0: U které lavinové nehody bylo v Česku nasazeno nejvíc psů pohromadě?
1: To si úplně nevzpomenu, kde jich bylo nejvíc, ale vzpomínám si třeba lavinovou nehodu v Modrém dole, kde jsme okamžitě byli tři, v podstatě to byla velká náhoda tenkrát. My jsme byli na výcviku, šli jsme na oběd na chalupu na rozcestí a když jsme po obědě vylezli ven, tak jsme si všimli, že v Modrém dole spadla lavina. Tak jsme se tam jeli podívat s tím, že změříme odtrhové místo, zjistíme, proč ten sníh vůbec ujel. A když jsme přijeli na místo nehody, tak se výsledce ozvalo, že tedy spadla lavina a že je předpoklad, že jsou tam zasypáni lidi. Takže my jsme okamžitě nasadili dva psy. S kolegou psovodem jsme začali i pomocí lavinových vyhledávačů prohledávat celý terén. Během velmi krátké doby přijel třetí kolega a následně ještě další dva. Postupně jsme prohledali celé lavinové území a byla to poměrně veliká lavinová událost.
0: Nakonec se ukázalo, že nikdo zasypán nebyl, ale ten moment toho, že jste mohli pracovat na laviništi, ne reálném laviništi a vlastně koordinovat tu svoji práci, možná je velkým poučením pro to, jak postupovat v takových případech.
1: Určitě. Pro mě to bylo trošku složitý, protože jsem celou tu lavinovou nehodu řídil, byl jsem tam jako první a poměrně dlouho trvalo, než přijeli další záchranáři a postupně jsme využili i vrtulníky letecké záchranné služby a policie, kteří tam naváželi další a další záchranáře. My jsme pak už v průběhu toho hledání zjistili, že ty osoby tam zasypané nejsou, ale nakonec jsme si z toho udělali krásné cvičení.
0: Máme v historii Krkonoš i příběh, kdy pes zachránil dalšího psa z laviny. Mám tím na mysli lavinovou nehodu z 21. března roku 2008 medvědím potoce u Brádlerových Bud. Příběh, kdy tedy po pátrání v daném místě jeden z těch částečně zasypaných mluví o tom, že ještě tam někde je jeho pes retriever, labradorský retriever Karla Nováka, ho pak nachází. Máme nějaký příběh ještě podobný nebo v historii napříč Evropou, tak jak znáš příběhy z celého světa, kdy skutečně pes pomohl najít psa?
1: Nevím o jiném takovém případě, ale samozřejmě se to stát mohlo. On ten pes na to není primárně cvičený, primárně cvičení na vyhledávání lidského pachu, ale ve chvíli, kdy tam cítil pach jiný, značil úplně stejně, jako by to byl člověk a pes byl nalezen. Takže super příběh.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Závěty.

0: Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky, místopředseda správní rady Horské služby Pavel Smejkal. Natáčíme pro vás na ústředí Horské služby ve Špindlerově Mlýně. A témata, která dnes probíráme, se týkají třeba i výcviku psů, které slouží u Horské služby. O plemenech už jsme mluvili. Je důležitá chovná stanice, kde si pejska vybíráte?
2: Důležité je, aby byl pes od rodičů, kteří jsou zdraví. To je úplně základ, protože blbý je, když člověk cvičí psa, výcvik trvá třeba 2 roky a pak se zjistí, že tam je nějaký zdravotní problém, tak to nikdo z nás nechce věnovat tolik energie a času, když ten pes potom nemůže sloužit a zachraňovat. Není úplně důležité plemeno. My máme u Horské služby doporučené plemeno německého ovčáka, protože to pes ideální velikosti, je dobře vycvičitelný, snáší chlad, dokonce se u něj dá využít i to, že s ním může jít i jiný psovod, jsou ti psi takhle historicky z armády a z policie zvyklí, byť u nás ve chvíli, kdy jde pes na ostrou pátrací akci, tak musí mít splněnou zkoušku a ta zkouška je pes a psovod, takže oficiálně by s ním jiný psovod jít neměl.
1: První ostré nasazení.
2: Moje první ostré nasazení, to si nevzpomenu. Asi to bylo nějaké letní plošné hledání s Fenkou Bárou, určitě. Pamatuju si jedno z těch hledání, jedno z těch prvních, kdy jsme hledali řidiče kamionu, který se naboural, vystoupil z toho auta a nikdo nevěděl, kam odešel. V autě byly stopy krve, takže byl předpoklad, že je zraněný. On měl otřes mozku a odešel neznámo kam. Takže jsme prohledávali celé okolí. Byla to pátrací akce, která trvala asi 10 hodin. Nakonec byl řidič nalezen, bohužel už bez známek života.
1: Vzpomínám na spoustu příběhů, kdy to pátrání ve výsledku bylo zbytečné, protože někdo zkrátka o sobě nedal vědět, že už je tam, kde chtěl být, anebo možná kde nechtěl být, ale každopádně je v pořádku. Ubývá nebo přibývá takových situacích pro vás?
2: Je jich výrazně míň. Já když jsem začínal u Horské služby, to jsem tedy ještě psa neměl, tak byly běžně 2 až 3 pátrací akce za týden. Bylo to hodně náročné v zimním období, ale s příchodem postupně mobilních telefonů toho výrazně ubylo a možná, že i lidi jsou zodpovědnější, ale pamatuji mnoho pátracích akcí, kdy jsme třeba celou noc někoho hledali po horách a ono se zjistilo, že potkal nějaké známé, s kterými buď odjel někam, nebo přespal u nich na jiném ubytovacím zařízení a vůbec o sobě nedal vědět.

0: Slucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vy máte přehled o tom, jaké území ten pejsek prohledal vlastně pomocí GPSky, pomocí nějakého konkrétního programu, softwaru, něčeho, co vám zkrátka v moderní době pomáhá?
1: Určitě jo, pes má na sobě GPS obojek vysílací. Dřív jsme používali klasický GPSky od Garminu, ale postupem času jsme tuhle technologii vylepšili. Nyní používáme obojky od firmy Doctrace, které ale máme elektronicky propojené do systému Pátrač, což je pracovní název, ale všeobecně v České republice známý mezi psovody. Je to systém počítačový, který umožňuje naplánovat celou pátrací akci, rozdělit tam sektory, v podstatě všechno to můžeme dělat na dálku a psovod dostane do aplikace mobilního telefonu přesnou plochu, kterou má prohledat, takže nemusí jezdit ani za velitelem pátrací akce po telefonu nebo po vysílačce se s ním domluví. Ty plochy jednotlivé mají svá čísla. Můžeme všichni psovodi v rámci České republice, kteří mají atest ministerstva vnitra, tak tyhle ty aplikace mají, takže můžou dojet rovnou k té své ploše. Ve chvíli, kdy ji prohledají, tak od velitele dostanou další plochu, kterou prohledají, a velitel vidí online, kde se pohybuje pes, kde se pohybuje psovod, co všechno je prohledáno, vidí to všechno v jedné mapě, kde se mu všichni pohybují, a podle toho může tu pátrací akci koordinovat. Velmi nám tyhle věci pomáhají.
0: Výrazné urychlení, co se asi nezměnilo, jsou schopnosti, kvůli kterým používáme psa právě pro tyto typy zásahu. Velmi stručně, v čem všem je pes dokonalejší než člověk?
1: Tak má výrazně lepší čich. Pes je schopen prohledat plochu v letním období zhruba 10 hektarů za hodinu. Pokud by to měli prohledávat lidi, tak je na to potřeba, jeden pes nahradí zhruba 10 až 15, někdy i 20 lidí v rojnici, takže výrazné zjednodušení a zrychlení. A další věc je, že díky tomu nosu ten pes je schopen prohledávat místa, která jsou pro rojnici téměř neprůstupná, nějaké husté porosty a tak, když to ten pes buď tam proběhne, ale hlavně to cítí na velkou vzdálenost. Dobře vycvičený pes cítí pach člověka, který se v tom lese pohybuje, na vzdálenost 200 i 300 metrů ve chvíli, kdy fouká vítr směrem od té pohřešované osoby směrem ke psu. A co tam je v podstatě od toho, aby psa naváděl v té své ploše tak, aby pes měl co nejrychlejší a největší šanci ten pach té pohřešované osoby v co nejkratším čase zachytit a následně označit.
0: Byl nějaký moment, na který si teď vzpomeneš, kdy jsi řekl, on je chytřejší než já, on ví víc než já?
1: To se mi stávalo hlavně s prvním psem, Fenkou Bárou. Ta byla velmi chytrá a dokázala si poradit ve spoustě situací. Já prostě jsem si myslel, že tam nikdo není, a on na její chování jsem poznal, že jo, byla schopná si i ve velmi složitém terénu najít cestu a dostat se co nejblíž k pohřešované osobě a tam začít štěkat. Ve chvíli, kdy to nešlo blíž, tak začala štěkat a já jsem někdy nechápal, na co štěká. Následně teda během krátké doby jsem pochopil, že ten pach se tam motá způsobem, který jsem nepředpokládal v ten první okamžik, a skutečně ta pohřešovaná osoba tam byla.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ty Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Pavel Smejkal, místopředseda správní rady Horské služby a kynolog Horské služby. Pavle, vzpomínala jsem jména tvých psů. Bára, Klas a Raf. Jsou to jejich jména, která měly v rodném listě, anebo jsou to jména, kterými jsi jim říkal bez ohledu na to, co mají v papírech?
2: Ve dvou případech ano, jsou to jejich jména, které měly v rodném listě. Ve třetím případě ne. Třetího psa my jsme ale získali zase takovým neúplně typickým způsobem. Psovi byl zhruba rok a získali jsme ho od paní, která na něj neměla úplně tolik času, neměla úplně vhodné podmínky na jeho výchovu a pes jim hodně utíkal. A chtěl si ho vzít jeden kolega z Krušných hor, tam to neprošlo doma, protože ještě neměl svého psa, s kterým chodil na hledání úplně tak starého a dva psi mít nemohli, takže jsme se potom domluvili, že pes z Krušných hor se přestěhoval do Krkonoš, bývalí majitelé za námi jezdí, my jezdíme za nimi, takže občas si ho i půjčují a psa pojmenovali oni a jménem Raf, nám se to líbilo, tak jsme jméno nechali, ale v rodném listě ho nemá.
1: Jak rychle pejsek regeneruje?
2: Pes regeneruje výrazně rychleji než psovod. Když jsme dělali testy společně s policií a Českou zemědělskou univerzitou, tak jsme dělali hledání 3x3 hodiny s malou pauzou a většinou s tím měli problém ty psovodi. V tom třetím hledání pes psovi stačí jako velmi krátká regenerace. Máme zkušenost, že když hledáme, hlavně v tom letním období, tedy kde ty pátrací akce jsou mnohahodinové, někdy i několika denní, že záleží samozřejmě na teplotě a podmínkách, ale psovi stačí 5 minut pauza, on si odpočine a může další minimálně půl hodinu, někdy i díl hledat. Psovo toto většinou tolik toho nevydrží.
1: To, co mi přijde v rámci výcviku pejsků Horské služby hodně komplikované, jsou ty zmiňované podmínky. To, že vlastně pes musí pracovat s mnoha jinými, že musí být schopen pracovat třeba v hlučném prostředí, v bezprostřední blízkosti vrtulníku a podobně. Možná právě to nastupování, vystupování z vrtulníku jeví se zvenku jako činnost obtížná. Je to skutečně pravda?
2: Určitá obtížnost tam určitě je, záleží ale velmi na povaze těch psů. Pokud je pes dobře motivovaný a výcvik nastavíme tak, že po nastoupení do vrtulníku následuje nějaký krátký let a následně hned hledání a uděláme to párkrát, tak ten pes si to potom spojí a on ví, že i když v tom vrtulníku je velký rachot, je to pro něj nepříjemné, tak bude následovat to hledání, to je to, co ho baví a pak do toho vrtulníku nastupuje velmi, velmi rád.
1: Ono je to vlastně všechno pro něj hra, viď? Chápu-li správně?
2: Jo, je to tak. Je to hra o nějakou psí hračku, kterou v počátku výcviku figurant má u sebe a tou hračkou toho psa odmění. Využívá se kořistnický put, který je psovi vrozen. Někteří kolegové cvičí na žrádlo a vždycky tam následuje pohrání si s tím psem, přetahování se o tu hračku a následně figurant nechá psa vyhrát. Ve chvíli, kdy je to ostrá pátrací akce, tu hračku pohřešovaná osoba u sebe nemá, ale psovi to vůbec nevadí. Ono, když jednou, dvakrát z mnoha dalších hledání tu hračku přinese psovod, tak ten pes to v podstatě nerozlišuje a hledá rád.
1: A jak vypadá běžný den kynologa Horské služby? Asi je třeba rozlišit, jestli se jedná o zaměstnance Horské služby, o sezenního zaměstnance, případně o dobrovolného člena Horské služby, anebo je tam něco společného?
2: Tak společné tam máme určitě to, že to děláme rádi, že to chceme dělat, protože pro všechny z nás je to práce navíc. My si musíme odsloužit všechny své služby úplně stejně jako ostatní kolegové a ten výcvik je nad rámec našich povinností. Výhodou zaměstnanců je, že mezi úrazy, když nemáme nějaký výjezd, můžeme pocvičit, kdežto dobrovolní členové to musí dělat v rámci svého času. Ale toho svého volného času do toho dáváme všichni obrovské množství.
1: Kolik pejsků aktuálně slouží u Horské služby?
2: Tak v současné chvíli máme u horské služby 21 psů a psovodů, z čehož 4 jsou teprve ve výcviku a ještě nemají splněny všechny zkoušky, tudíž nemůžou chodit na ostré pátrací akce.
1: A ve srovnání s dobou minulou přibývá nebo ubývá, nebo se držíte přibližně na stejných číslech?
2: No, v minulosti jich bylo výrazně méně, když jsem začínal, ale bylo nás i víc. V posledních 2 letech 4 psovodi skončili, někteří z důvodu nedostatku svého času, někteří měli psa, který už byl starší, nemohl dál sloužit a dalšího psa už si nepořídili.
1: Vzpomínám si na jeden moment, kdy se jeden z služebních psů horské služby ztratil a pro média bylo velmi zajímavé vyčíslení toho, kolik vlastně výcvik takového psa a takový pes, který zrovna si hověl na gauči u jiného pána, kolik vlastně stojí. Dokážeme to nějak aspoň přibližně vyčíslit?
2: Já si pamatuju na tuhle událost, bylo to zhruba před 15 lety a tenkrát to někdo vyčíslil na 200 tisíc korun. Dneska by to bylo asi daleko víc, nevím, co všechno do toho počítali, ale určitě to náročné, jak časově, tak finančně je a výcvik psa, než je schopen jít na zkoušky a úspěšně je absolvovat, trvá zhruba 2 roky.
1: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v záletech je dnes psovod horské služby Pavel Smejkal. Celou dobu mluvíme o tom, co psovodi učí své psy. To jsme probrali z mnoha různých úhlů pohledu. Obráceně, co pes učí svého pána?
1: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
0: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
1: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
0: Poslední otázku, jako vždycky v záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
1: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí a některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodovi moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: Moje přání je, abyste vždycky všude, kde vás třeba byli včas, abyste si se svým čtyřnohým parťákem rozuměli a aby vám ta vaše vzájemnost, která tam bez pochyby hraje důležitou roli, vždycky dělala radost. Tak moc krát děkuji za záletový rozhovor.
1: Také děkuji za pozvání i za rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.
1: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dalem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Případů lymské boreliózy oproti loňsku přibylo. Ovocnáři v Dolanech sklidí kvůli mrazům méně jablek. Fotbalisté Pardubic porazili pražské Bohemians. A počasí oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek. Hezké dopoledne. V Česku přibývá případů lymské boreliózy. Státní zdravotní ústav eviduje od začátku roku do konce srpna přes 10 500 nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to zhruba dvakrát víc.
4: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
5: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
4: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na a právě teď na podzim.
6: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
4: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
3: Horní úsek lanové dráhy na Sněžku je od rána mimo provoz kvůli silnému větru. Turisté se dostanou jen do mezi stanice na Růžové hoře. Dál musí pěšky, informuje o tom web dráhy. Kabinová lanovka je obvykle v provozu od 8 do 19 hodin. Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku sklidí necelou třetinu běžné úrody jablek. Ovoce poničily jarní mrazy. Průměrná úroda v minulých letech byla 6 000 tun, letos to podle odhadů nebudou ani 2 000. V sadech nezbyly téměř žádné plody zimních odrůd. Podle vedoucího ovocnářství Kristýny Michálkové zároveň ubývá brigádníků na sklizeň.
7: Ne všichni totiž vydrží sklízet opravdu celý den v tomhle tempu a v té kvalitě, kterou vyžadujeme, ale nehrozí teda, že by jsme úrodu nechávali na stromech nebo by zůstala opadala na zem. Podzimní odrůdy určitě stihneme včas sklidit. Sport.
3: Fotbalisté Slovácka v této sezóně stále čekají na první vítězství. V 9. kole remizovali doma s ostravským Baníkem 2-2. V dalších duelech Liberec remizoval na trávníku Artisu Brno 0-0 a Zbrojovka prohrála v Mladé Boleslavi 0-2. Pražští Bohemians pak v Pardubicích 1-2.
2: Počasí.
3: Na východě Čech dnes bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne čekáme déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Počítejte s objížďkou. Tolik informace Zelené vlny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským. Já jsem teď v Přecíni a nakukuju. Je tu někde Ivan?
1: Ahoj, Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, čověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Krát z těstovin.
2: Akrát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No kdybychom nevařili tady ty sladký blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo. Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako... to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně je, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat dezert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde? Kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo? Kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo? Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo? A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarohových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vorochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu do konce dodělat. Jako to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, 2 vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že my jsme dohodli, že ty jsi známý pekář a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru z citronu, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočnout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vorochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl tam mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: To bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování a něco všechno za něčeho přibíjení, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád. Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáte na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.

0: A samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková. No. A to se bude smát.
1: Co bude dělat?
0: Ivan, chodské koláče.
1: Je to jí přeju, teda nepřeju Naděnku to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že? Protože, jo. No, to já vidím, no. Takže Naděnko, já držím ti palce.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí, malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.
0: A od této chvíle si tuhle kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala můžete v předprodeji exkluzivně pořídit i přes stránky pochoutkovýrok.cz. Proč by si měli pořídit už teď, posluchači, ti, co pečou?
1: Já si myslím, že nejhorší, co se vám může stát, že dostanete vánoční kuchařku pod vánoční stromeček. To už je prakticky po akci, přátelé, pojďme si říct, jak to doopravdy je. Takže vánoční kuchařku potřebujete právě teď, abyste z ní mohli péct, abyste mohli tvořit, abyste si dopřáli všechny ty recepty na klasiky, které dobře znáte, které jste si s námi za posledních několik let upekli. A myslím si, že tam najdete nejeden ze svých budoucích nejvíc oblíbených receptů.
0: Mimochodem v té kuchařce je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno a my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné?
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné, nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí, anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a podruhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě pokud to lze v přípravě, nebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co to by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takový kousku je tam spoustu, jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. teď je ten nejvyšší čas je asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec, protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až budeš mít v ruce, až se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí jméno do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom, až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: A tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Díkon Velinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Díkon Velinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
2: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
2: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
2: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Tak, taky ne, to dobrý,
2: vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
2: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
2: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí, nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
2: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
2: Prosím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím odpuštění všechny, kterým jsem ublížila a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
2: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
2: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo, nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
2: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, kdy jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale tak, ale ráno fakt
2: takže
1: jako se probouzím.
2: Takže půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
2: Odpust si to dneska večer.
1: Já si dneska odpustím a bude dobře.
2: Naďo, seš připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
2: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíš?
2: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní.
1: Jo.
2: Naďa ráda ji ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto váleta, tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže, co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
2: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. Že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
2: takže jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndával věci. Prý je to až vzadu, takže jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
2: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček má?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
2: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit z patra, aby ten přípitek nečetl, čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší z patra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMSku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu a výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Na železnici mezi Prahou a Trutnovem má jezdit nový dopravce. Herecká asociace vyhlásila držitele cen Františka Filipovského. V Evropě klesá počet případů vloupání do domů a firem. A počasí oblačno, postupně přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek. Hezké dopoledne. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informoval v týdnu soukromý dopravce. Linku teď obsluhují České dráhy. Za kilometr jim stát podle serveru z dopravy.cz platí téměř 247 korun. RegioJet v soutěži nabídl cenu zhruba o 2/3 nižší, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
7: Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou modernizací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků Intercity. Samozřejmostí bude klimatizace, Wi-Fi připojení, zásuvky, USB nabíječky a moderní informační systém. Dostatek prostoru bude vyhrazen také pro vozíčkáře nebo pro přepravu jízdních kol a kočárků.
6: O provoz rychlíků se kromě RegioJetu ucházely České dráhy. Aktuálně jim běží 15-denní lhůta, ve které se můžou proti rozhodnutí ministerstva dopravy odvolat. Sportovní zázemí v Mladých Bukách je lepší. U základní školy otevřeli multifunkční areál s atletickým oválem. Nachází se tam několik hřišť. Areál má hostit závody a soustředění pro sportovce z okolí. Od jara bude prostory využívat i veřejnost. Ceny Františka Filipovského za nejlepší ženský a mužský dabing získala Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění udělovala v sobotu Herecká asociace v Přelouči. Regina Řandová má cenu za výkon v dabingu za titulní roli ve filmu Maria. Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long. V Evropě v posledních letech klesá počet případů vloupání do soukromých obydlí a firem. Vyplývá to z údajů Eurostatu za období 2014 až 2024. Počet incidentů klesl o 35%.
8: Největší míru vloupání zaznamenalo v roce 2024 Rakousko. Nahlášeno tam bylo 700 případů na 100 000 obyvatel. Nadprůměrné množství incidentů zaznamenalo také Švédsko, Lucembursko či Dánsko. Naopak nejmenší míra vloupání byla v Litvě, Bulharsku a na Slovensku. V Česku připadalo v roce 2024 na 100 000 obyvatel celkem 277 případů vloupání. Podle serveru Euronews to může souviset s lepším zabezpečením budov. Mezi lety 2015 a 2025 vzrostla výroba bezpečnostních alarmů v Evropské unii, a to z 30 na 68 milionů kusů. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Počasí.
6: Bude oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Na Trutnovsku pozor na nehodu na trase Kocbeře Dvůr Králové nad Labem. U odbočky na Vítěznovu se tam srazilo osobní auto s motorkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
9: Hezké chvíle plné šarmu i toho zářijového přeje i dnes Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Poslední osobností, kterou jsme ještě v magazínu nepředstavili a kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších, je Saskia Burešová. V létě tato dáma první velikosti oslavila kulaté narozeniny a tak na ně, stejně jako na podzimní plány, se zeptáme už za chvíli. Taky se vydáme do České Třebové za nadčasovou českou módou, kterou vytváří s dcerami Pavla Machačová. Ta nám taky poví, co by nemělo chybět v podzimním šatníku. S šarmem se vypravíme i do cirkusu Prince a přímo v šapito vyspovídáme vzdušné akrobatky Vanesu a Sofii Lagronovi. V kosmetickém rádci pak představíme novinku v omlazování pleti PDRN a chybět nebudou ani další pravidla etikety s Danielem Šmídem. Dnes probereme téma, jak zvládat hádky, no a v konci pořadu rady, jak plánovat cvičení, dá v posledním díle našeho seriálu sportovní instruktorka Gabriela Bašková. Témat hodně, tak doufám, že si alespoň některé vyberete.

0: Jednou z osobností, které posíláte hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a která je tedy jednou z 10 finalistech, je Saskia Burešová, televizní a rozhlasová moderátorka a bývalá hlasatelka Československé, později České televize. Dobrý den, paní Saskio.
1: Ano, dobrý den, také přeji.
0: Bylo letošní léto výjimečné. 29. července jste oslavila kulaté narozeniny, takže já si říkám, určitě výjimečné léto.
1: Určitě bylo v duchu právě těch oslav mých kulatých narozenin. Kolegové z kalendária mi přichystali nádherné překvapení, květiny a dorty, věcné dary, zpívali mě dokonce, bylo to nádherné. No a jinak jsem samozřejmě i přes léto natáčela kalendárium a teďko, pokud jde tedy o budoucnost, tak s Luckou Výbornou chystáme ten její pořad Výborná show, to bude někdy natáčený v říjnu. Pak ještě taková novinka, já točím seriál o záludnosti umělé inteligence, který je určen nejenom starším občanům a na konkrétních případech upozorňujeme, jak právě ta umělá inteligence pomáhá, ale zase na druhou stranu, jak je záludná a hlavně zneužitelná. No a jinak spolupracuji s rádiem například v Humoriádě, točím rozhovory, byla jsem v porotě na Muži roku, uvádím různé firemní akce, besedy s diváky, někdy plesy dokonce. Jsem ráda, že v tom roce, který vlastně, nebo ono už to bylo před rokem, když se mi tak trošičku celý svět nějak zhroutil, tak jsem ráda, že mám práci, protože v té práci prostě člověk, ne že by úplně zapomněl, ale určitě ho to nějak jako duševně očišťuje.
0: Jak se zdá, tak na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžete. A jak jste říkala, je to radost pro člověka, když má práci, která ho baví. No to kalendárium, jestli se nepletu, paní Saskio, ono už má také 30 let jako naše anketa.
1: 33
0: dokonce.
1: Ano, před těmi lety jsme právě slavili to 30. kulaté výročí a teď už je to 33. rok a když si představíte, že neděli co neděli, ano. Pořád vysíláme, tak už je to teda opravdu jako dost dlouhá doba.
0: Zeptám se i na tu zahrádku, kterou máte tolik ráda, byl na ní v létě čas, protože vyjmenovala jste řadu akcí Muž roku tady u nás v Náchodě a řada dalších, jestli pak tedy nedostala na frak tak trošku ta zahrádka.
1: Na frak dostala počasím, ale musela jsem si na ní udělat čas. Samozřejmě tentokrát bych řekla, že jsem musela té zahrádce věnovat více toho času, protože jsem musela pořád zalejvat. A když jsem teda nebyla v Praze a různě jsem teda objížděla jednak tyhle ty všechny akce, které jsem vyjmenovala, no tak jsem do toho zapojila celou rodinu, syna, vnučky, prostě, kteří zalévali za mě, jo, aby ta zahrádka úplně nespustla.
0: No, já si myslím, že rodina to je to nejkrásnější, co člověk v životě má, když má šťastnou rodinu. Jak často se vídáte s vnučkami, se synem? Je na to čas v tom kolotoči pracovním?
1: Určitě, oni mě pomáhají. Vnučka dokonce tady občas bydlí po té, co se teda to stalo, že mi zemřel manžel, tak bych tady byla úplně osamělá, takže to oni mě nenechali takhle samotnou. No a syn je teda strašně hodnej, tak ten tady je obden a nějak denně si voláme, takže já jsem pořád jako ve styku s rodinou. To je pro mě velice blahodárné.
0: Zastavím se ještě u té rozhlasové práce, protože mluvíme o rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Ta přízeň posluchačů je veliká, mají vás rádi, dívají se na vás televizi, poslouchají, jak jste říkala, v Humoriádě, setkávají se s vámi rádi. Co ten rozhlas pro vás v současné době?
1: Já mám rozhlas strašně ráda. Já jsem samozřejmě v rozhlase účinkovala už před mnoha a mnoha lety. Já jsem dělala hosta do domu, uváděla jsem, dokonce jsem i psala kolotoč, to mě nesmírně bavilo. S Jirkou Ptáčníkem jsme ho moderovali a Humoriáda je velice přínosná a moc mě taky těší. Teď zrovna asi za hodinku jedu za Pavlem Vítkem do rádia a budeme točit rozhovory, tak vidíte, že rádio je mi velice blízké.
0: Tak já už nebudu zdržovat a jenom se těším, že se 23. října sejdeme na gala večeru Šarmantní osobnost roku, kde budete jedním z hostů právě dvouhodinového přímého přenosu Českého rozhlasu a mnohokrát děkujeme za to všechno, co pro naše posluchače děláte. Saskia Burešová byla naším hostem. Mějte se hezky, paní Saskio.
1: Já také moc děkuji a všechny posluchače zdravím.
0: Naschledanou.

0: Mám takový dojem, že řekne-li se machač fashion, pak se většině žen vybaví nadčasovost, elegance. A já jsem velice ráda, že dnes mám u mikrofonu v Módních trendech Pavlu Machačovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Protože o té eleganci a nadčasovosti si budeme povídat, ale i ve vztahu k podzimní módě.
1: Určitě, tak já bych možná začala asi střihem, nebo co se teďka asi v modním světě nosí. Samozřejmě zůstává pořád klasika široké kalhoty, potom se nosí hodně balónové kalhoty a samozřejmě, kdo má rád slimky, tak určitě slimky také, i když už trošku jim odeznívá. Ale třeba v pojetí slimkové kalhoty, kozačky, velké sako si myslím, že určitě nešáhnete vedle. A samozřejmě ke kalhotům patří i helenky, takže dneska se dává velký důraz na rameni vyspávky a trošku, aby ta silueta působila žensky a určitě laděla k těm širokým kalhotům, tak se dává důraz na pas. Dělá se to buď výběrama v pase, různým řasením, anebo když nám to ta helenka nedovoluje, tak si můžeme vlastně vystačit trošku s páskem. A určitě zase, když potom zvolíme další část šatníku, takže nějaký kabátek, zase k těm širokým nohavicím si můžeme dovolit jak sáčko, kabátek, kratší délky, zase důraz klidně na ty vyspávky, může být určitě krástky i vypasovaný, to vypadá moc hezky ženský, ale samozřejmě i větší velikost, to spíš doporučuji štíhlejším postavám. Potom teda co určitě už nás ovládlo i minulou sezónu, jsou balónové kalhoty. Trošku se tam přidávají na boku kapsy, takové ty cargo kalhoty. Je to trošku army styl, ale zase, když je to třeba ušité z krásné konfekční látky, vypadá to elegantně, působivě a zase určitě vypadá moc hezky tyto kalhoty, když se strčí do kozaček. Je to takový ten trend. I ukončení těchto kalhot se dělá hodně na tkaničky, šňůrky, gumičky. Takže určitě doporučuji i nosit kalhoty do kozaček. Samozřejmě zase nesluší každému, musí si to každý nastavit, aby to bylo podle jeho gusta.
0: Když se na vás dívám, vy jste dnes v krásné čokoládové, já si myslím, že čokoládová, ta hnědá barva, ta naprosto souzní s podzimem.
1: Určitě, myslím, že je hodně lichotivá k obličeji. Černá je taky dobrá barva, ale ta černá nám ukazuje nám ty nedostatky. Ta čokoládová je lichotivější a určitě se dobře kombinuje s pastelovými barvama, protože nám nedává takový ty tvrdý kontrast jako černá růžová. Takže když máme hnědou a růžovou, hodně to lichotí a nemusí to být jenom zimní typy, které si to můžou dovolit. Mm-hmm. A ještě teda chci říct, že ta čokoládová barva hodně se dobře kombinuje s barevnou modrou, růžovou, žlutou, červenou, vypadá to moc hezky.
0: Pojďme ještě se podívat na tu barevnost podzimu.
1: Určitě zase bude módní hodně bordo a i takový odstíny zelené. I ta tmavě modrá tam hodně je vidět. Se říká, jsou to barvy, které hodně používají Italové.
0: Já když jsem se tady dívala na ty vaše kolekce, tak mě zaujaly i ty krásné podzimní kabáty. Mnohdy vyšívané, vzorované.
1: No, my máme rádi určitě takovou trošku jako výstřednost, takže ty kabáty já mám ráda, protože ta zima je taková trošku nudnější v těch vzorech a i barevnosti než léto, jaro. Takže si myslím, že si vůbec nemusíme, když máme ten spodek jenom takový jednodušší, dovolit ten vrchní díl oblečení zvolit trošku výraznější. Může být důraz buď teda i na ten materiál nebo na střih. Já říkám, že ten kabát má vypadat jak šaty.
0: Ještě něco, co byste že nám doporučila teď na podzim, co by měli mít ve svém šatníku?
1: Tak si myslím, že určitě základ veškerého šatníku jsou široké kalhoty. Neutrální barva, buď teda ta čokoládově hnědá nebo černá, protože k ním se právě hodí jak krátký sako, delší sako, anebo úplně dlouhý kabát. Takže si myslím, kalhoty, klasická, jednoduchá halenka, podvlíkání třeba pod šaty, k těm kalhotům, pod saka, takže určitě nějaká pěkná halenka, zase se nemusíme bát barvy a určitě já doporučuji každé zákaznici, aby měla pěkný sáčko.
0: Budeme si pamatovat. Děkujeme za rady na podzim. A pro ty další si zase do České Třebové rádi přijedeme. Mějte se hezky a nashledanou. Pavla Machačová.

0: Šarmem do společnosti.
1: Dnes jsme se s Šarmem vypravili do cirkusu Prince a teď jsme přímo v Šapito, kde tráví velkou část svého života sestry Sofia a Vanessa Lagronovi. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak já jsem říkala, že jsme v Šapito a když se podívám nad sebe, tak vy máte jako specializaci vzdušnou akrobacii, takže dnes tedy tady na pevné zemi, ale na představeních jste tamhle v té výšce. Jaká je to výška?
2: Ano, je to 10 metrů plus vlastně záleží, kde se v jaké výšce pohybujeme.
1: Vy jste osmá generace vlastně Lagronových a Berouskových, takže ta historie tady opravdu veliká. Takže čím to, že se stal cirkus vaší láskou? Bylo to tím, že tedy rodiče chtěli, anebo že Vanessa a Sofia okukovali, už od malička přicházeli do Šapito a říkali si, mami, tati, já to chci taky.
2: No, takhle to nebylo. My jsme byli takový rošťáci, takže my, co jsme mohli, tak jsme zničili a měli jsme úplně jiný nastavení se sestrou. Ale potom přišli rodiče a začali vlastně rodiče s náma pracovat. Začali jsme chodit na gymnastiku, do baletu a tréninky, že jo, rodiče vymýšleli, jaký to vystoupení budeme mít. Ne každá jsme byla v něčem dobrá, takže já třeba jsem žonglovala dobře, sestra to neuměla. Potom i gymnastika, že jo, vzdušná akrobacie, co vlastně nám šlo, tak to jsme se snažili jako se naučit, no.
1: Kdy jste se poprvé vznesli do té výšky, vzpomenete? A báli jste se?
2: Poprvé, to mi bylo asi 8, nevím kolik to by, Sofie.
3: Jsem kolem 10.
2: A určitě jsme se báli. Je to bez jištění, samozřejmě, tam nemůže být jištění.
1: Já si říkám, že pro vás ten cirkus není zaměstnání, je to životní styl a vy jste se nechali slyšet, že je to poslední romantika na světě. Jak si to máme vysvětlit?
2: Je to poslední romantika na světě. Já si myslím, že my tady u toho umřeme. Ať to je, jak to bude, jak ta doba se změní, tak každopádně z toho pocházíme a budeme na to i vzpomínat a budeme to dál sdělovat našim dětem. A je to něco neuvěřitelného, jsem za to ráda. Jsme na to pyšní a jsme pyšní na rodiče a na všechny naše předkové, co dokázali.
1: Stalo se někdy, že člověk třeba zaváhal a teď

0: nevěděli, jak to dopadne.
1: To většinou přichází, když se neshodneme se sestrou, tak jako nekomunikujeme, ale ve vzduchu musíme spolu komunikovat, nejli slovy, ale obličejem nebo nějakými gesty, ale já si myslím, že každá jsme profesionální a víme, co máme dělat, takže nepotřebujeme jako nějaký vážný kontakt.
0: Jak vypadá takový váš pracovní den?
2: Musíme se prvně postarat o zvířátka. Potom třeba, když někdo chce pomoct mamka nebo takhle, tak samozřejmě musíme pomoct mamce. A potom máme někdy, když prostě to vyjde čas pro sebe a to se musíme vlastně připravit, nalíčit, rozcvičit se a to připravit to své tělo na to, že bude vystupovat vlastně tu akrobaci, není jen tak jednoduchý. Má to třeba hodinu, se musíte na to fakt jako připravit. No a pak máme představení a tam jsme dokonalí.
0: Jste obě krásné dívky, 1,19, 1,22 let. Neuvažovali jste nikdy o tom, že byste změnili své zaměstnání?
1: Ono o tom ani nemůžete uvažovat, protože já se sestrou, my jsme se do toho narodili, jsme v tomhletom režimu, v tomhletom od malička a když neznáte něco jiného než tohleto, tak ono vás to ani neláká. Já třeba jsem si udělala střední školu kadeřnici a nikdy jsem nepřemýšlela, že bych opustila cirkus, otevřela bych si někde salon a něco někde, ne, vůbec. Ono už vás to má a nechce vás to pustit.
0: No teď jste tady v Hradci Králové, kam budete pokračovat dál? Protože vy vlastně žijete stále v Maringotce, jste stále na cestách, a to vám také nevadí?
2: My tam upřímně máme radši než dům. Ty maringotky a ty karavany. Jsme na to tak zvyklí a máme tam vlastně pohodlí. Máme tam úplně všechno. Kuchyň, velkou koupelnu, ložnici, obývák. Takže tam je to jako multifunkční. A máme v plánu Šumperk, kde to myšl, když se nám to podaří.
0: Když mluvíme o tom životě na cestách, tak kde trávíte zimu?
2: Zimu trávíme na zimovišti v Praze. Setkáváme se s rodinou, protože se nevidíme. Oni taky odjíždějí, jako my odjíždíme vlastně na sezonu s cirkusem, tak oni odjíždí do angažma. A pak se vlastně staráme zase o ty zvířata, takže všechno je to o těch zvířatech.
1: Všechno je o zvířatech.
0: No. Přeji hodně radosti z vašeho krásného života ve vzduchu, z vaší akrobacie i z toho života tady v Šapitonu a těším se zase někdy v Hradci. Naschledanou.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Naschledanou. Naschledanou.

0: V magazínu o životním stylu velice ráda používám slovo radost. Většinou se ptám na radosti všech hostů, kteří přijdou k nám do studia. A bude tomu tak i dnes, kdy naproti mě sedí expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak Danieli, poslední radost vašeho života, co bylo?
1: Já mám radost víceméně ze všech věcí. Mě dělá radost, že se vidím s lidmi, které mám rád. Mě dělá radost, že svítí slunce, když si uvědomím, že svítí. Mě dělá radost opravdu mnoho banálních věcí, když vidím svého syna, který se dívá na šneka. To je pro mě obrovská radost. Já mám radost z takových malých věcí a samozřejmě mám radost i ze svých vlastních úspěchů, z úspěchů lidí kolem mě, mých dětí. Mě dělá radost mnoho věcí.
0: Já se na to ptám i proto, že jsem vás ještě nikdy neviděla naštvaného. Umíte se naštvat?
1: Umím. Umím se naštvat, umím se nazlobit a umím být dokonce i, řekněme, agresivní. Beru to jako součást mé osoby, mého života, protože jsem muž a nemůžu být jenom nějaký sluníčko, které se neumí naštvat. Myslím si, že musím umět chránit své vlastní hranice, chránit hranice mých blízkých, mé rodiny, anebo lidí, kteří třeba v tom daném okamžiku potřebují ochranu hranic. Pokud někdo bude někomu ubližovat a já toho budu svědkem, tak se já musím naštvat natolik, že musím chránit hranice toho, komu je ubližováno.
0: Pokud se podíváme do vaší rodiny, kdy jste se naposled pohádal s partnerkou, stává se i toto?
1: No, v podstatě ano, ale my tomu neříkáme hádka, my tomu říkáme nezhoda, protože hádka je, cílem hádky je zvítězit a cílem nezhody je nalézt shodu. A nezhody jsou motorem vztahu. Protože každý jsme jiný, každý máme na to názor, svůj vlastní, svou perspektivu, takže já nezhody mám rád, protože jsou vlastně jakýmsi motorem toho vztahu, že se někam budeme vyvíjet, ať já, nebo moje žena, nebo jako pár, nebo jako rodiče.
0: Neshody tedy, když to tak řeknu, jsou na denním pořádku v každé rodině a málo kdy se najde právě pár, že by jeden přistoupil na to, já se omluvím jako první. Každý má svou hlavu.
1: Každý má svou hlavu a zároveň berte v potaz to, že vydržíte déle se neomlouvat, není vítězství. To je prohra. Pokud se máte za co omluvit, to znamená tón, slovo, nevhodné chování, někomu odseknete, někomu řeknete něco ironicky nebo něco podobného, nebo se hádáte za účelem toho, že budete vítěz, tak to je důvod k omluvě. A to co nejdříve.
0: Existuje nějaká zakázaná věta v partnerské hádce?
1: V hádce se velmi často vyskytuje, a to my s ženou se tomu smějeme, když to slyšíme u někoho, ty vždycky, ty nikdy. To, co začíná, ty vždycky seš takový, nebo ty nikdy neuděláš tohle a tohle, to je nefér, protože to zcela jistě není pravda. Manipulativní věty, jestli ty uděláš tohle, tak udělám já tohle. No, takové to vyhrožování, nebo jestli se tohle ještě jednou stane, tak já odejdu, nebo něco podobného. To jsou prostě manipulace, které stejně nikam nepovedou.
0: Co dělat, když v té partnerské hádce se partner zatvrdí a odmítá mluvit, odmítá komunikovat?
1: Pokud někdo nechce mluvit, tak může mít také dva důvody. Buď se takzvaně urazil a chce nás trestat tím, že s námi nebude komunikovat, což je vlastně trest, když s někým nemluvíte. A nebo potřebuje odpočinek, nebo prostě jednoduše potřebuje dobu na rozmyšlenou, potřebuje klid teď na to, aby zpracoval ten konflikt nebo tu nezhodu. Potřebuje si rozmyslet odpověď, jak naloží s tím kompromisem, jak to teda udělá, když vy po něm chcete. Ať je to červené a on to chce, aby to bylo zelené.
0: No my se dnes rozhodně hádat nebudeme. My se hezky rozloučíme s tím, že se budu těšit, že za týden se tady opět sejdeme a probereme etiketu současnosti. Mějte se hezky.
1: Já se také těším. Mějte se krásně a nehádejte se.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A v dnešním kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou z Královéhradeckého institutu krásy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O té kráse, paní Martino, to dnes bude, protože ano. My chceme v kosmetickém rádci představit metodu PDRN. Pojďme říci, o co se jedná.
2: Ano, je to takovej trend v současné době, každý to chce, každý to žádá. Kde bereme PDRN? Co to je? Jsou to vlastně fragmenty, které se získávají z DNA lososovitých ryb. A my je využíváme v kosmetice k regeneraci pokožky, dále pak jako k hydrataci té pokožky. Oni nám zadržují vlhkost pleti, posílení kožní bariéry a musím i zmínit k elastičnosti pleti.
1: Znamená to, že jsou to krémy, které mají tyto věci?
2: Ano, najdeme tyto látky, ano, v krémech, v sérech. Já musím posluchačům sdělit, že vlastně ten efekt z těch krémů vidíme až po 6-8 týdnech. Určitě bych třeba zvolila, pokud spěchají na nějaký rychlý efekt, tak doporučuji invazivní ošetření, to znamená vpichem jehel do
1: pokožky. Takže i to je možné, nejenom ty krémy, ale i daleko intenzivnější jsou ty injekce, které jsou možné. Komu je určena tato metoda?
2: Určeny jsou pro ženy zralejšího věku, pro unavenou pleť, kde chybí ta hydratace, kde chybí ta elastičnost. Mohla bych říct i jakoby mladým ženám.
1: Dá se říci, že bychom to měli používat tedy denně, krémy asi denně?
2: Určitě několik... PDRN si náramně rozumí s kyselinou hyaluronovou, s ceramidy, to znamená ráno, důkladně očistit pleť, nanést sérum, můžeme právě s PDRN, s kyselinou hyaluronovou, ceramidy a následně krém a završit tu péči ochranou proti UV záření a IR záření.
1: Tak tohle by měla asi používat žena denně, aby měla tu pleť krásnou, zvlášť možná teď po tom letním období, kdy jsme se hodně slunili, ano.
2: Ano, ano. Já bych se ale chtěla i zmínit další takovou látkou, která je nezbytně důležitá v kosmetice, a to je niacinamid, vitamín B3, a ten nám podporuje také regeneraci kožních buněk. Je úžasný i na podporu hydratace, zmírní zarudnutí pleti, to znamená, že je i výborný pro citlivou pleť, ale zároveň snižuje tvorbu mazotoku, takže bych ho doporučila i pro problémovou pleť.
1: Říkáte vitamin, znamená to, že i ten najdeme v krémech?
2: Ano. Přesně tak, najdeme ho. Je to jedna z nejuniverzálnějších účinných látek právě v dnešním trendu.
1: Když tedy mluvíme o těch trendech, je tady ještě nějaký, zmínili jsme dva, ale ono jich je asi daleko víc.
2: Ano, určitě. Já bych zmínila třeba ledování, ponoření obličeje do ledové vody a my tím získáme jakoby prokrvení pokožky, takovej refresh. Můžu říct, že dochází i malinko k mírnému liftingu, zmírnění otoku. Cítíme se svěže. A ještě bych určitě zmínila, že takový ledování pomáhá i snížit zánětlivé procesy na pokožce.
1: Znamená to tedy, když si ponořím ten obličej do ledové vody, tak potom ale následně opět veškeré povinnosti, které žena by měla mít, to znamená sérum, krém,
2: ano, sérum, make-up. Krém, make-up, výborně. Tu ochranu UV záření, na to nesmíme nikdy zapomenout.
1: Dobře, i teď na podzim.
2: Ano, každý
1: dobře.
2: Den.
1: Paní Martino, děkujeme za návštěvu. Martina Petráčková, kosmetička, byla naším hostem, no a těším se, že se zase brzy v kosmetickém rádci sejdeme. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Sportovní instruktorka Gabriela Bašková už je připravena poradit nám, jak cvičit, kdy cvičit, abychom se cítili dobře. Řadu věcí už jsme probrali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale takové to časté cvičení, na to jsou stále dotazy, takže pojďme na to, jak často cvičit, kdy cvičit a proč cvičit.
1: Tak úplně nejjednodušší verzí, kterou můžete začít, je, že si třeba každý večer jenom namasírujete chodidla masážním míčkem. Třeba i u televize, kdy sledujete zprávy, postavíte se na chviličku, držíte jemnou balanci, jednou nohou masírujete, druhou nohou se posadíte a už tím může začít základ pro trénink našeho těla, pro tu rovnováhu, stabilitu a i pro zpevnění středu těla. Pak můžeme přecházet k tomu, že si nastavíme třeba každý den krátký cvičební blok 10 minut, kdy každý den procvičíme určitou část těla a zkombinujeme právě ideálně nějaký posilovací cvik plus cvik protahovací a eventuálně třeba i dechovou techniku, tu antistresovou. Ale toto se musíme někde naučit, abychom věděli, co zařadit, co cvičit. Takže opět doporučení. Buď navštívit nějakou skupinovou lekci, omrknout si cviky, které vám dělají dobře, naučit si je zvládnout správně technicky podle trenéra nebo lektorky. No a druhá věc je třeba i úskalí online cvičení. Tam hodně lidí může narazit, protože ta nabídka online lekcí je naprosto neuvěřitelně široká a můžeme narazit ne vždy na úplnou kvalitu a třeba i na podvodníky, jako to moje i v jiných oblastech života.
0: Jak poznat toho podvodníka?
1: No, to je často neúplně snadné poznat. Určitě bych vycházela z nějakých známých jmen nebo z nějakých recenzí. Perfektní je doporučení třeba někoho z vašich známých. Opět zase nemusíme mít všichni stejné preference a nemusí trénink, který vyhovuje vaší kamarádce, vyhovovat i vám, ale určitě i tímto bych se inspirovala na doporučení, takže opatrně s online programy. A když už, tak si třeba zkouknout nějaké video, které je zdarma a které pro vás bude něčím zajímavé a bude vám dělat dobře.
0: Vraťme se k té pravidelnosti jako takové. Pokud tedy budu cvičit 3x týdně, je to dobrý základ?
1: Určitě ano, záleží i na té délce toho cvičení. Když bychom brali úplný ideál 3x týdně 60 minut kombinovaného tréninku, kdy je maličko toho kardia, aerobního cvičení, silový základ plus nějaký stretching, dechové techniky, což je komplex v té 60-minutové lekci nebo jednotce cvičební, tak ten efekt už je za měsíc, za 5 týdnů opravdu vidět. Jak na vašem těle, že ho uvidíte zpevněnější, tak i na té vaší mysli a pocitu bolesti v určitých partiích, že ta bolest může ustoupit, cítíte se ne tak stuhlý, zkrácení, bolavý. Pak varianta třeba 4x týdnu věnovat 10 minutám cvičení každý den. Varianta nejúspornější je třeba 2x do týdne zacvičit si půl hodinky nebo 60 minut a nebo potom pro ty z vás, co nemůžete chodit na nějaké skupinové lekce, nemáte na to čas, tak si najít pro sebe 10 minutek každý den. Nebo i takový začátek, co doporučuji klientům v úvodu, třeba naučit se zjednodušenou verzi pozdravu slunci, což je sestava protahovací a obsahuje i prvky posílení a tím třeba úplně začít. Mm-hmm. Pozvolna postupně a jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to platí i pro ten trénink doma.
0: A co takhle zvolit si třeba týdenní program, že jeden den půjdu na procházku, druhý den zvolím jogu, třetí den to bude trošku posilovací cvičení, i to je možné, anebo tohle to nedohle?
1: To je krásná varianta. I ten pohyb venku se počítá. Takže do třeba té aktivity chůze je opravdu často zmiňovaný pojem. Je to náš základní životní motor. Prostě pohyb, chůze, ať už třeba s těmi doprovodnými hůlkami, Nordic Walking, nebo bez nich, na čerstvém vzduchu je úplný základ pro všechno další.
0: Říká Gabriela Bašková, které děkuji za dnešní návštěvu tady v Šarmunu a těšíme se na to další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: Tak jste to slyšeli, už 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a i dnes dle slibu věnujeme dvě vstupenky na gala večer a také knížku. Tak komu pošleme z návrhu, které jste nám poslali, tyto ceny? Dobrý den, dávám hlas Saský Burešové. Děkuji a přeji krásný den. To nám napsal pan Jaromír Lán. Pane Jaromíre, blahopřejeme, získáváte vstupenky a se Saský Burešovou se uvidí 23. října, jak jste slyšel, na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a vy ostatní, na to máte čas ještě tedy na to poslat hlas do konce září, tak nám napište, koho byste si z té naší desítky vybrali právě vy. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Rychnovská charita bude od ledna poskytovat zdravotní služby svým klientům. Vláda by měla zítra schvalovat návrh státního rozpočtu na příští rok. Hradečtí fotbalisté chtějí udržet domácí neporazitelnost i proti Teplicím. A dnes je oblačno až zataženo, k večeru bude pršet. Dobré poledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou získala registraci pro poskytování zdravotních služeb. Nově je tak může nabídnout klientům stacionáře svatého Františka. Charita zároveň začne do zmíněného zařízení přijímat i lidi, kteří zdravotní péči potřebují. Vysvětluje ředitel oblastní charity Rychnov nad Kněžnou Jiří Janeček.
4: Klienti museli mít nasmlouvanou péči od externího dodavatele. Od ledna tak budeme moct přijímat i klienty se zvýšenou zdravotní péčí. Například ve službě denní stacionář, která poskytuje služby ambulantně, kdy klienti k nám dochází ráno a odpoledne odcházejí, tak budou moct využít i zdravotní péči, což doposud nebylo možné.
2: Vláda by měla zítra schválit návrh státního rozpočtu na příští rok, a to se schodkem o něco nižším než oznámených 389 miliard korun. Ve čtvrtek se na tom shodla koalice. Podle předsedy motoristů Petra Macinky se úspory nedotknou výdajů na obranu a dodal, že jeho strana neprosadila znovu zavedení prvních 3 dnů nemoci zaměstnance bez náhrady výdělku. Další peníze chce podle Macinky koalice ušetřit pomocí chystaných změn zákonů.
5: Závazek je jasný, koaliční, a to je jednotky miliard dolů ze schodku, 20 miliard minimálně dolů pomocí legislativních změn a o 60 miliard dolů v roce 2028.
2: Návrh rozpočtu musí vláda poslat do sněmovny do konce září. Hlavní cenu festivalu České filmové komedie v Novém městě nad Metují na Náchodsku získal letos snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Ocenění za nejlepší ženský a mužský herecký výkon získali Lenka Vlasáková a Ondřej Vetký, oba za role ve zmiňovaném filmu. Cenu za přínos české komedii po mnoha letech organizátoři udělili režisérovi, a to Janu Hřebejkovi. Důvod popisuje mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
6: Dobrá filmová komedie není jenom o tom, jak se zahraje, ale také kdo ji vede, kdo ji tvoří, a proto jsme se rozhodli po čase vrátit se k tradici oceňování jiných filmových profesí, než je ta herecká. Pan Hřebejk je velká ikona českého filmu a jeho komedie jsou nesmazatelné a zapamatovatelné.
2: Cenu diváků Novoměstský hrnec smíchu získala komedie Pět čvestek v režii Jana Svěráka. V soutěži rozhoduje délka smíchu a diváci jim strávili přes čtvrtinu promítacího času.
3: Sport.
2: 8 ligových utkání už drží domácí neporazitelnost v nejvyšší domácí lize fotbalový tým Hradce Králové. Na to bude chtít navázat i v duelu s Teplicemi, který začne už za necelou hodinu. Hradecký záložník Daniel Trubač, který v minulosti hrál za Teplice, zná soupeře velmi dobře.
7: Upravili styl hry, přineslo jim to spoustu střelených gólů, ale také hodně branek. Dostávají překvapivě, vypadají lépe do ofenzivy než do defenzivy, což je určitý rozdíl proti těm minulým sezónám.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno až zataženo a k večeru na většině území čekáme déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kraje je kolem 17, na horách maximálně 16. Vítr fouká mírný jihozápadní až západní, později večer severozápadní a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku do listopadu pokračuje rekonstrukce silnice mezi Úpicí a obcí Radeč. Objízdná trasa vede přes Maršov u Úpice a přes Libňatov.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: K
8: Krásné nedělní odpoledne je 20. září a dnes slaví svůj svátek Oleg. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Neděle 20. září. Svátek má Olek. To je jméno skandinávského původu a znamená svatý, spásu přinášející nebo silný zdraví. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Československý rozhlas vysílal první přímý přenos reportáže z letadla přesně před 95 lety v roce 1931. První ročník filmového festivalu ve francouzském letovisku Cannes se konal přesně před 80 lety v roce 1946. Dnes je festival jednou z největších filmových přehlídek světa. První díl výtečného seriálu podle románu Roberta Gravese Já Claudius vysílala britská BBC přesně před 50 lety.
3: Já Tiberius Claudius Drusus z rodu vznešeného.
2: Před 50 lety v roce 1976 také zemřel československý prezident, armádní generál Ludvík Svoboda. V anketě největší Čech obsadil 72. místo.
4: Vítáme vás, Frank Lampert. My jsme se už neviděli.
2: První díl seriálu Krok za krokem vysílala americká televize ABC před 35 lety v roce 1991.
5: Mami, ten hňup mi dal do skřínky krysu.
6: Když jsem mi tam dával, tak byla živá.
7: Výborně, tak vy dva už se znáte.
2: Fosterovi a Lambertovi bavili svoje diváky 7 let ve 160 epizodách. Denně míjí malý motorest u Lípy ve Svinišťanech na hlavní tepně z Hradce Králové do Náchoda tisíce aut. Právě zde se začala psát novodobá historie malého pivovarnictví v České republice. A to před 35 lety v roce 1991. Kulatých 50 má dneska bývalý hokejista.
8: Bojčík, hlaváč, backhand, go!
2: Dvojnásobný mistr světa Jan Hlaváč a já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je 12 minut po 12. hodině, posloucháte stále Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme, že jste s námi. Pokud právě obědváte, máte něco dobrého k jídlu, tak si můžete zlepšit náladu ještě písničkou od srdce. Pokud zrovna nevíte, jak toho využít, kam napsat nebo zavolat, tak dávejte pozor. Napsat nám můžete třeba na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář. No a pokud nejste zrovna na internetu, tak nám můžete poslat i SMS zprávu na číslo 91104. Právě je ale nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a nepoužívat žádnou čárku, háček, diakritiku, vůbec nic. No a nebo nám můžete přímo zavolat do studia na číslo 726 46 46 46. První písničku od srdce pošleme do Náchoda panu Karlovi, kterému přeje jeho manželka Jana všechno nejlepší k dnešním 50. narozeninám.

0: První vaše písnička od srdce byla od kapely Holky, Jsi senzační. No a další písničku nám vybere posluchačka paní Danuše. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, paní Danuše.
1: No, já bych chtěla pozdravit všechny kamarádky, kamarády v Novým Městě nad Metují a do Jaroměře a Lenku, bývalou zdravotní sestřičku a moji dceru a jejího manžela. A vám děkuji za to, že jste mě vybral tu písničku víc.
0: Není vůbec zač, děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne. Mějte se hezky.
1: Vám taky, děkuji.
0: Naslyšenou. Naschledanou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Další písničku od srdce vybrali pan Petr a paní Iva, kteří tento víkend oslavili zlatou svatbu. Gratulujeme k tomuto krásnému 50-letému výročí a posíláme vybranou písničku.

0: Kapelu Argema jsme si teď poslechli v Českém rozhlase Hradec Králové. Pokračují naše písničky od srdce. Pěkné odpoledne, kdo pak se dovolal?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Tady Jana od Libáně. A já bych měla prosbu. Chci moc a moc poděkovat za ranní vysílání s panem záchranářem a jeho pejskem. Kdo to skrkonoš?
0: Ano, děkujeme za pochvalu.
1: No, já chci poděkovat prostě všem záchranářům. Ať už na zemi, na vodě, na horách, letci, prostě všechny. A ještě taky hasiči, protože to jsou taky borci. A říkám si, co asi to je za lidi, jaký mají srdce, že dokážou prostě obětovat svůj život za někoho, komu ho zachraňují. Takže za to moc děkuju všem.
0: Tak děkujeme za zavolání.
1: Nesmím zapomenout na lidičky od policie. Že jo? To jsou
0: ano,
1: taky
0: všechny složky, máte pravdu.
1: No,
0: tak děkujeme za zavolání.
1: Chci pozdravit Sojku od Krakonoše.
0: Dobře.
1: To je takový stvořeničko milý.
0: Ano.
1: Takže já vám strašně moc děkuju. Děkuju za vaše veškeré vysílání, jste borci.
0: Děkujeme, mějte se hezky, pěkné odpoledne, naschledanou.

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. O další písničku si napsala paní Hana z Náchodska, která právě teď doobědvala a uvařila si dobrou kávu a přála by si k téhleté dobré kávě nechat zahrát nějakou pěknou písničku. No jaká jiná písnička by se k dobré kávě hodila, než ta od Lucie Bílé, Dobrý kafe.

0: Značka se být.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Po 13. hodině se opět můžete těšit na oblíbený pořad Výlety s Pavlem Kudrnou. Dnes společně vyrazíme do jižních Čech, do Hoslovic v podhůří Šumavy. Podíváme se tady na nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. To vše už za pár minut v pořadu Výlety. Teď si dáme ještě pěknou muziku a bude to třeba Iveta Bartošová.

Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Společnost IKF Broumovsko chystá obnovu bývalého hotelu v centru Broumova. Ministři mají schvalovat nové statuty rad vlády. Hradečtí basketbalisté odstartují novou sezónu na půdě Olomoucka a k večeru bude pršet. Pěkné odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Bývalý městský hotel v centru Broumova na Náchodsku projde rozsáhlými úpravami za víc než 250 milionů korun. Uvádí to vlastník objektu, společnost IKF Broumovsko. Budova, která v posledních letech sloužila jen částečně jako herna nebo prodejna, by se tak měla vrátit ke svému původnímu účelu.
2: Plán počítá s obnovením ubytování s kapacitou přes 100 hostů, vznikem restaurace s terasou i novým multifunkčním sálem pro kulturní akce. Historicky hodnotná fasáda směrem do Mírového náměstí zůstane zachovaná. Stavební záměr už majitel představil také místním obyvatelům na veřejné prohlídce. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách získalo do sbírky malovanou skleněnou nádobu z doby kolem roku 1700. Jde o karafu, která mohla sloužit na vodu nebo na alkohol. Muzeum ji vydražilo v internetové aukci v Paříži. Autorem je barokní malíř skla Ignác Preissler.
3: Nově získaná karafa se stane součástí muzejní sbírky. Na černém orlickém skle jsou černou tenkou linkou, tedy technikou zvanou švarclot, vyobrazené lovecké motivy. Ignác Preissler působil jako dvorní malíř kolovratů a podle muzejníků patřil ke špičce barokní tvorby v Orlických horách. Maloval nejen sklo, ale také porcelán a jeho díla jsou dnes vyhledávaná sběrateli po celém světě. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Rady vlády pravděpodobně čekají další změny. Kabinet má na svém pravidelném pondělním jednání schvalovat jejich nové statuty. Pokud budou odsouhlaseny, tak budou tyto poradní a pracovní orgány vlády ve své činnosti muset zohledňovat programové prohlášení. To kritizuje například Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která zatím vidí další oslabení jejich činnosti.
4: Je to další důkaz toho, že se tady boří systém a nevytváří tak, aby byl nezávislý od toho, co si myslí vláda. My jako politici máme usilovat o systém, který bude fungovat i bez nás, který bude fungovat i bez toho, že by nějaký politik bouchnul do stolu a řekl, tohle je pro mě priorita.
0: Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO nové ustanovení nijak nebrání tomu, aby členové rad formulovali odlišná stanoviska nebo upozorňovali na odborná rizika, která se od postoje vlády liší. Sport. První kolo nejvyšší basketbalové soutěže pokračuje odpoledne dvěma zápasy. Tým Hradce Králové se v 17 hodin představí na půdě Olomoucka a křídelník Tomáš Dvořák věří, že na Hané hradecký tým uspěje.
5: Já očekávám výhru, protože následně máme dost těžký program. Ta první výhra nás, myslím, že dokáže nakopnout na to porazit i týmy, který jsou favoriti proti nám. Počasí.
0: K večeru na většině území čekáme déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na severu kraje je kolem 17 a na horách maximálně 16. Vítr mírný jihozápadní až západní, později večer severozápadní a biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku dejte pozor na silnici mezi obcemi Stěžery a Chaloupky. Osobní auto tam narazilo do patníku. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Je tady 3. zářijová neděle a pokud k výletům nepotřebujete vyloženě letní počasí, pak vás srdečně zveme na další rozhlasové putování, na které se můžete vydat spolu s námi, tedy s námi výlety. Zdraví vás Pavel Kudrna a přeji dobrý den. My vám dnes představíme jedno hodně nevšední muzeum. Objevili jsme ho v Hodoníně na Jižní Moravě a zatím prozradím jenom tolik, že se v něm dozvíme všechno o dobývání černého zlata. Potom zamíříme do Jáchymova v Karlovarském kraji, kde stojí sice nenápadný, ale o to zajímavější špitální kostelík. Jde o jedinou celohrázděnou sakrální stavbu v českém i saském Krušnohoří. Čeká nás také návštěva unikátního mlýna v Jihočeských Oslovicích, který je považovaný za nejstarší dochovaný vodní mlýn u nás. A nakonec se projdeme nedávno vybudovanou planetární stezkou ve Vraclavi v Pardubickém kraji, na které budeme objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Já myslím, že ta nabídka je docela pestrá. Pokud přijmete naše pozvání k poslechu, tak si ho užijte.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Když se řekne ropa, většinou si představíme velká naleziště někde na Blízkém východě, anebo teď také komplikace kolem Hormuzského průlivu, také nedostatek ropy a tak dále, zdražování, ale o tom nechci vůbec mluvit. Černé zlato se těží i na jižní Moravě. Historii a současnost dobývání této suroviny můžete poznat v Muzeu ropy v Hodoníně, kam se vydal náš kolega Zdeněk Truhlář.
1: Čerpací kozlík, čerpadlo nebo také těžební trojnožka, to vše dává vědět, že stojíme před Muzeem naftového dobývání a geologie i společně s manažerkou Pavlou Nečas-Benadovou.
2: Čerpací kozlík slouží k tomu, aby vlastně v té druhé fázi, když už nám ta ropa neteče sama až na povrch, aby nám vlastně pomáhala z té hloubky toho vrtu vytáhnout ty zbytky té ropy a dočerpávat ropu, která tam nám by jinak nedotekla nahoru.
1: Už před muzeem se tedy o ropě dozvídáme spoustu zajímavostí, ale vcházíme také dovnitř, kde toho bude určitě ještě mnohem více. A hned první místnosti dominuje velký model, co je na něm všechno k vidění.
2: Před námi tady se tyčí veliký model soupravy nárazového typu vrtání, který se používal vlastně u nás až do druhé světové války. Ten princip byl takový, že vlastně na takovou věž se vytáhlo velmi těžké dláto, nechalo se spustit, ono to bouchlo do té země, ulomilo se kus horniny, vytáhlo se to nahoru a vlastně kamenickým způsobem se čekalo, než se prorazila těsnící hornina, pod tím byla natakovaná vrstva ropy a začalo to stříkat a stříkalo to, na to se všichni těšili, zaradovali se, vykopali tam koryta, v podstatě to sbírali, dokud tam nějaká ropa byla. Potom se tam postavila vrtná trojnožka, kterou právě můžete vidět před muzeem, a tam se takovou speciálně lžicovou metodou těžila vlastně ta ropa už potom z toho nestříkajícího vrtu.
1: Pod modelem těžební věže je také plastická mapa jižní Moravy.
2: Ta vlastně ukazuje, kde se nachází ropa, zemní plyn tady u nás, a vidíme, že je to opravdu jenom tady na tém cípku jižní Moravy, je to vlastně část, říká se jí Vídeňská pánev.
1: V muzeu si můžeme projít celou historii naftařského průmyslu. Dostáváme se do další místnosti, kde už jsou i nějaké přístroje.
2: V tomto sále, technickém sále, seznamujeme návštěvníky s tím, jak se dneska ropa hledá, jak se těží. Ono to zase není takové jednoduché najít třeba ložisko ve 3 kilometrech, takže tady se seznámí s tím, jak se vytipuje to místo a potom jak se do té hloubky dostat pomocí vlastně vrtné soupravy.
1: Vcházíme do třetí místnosti, tady už jsou různé nádoby, předpokládám, že to jsou různé produkty ropy, ale co mě zaujalo nejvíc, je velká skleněná baňka, ve které je tekutina dole čirá a nahoře úplně černá.
2: Tímto jednoduchým způsobem ukazujeme, jak vlastně funguje ropná skvrna, jak interaguje vlastně ropa se vzduchem a s vodou. Pomocí malého balónku vpouštíme do této nádoby bublinky, ty neprochází touto černou ropnou skvrnou a v podstatě se drží na spodní hladině. Tak si můžeme představit, jaký dopad má případná ropná skvrna na život, třeba v oceánech, kdy i ryby se udusí.
1: Většina nádobek je tu uzavřených, ale přece jenom na stolku tady vidíme jednu nádobku otevřenou a se štětečkou.
2: Ano, my jsme totiž jediné muzeum, kde si můžete na ropu sáhnout. Je to surová ropa z ložiska Nesit, což je nejstarší ložisko na našem území z roku 1919. My vás tady tím malým štětečkem pomažeme, dávám vám kapku surové ropy na prst, na kterou vám potom zasvítíme UV lampu, abyste viděli jednu z vlastností ropy, a to je luminiscence.
0: Říká manažerka Muzea ropy v Hodoníně Pavla Nečas-Benadová, která nevšední expozicí provedla našeho jihomoravského kolegu Zdeňka Truhláře. A to byla jenom malá ukázka toho, co se můžete o ropě a zemním plynu dovědět. Muzeum ropy můžete navštívit ve všedních dnech od 9. do 15. hodiny, o víkendech pak mezi 13. a 15. hodinou.

My jsme minulou sobotu, a o tom jsem mluvil včera, vysílali živě z veletrhu Zahradaček v Litoměřicích. Taky už jsem prozradil, že se velmi povedlo, že tam byla neuvěřitelná spousta veškerých zahradnických sazenic, květin, keřů, stromů, krásné výstavy. Jiří Pačinek tam vystavoval své skleněné květiny, taky byl hostem u našeho mikrofonu. Monika Absolonová byla hostem u našeho mikrofonu. Řeč byla o historii i o novinkách, které provázely veletrh nejenom v areálu, ale také v celých Litoměřicích. Další přenos pochopitelně naplánujeme. Otázka zněla, kolikáté výročí se slavilo, za A50. Nebo za B60. Tak správně Ačko, byla to jubilejní kulatá padesátka. Losovali jsme ze správných odpovědí, hráli jsme o powerbanku, no a štěstí se usmálo na naše posluchače a posluchačky. Jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Powerbanku posíláme a k tomu přidáváme i gratulaci. Hlavní cenou za měsíc září je výletnický batoh. Batoh s reflexními prvky, v něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. O tuto cenu hrajeme celý měsíc září. Na začátku října vylosujeme jednoho z vás, kteří jste soutěžili, kteří jste posílali textové zprávy a minimálně jedna odpověď byla správná. Pak jste byli zařazeni do slosování.

0: tě dokola.
1: Špitální kostel Všech svatých není největší ani nejzdobnější památkou Jáchymova v Karlovarském kraji. Pokud ale máte rádi místa se zvláštní atmosférou, rozhodně tenhle na první pohled nenápadný kostelík vedle hřbitova navštivte. Prohlídku jediné celohrázděné sakrální stavby v českém i saském Krušnohoří si nenechala ujít ani naše karlovarská redaktorka Jana Strejčková.
2: S Markétou Šikýřovou z Jáchymovského infocentra vstupujeme do špitálního kostela Všech svatých.
3: Ten kostel tady nechali postavit obyvatelé města, kteří sem přišli v 16. století, protože Jáchymov byla úplně původně malilinkatá osada a s těmi nalezišti stříbra, tak sem přicházeli horníci, hlavně teda ze Saska. No a protože chtěli svůj duchovní stánek, tak nechali postavit špitální kostel. Stavba začala v roce 1516 a dneska je špitální kostel nejstarší dochovanou sakrální památkou našeho města.
2: Co je na tom kostele výjimečného? Já vidím hrázdění.
3: Ano, já s oblibou říkám, že jak tady ten kostel před 500 lety postavili, tak máte možnost ho vidět dneska. Ten kostel v průběhu let samozřejmě byl rekonstruován, ale nikdy nebyl výrazně stavebně přeměněn. Vždycky při všech rekonstrukcích se zachovala ta původní podoba. A právě ta celohrázděná konstrukce je jednou z těch unikátních záležitostí tohoto kostela. On zvenku je takový nenápadný, to hrázdění není vidět, tomu se pak říká hrázdění v kabátku, ale ta celohrázděná konstrukce tady uvnitř každého překvapí.
2: Co je pravdy na tom, že ty trámy jsou natřené volskou krví?

0: když se všude zabavovaly zvony. Tento zvon byl uschovaný na půdě tehdejšího muzea a v 90. letech se mohl navrátit zpátky do zvoničky. K tomuto zvonu se váže legenda. Říká se, že jeho hlas, když se nesl Jáchymovským údolím, tak vlastně ochraňoval město. Měl držet nad městem ochranou ruku.
1: Říká Markéta Šikýřová z Jáchymovského informačního a kulturního centra, která špitálním kostelem Všech svatých provedla naši karlovarskou redaktorku Janu Strejčkovou.

0: Rybník, maštal, stodola, mlýn s mlýnici i obytnými prostory. To vše tvoří komplex unikátního mlýna v jihočeských Hoslovicích v podhůří Šumavy. Unikátní je proto, že žádný jiný mlýn se v Česku nedochoval v tak autentické podobě. O mlýn se dnes stará Strakonické muzeum. V doprovodu správce Jaroslava Janouta si celý areál prošel náš jihočeský redaktor Filip Černý.
1: My jsme stanuli před Hoslovickým mlýnem a to je partie, kterou tady asi znám z několika filmových pohádek.
2: Je to tak. Natáčelo se tady Kouzla králů, pak se natočila druhá pohádka Vodníka Karolínka, no a pak třetí pohádka, to byly vlastně Tři bratři, to je vlastně ta nejznámější.
1: Tak ale mlýn to není jenom tedy kulisa, to je skutečná stavba, která tady stojí vlastně od kdy?
2: Tak já nemám rád, když přijdou jako turisti a říkají, tady je ten skanzen. Tohle to není skanzen. První zmínka tady o mlejně je z roku 1352. Je to jenom teda strohý zápis, víc potom se dozvídá, mají zberní roli, kde už víme, že je tady mlýn v jednom kole, tak ke mlýnu patřilo 16 střichů pole. Rod Harantů, což byli vlastně poslední majitelé tohohle mlýna, tak ty sem přišli v roce 1829.
1: A díky právě těm posledním majitelům se ten mlýn zachoval v té podobě, v jaké je.
2: Tak, po válce nestalo se, jako bývá zvykem, že mlýn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak, tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly ty 50. leta, zakládání družstev, socializace vesnice, no a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což to odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si odsloužili u pomocných praporů v Komárně. Když se potom ty chlapi vrátili, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlýn vykradený. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi tady zůstali úplně bez prostředků, takže vlastně byli živi jenom z toho, co se vlastně sami vyprodukovali. Za jejich života tady nebyla zavedena ani elektrická energie, ani vodovod. No a když se tohle stalo, tak ty bratři se tady vlastně zakonzervovali na dalších 50 let, ale zase bylo dobrý, že nic, co se rozbilo, nevyhodili. Tady je vlastně všechno originál, co tady na tom mlýně bylo.
1: To tak půjdeme se podívat dovnitř.
2: Tady se můžeme podívat hned setnice. Tady vidíte, že ten nábytek, co je tady, tak vlastně sem pasuje. Takže lavice jsou na míru, postele, všechno, jak to vidíte. Největší prostor v té sednici zabírá vlastně pec na pečení chleba, kde ještě i my při těch našich akcích, když máme, tak ještě ten chleba taky pečeme.
1: Tady je
2: vlastně ta mlýnice, to je vlastně to nejcennější, co je tady vlastně ve mlýně. Je tady obyčejný český složení, je to jediný nejstarší mlýn dochovaný vlastně v České republice. My máme tu přednost, že my ho máme jakoby funkční, takže v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka, ale bylo to vyhlášený takhle pozdě kvůli tomu, protože ty majitele, co tady byl ten poslední majitel, tak ten sem nikoho nepustil. Takže vlastně i ani památkáři neměli šanci se podívat dovnitř.
0: Říká správce mlýna Jaroslav Janout. Teď už je mlýn v Hoslovicích na Strakonicku přístupný všem zájemcům. Do konce října ho můžete navštívit denně kromě pondělí a i během zimy se v něm budou konat různé akce, takže možností je spousta. Nás do něj vzal náš jihočeský kolega Filip Černý. Výlety. A je tu nová soutěžní otázka. Týká se oblíbené postavičky dřevěného kluka Hurvínka, často prostořekého. A teď si představte, že letos slaví 100 let. My jsme si těch 100 let včera v reportáži připomněli. I to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou, později i s kamarády a se psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. To České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou už v roce 1930. A my jsme se ptali, kde dnes najde toto už legendární divadlo a stejná otázka platí i pro dnešní vysílání. Kde ho najdeme? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Budeme tradičně losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kterým tentokrát pošleme cestovní alulahev. Co pro ně musíte udělat? Kromě toho pověstného štěstí při losování, ale proto neuděláte nic, to už je v rukách náhody, řekněme. Jak se píše textová zpráva, tak tu musíte poslat ve správném tvaru. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak následuje vaše křestní jméno, příjmení, směrovací číslo a adresa. Zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Stát vás bude 4 koruny, službu poskytuje ATS Praha. Hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak my jsme ve druhé polovině měsíce září, máte ještě čas odeslat, jak jsem říkal, minimálně tu jednu správnou odpověď. Takže se snažte, no a my budeme opět rozdávat radost v podobě hlavní ceny.

0: Ve Vratslavi v Pardubickém kraji můžete nově objevovat zajímavosti naší sluneční soustavy. Vznikla tam totiž planetární stezka, která navazuje na téměř 50-letou historii místního astronomického klubu. Měří 6 kilometrů a jednotlivé planety na ní najdete v takových vzdálenostech, které odpovídají skutečným poměrům. Vratslavské meziplanetární putování si zajela vyzkoušet naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: Iniciátorkou a hlavní autorkou planetární stezky ve Vratslavi je Kristýna Maturová, která je teď se mnou u prvního stanoviště, to je Slunce.
2: Ano, nacházíme se u Slunce na stezce, která má název Planetární putování, a je to vlastně takový dárek všem návštěvníkům, kteří chtějí zažít něco pěkného, vidět něco krásného a hlavně se i vzdělat, protože na trase nejenom kromě té krásné krajiny uvidíte vlastně celou sluneční soustavu, která je zmenšená 1:1 miliardě.
1: Začínáme u Slunce a kromě naučného panelu je tady i to Slunce jako takové, v podstatě kovové.
2: Náš model Slunce je z kovových plíšků, které nám posvářel zde místní umělec, pan Jakub Vlček. Takže i to je vlastně moc fajn záležitost, že ten model vytvořil někdo zdejší. A náš model vlastně v tomto poměru zmenšené má 1,4 metru.
1: A teď mi řekněte, kolik těch stanovišť je. Počítáte Pluto jako planetu nebo ne?
2: Ne, bohužel Pluto už se nepočítá mezi planety, ale je zařazen jako trpasličí planeta, takže na naší trase ho nenajdete, pouze jako zmínku na 6. panelu. A co se týče počtu panelů, tak těch je 15, to znamená, co panel, to nějaká planeta. A aby ta trasa byla zajímavá a nebyly tam velké vzdálenosti, kde návštěvník nic neobjeví, tak tam máme ještě panely se zajímavostmi o sluneční soustavě. Třeba komety nebo vznik sluneční soustavy. Jeden z panelů je věnovaný teleskopům. Na jednom z panelů se dozvíte o zatměních. Zkrátka to, co v té sluneční soustavě je.
1: Máte nějakou zajímavost, kterou se tam dozvíme, kterou já bych nevěděla, jakožto laik a nepříliš vzdělaný člověk v tomto oboru?
2: Takovou zajímavostí, kterou možná málo kdo ví, je, že náš měsíc se od nás vzdaluje. To vzdálení odpovídá asi 4 cm ročně.
1: Jak dlouho nám to bude trvat, pokud to budeme chtít projít od začátku skutečně až do konce?
2: Záleží na tom, jestli budete pečliví návštěvníci a budete si pročítat panely, pak vám to zabere delší čas, zhruba asi 2,5 hodiny, ale zkoušeli jsme si to různě procházet, nebo máme i zpětnou vazbu, že za 2 hodiny nebo kolem 2 hodin se to dá projít. Je to trasa 6 km dlouhá.
1: A co je velká výhoda planetárního putování, takže je přístupné celoročně a zdarma.
2: Ano, naše stezka je otevřená 24/7 a je zde pro návštěvníky po všechny roční období, ve dne i v noci. Dokonce, když sem návštěvník přijde v noci, tak tady máme takovou raritu, takovou zajímavost, kterou určitě nemá žádná jiná planetární stezka. A to je ta, že když správně zodpovíte otázku, která se týká Slunce, je to hnedka u panelu číslo 1, tak si ověříte svoji správnost tím, že se vám rozsvítí celé Slunce, když zmáčknete tlačítko u příslušné odpovědi. Takže lákám návštěvníky, aby se sem dostavili i večer, protože si to můžou vyzkoušet.
0: Zve do Vratslavy v Pardubickém kraji autorka tamní planetární stezky Kristýna Maturová, se kterou si o zajímavém projektu povídala naše kolegyně Milena Vápeníková.

Tak si představte, že už řadu let dodržujeme tradici, kdy v závěru připomínáme soutěžní otázku. Kdybyste ji přeslechli nebo neslyšeli přímo zadání, tak ji najdete vždycky na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tentokrát se týká 100 let našeho dřevěného kluka Hurvínka, který později s Taťuldou, kamarády s Žerikem rozdávají radost dětem i dospělým. To divadlo bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930 a my se ptáme, kde toto divadlo dnes najdeme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Tak nám pošlete správnou odpověď, hrajeme o cestovní alulahve. Jsou to takové praktické cestovní lahve, které se vám na těch vašich výletech mohou hodit. Já doufám, že se vám hodí i ty naše klasické rozhlasové výlety, které Český rozhlas vysílá v celé republice. Občas je s příjemným přímým přenosem, další už plánujeme. Dovíte se, kam pojedeme, ale zatím se všechno chystá, takže nebudu více prozrazovat. Teď prozradím to, že další výlety uslyšíte opět příští sobotu. Těším se na vás ve 13 hodin a 4 minuty. Těší se na vás nejenom Pavel Kudrna, ale také Václav Lenard, technik, Šárka Formánková, dramaturgině, no a celá řada reportérů, kteří navštěvují nejzajímavější a nejtajemnější i ty zcela známé kouty České republiky, aby pro vás nejenom natočili reportáž, ale také pořídili řadu fotografií. O jejich výsledku se můžete přesvědčit na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. Hezký zbytek neděle.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Vláda má připravené opatření proti drahým palivům. Čech nepřežil nehodu rybářské lodi v Norsku. V německém Froburgu se rozhodne o držiteli evropských titulů na přírodních okruzích. A začátek týdne přinese proměnlivou oblačnost. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré odpoledne. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Zatím nechtěl říct podrobnosti. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě i nedostatečným kapacitám rafinérií. Třeba německá vládní koalice proto už oznámila, že od října mimo jiné sníží daň z benzínu i nafty. Český kabinet podle Havlíčka nejdřív čekal na reakci okolních zemí.
3: Jestliže ostatní země začínají reagovat, my jsme řekli, nebudeme ani o den stát nikde déle, to znamená, máme připravené opatření, zítra je sdělíme.
2: K reakci na rostoucí ceny energií vládu vyzývá i opozice. Třeba bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU ČSL kritizuje, že kabinet ještě nemá dostatečně naplněné zásobníky plynu na zimu. Podle Havlíčka ale nedostatek nehrozí. Při nehodě rybářské lodi v Norsku zemřel nejméně jeden Čech, další tři se pohřešují. Oznámilo to české ministerstvo zahraničí s tím, že norská policie nepředpokládá, že by někdo neštěstí přežil. Záchranáři u ostrova Averøy na západě Norska už od pátku pátrali po pohřešovaném plavidle se čtyřmi zahraničními turisty. Včera se úřadům podařilo najít jen loď bez posádky. Zemědělské družstvo Dolany na Náchodsku letos sklidí necelou třetinu obvyklé úrody jablek. Ovoce poničily jarní mrazy. Průměrná úroda v minulých letech byla 6 000 tun. Letos to podle odhadů nebudou ani 2 000 tun a v sadech nezbyly téměř žádné plody zimních odrůd. Podle vedoucí ovocnářství Kristýny Michálkové navíc ubývá brigádníků na sklizeň.
4: Ne všichni totiž vydrží sklízet opravdu celý den v tomhle tempu a v té kvalitě, kterou vyžadujeme, ale nehrozí teda, že by jsme úrodu nechávali na stromech nebo by zůstala opadala na zem, podzimní odrůdy, určitě je stihneme včas sklidit.
5: Slouží atletům při nepřízni počasí a nebo také v zimním období. V součástí je také oprava běžecké dvoudráhy, která se také nachází uvnitř tribuny. No a tyto opravy jsou takovým vyvrcholením modernizace areálu, do kterého za posledních 5 let bylo investováno více než 15 milionů korun.
2: To byla mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová, která mluvila o tom, že tribuna atletického stadionu je vybudovaná, je tam nová tělocvična a po 15 letech je opravený také tartanový povrch venkovního atletického oválu.
1: Sport.
2: Hořický motocyklový jezdec Marek Červený má velkou šanci obhájit loňský titul evropského šampiona na přírodních okruzích. V kategorii Supersport má před svým krajanem Petrem Najmanem 17-bodový náskok. Před posledními dvěma jízdami v německém Frauburgu ale nechtěl výsledek odhadovat.
6: Dává se 50 bodů, takže může se stát cokoliv, jak technika, tak samozřejmě jezdecky, takže já bych to nechal, až dojedeme poslední závod a uvidíme, co zvládneme a samozřejmě budeme dělat jako vždy maximum.
2: Filip Salač skončil druhý v motocyklové velké ceně Rakouska. V závodě Moto 2 nestačil jen na Španěla Kevaru.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, zpočátku ještě se zvětšenou oblačností a dozníváním srážek. Teploty klesnou k 5 stupňům, při slabším větru až k 5 a na horách ke 4. Zítra ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami, později večer ubývání srážek i oblačnosti. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné nedělní odpoledne vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Hrádek u Nechanic je oblíbeným místem filmařů od nás i ze zahraničí. I v tomto týdnu se tam usadil filmový štáb a proto si o tom za malou chvíli společně popovídáme. Vyrazíme společně také na houby, na živou labskou cestu. Čeká nás také zajímavý rozhovor s panem Petrem Dujou, správcem rodinného majetku zámku Doudleby nad Orlicí, kde se dneska mimo jiné konaly farmářské trhy a chybět samozřejmě nebude ani pěkná muzika. Ještě jednou krásné odpoledne a příjemný poslech s Českým rozhlasem Hradec Králové.

Věra Špinarová zpívala 11 minut po 14. hodině v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud rádi jezdíte na kole, můžete dnes vyrazit na živou labskou stezku, která vede z Hradce Králové až do Žirče. Akce se koná pod záštitou Evropského týdne mobility. Akce je určena i pro rodiny s dětmi. Na cestě jsou pro vás připravená různá stanoviště, kde můžete sbírat razítka a vyhrát dokonce i hodnotné ceny. Zastavit se můžete nejenom v Hradci Králové, ale třeba i ve Smiřicích, Předměřicích nad Labem, v Jaroměři, na Kuksu, Velichovkách a Žirči.

0: Na Masarykově náměstí v Náchodě dnes bylo možné ochutnat typická jídla z Francie, Španělska, Maďarska a dalších evropských zemí. Uvařili je mladí lidé, kteří do Česka přijeli pracovat jako dobrovolníci. Na místě nechyběla reportérka Jana Házová, kterou teď mám ve vysílání. Dobré odpoledne, Jano.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká kuchyně byla dneska v Náchodě k ochutnání?
1: Tak před radnicí voněla pro nás často exotická jídla. Na místě byl takový dlouhý pult, na kterém byly mísy nebo táce s různými druhy koláčů a samozřejmě vlaječkami, aby ti, kteří přišli, věděli, odkud daný pokrm a dobrovolník jsou. Dokonce tam byl i veliký hrnec plný portugalské polévky. Ta byla něco jako zelňačka, ale připomínala jí tedy jenom z dálky. Co jsem se ale poptávala lidí, kteří přišli ochutnat, tak prý byla výborná. Je pravda, že ty, které jsem ale potkala, tak ti chválili vlastně všechno.
0: No a ochutnala jsi něco i ty sama?
1: Tak samozřejmě bez toho by to nešlo, přece jen neurazím. Ochutnala jsem slaný pokrm z Francie, kde byla sírovo-šunková náplň, přiznám se, že jméno jsem si nezapamatovala. Zkusila jsem také zmíněnou polévku z Portugalska a ochutnala jsem i takové slané, něco jako pirošky z Maďarska. Nejvíc mi chutnala asi empanáda ze Španělska, kterou připravila Martina z Grenady. Ta byla plněná tuňákem a olivami.
0: A proč vlastně do Náchoda dobrovolníci z Evropy přijeli?
1: Jde o mladé lidi ve věku 18 až 30 let, kteří jsou v Česku v rámci Evropského sboru Solidarity, který spravuje Dům zahraniční spolupráce. Dobrovolníků přijelo do Náchoda celkem 20. Dnes připravovalo jídla 11 z nich. Na Náchodsku pomáhají školním a předškolním dětem s výukou jazyků, většinou s angličtinou, ale také se španělštinou a francouzštinou. Také se ale účastní různých kroužků a akcí pro veřejnost pod hlavičkou volnočasového centra Dčko, které je sem k nám pozvalo, pomáhá jim tu a zařizuje vše, co potřebují.
0: Jani, moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas a přejeme pěkné odpoledne.
1: Moc ráda, naslyšenou, hezký
0: naslyšenou,
1: den.
0: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Náchodsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: posluchačům.
1: Pane Dujko, dnes se u vás konaly farmářské trhy. Mohl byste našim posluchačům říct, co všechno tady měli návštěvníci možnost vidět?
0: Tak už ty farmářské trhy s tím názvem Bůčákové pro dnešek, které byly, vlastně znamenají, co jsme tady asi, na co jsme byli zaměřeni. Tak všechny produkty, které tady od pěcistitelů máme, ať je to zelenina, uzeniny, brambory, prostě květiny, lidové umění, tak vévodil jim asi náš burčák, který se tady dnes za dnešek prodal více jak 1000 litrů. A protože máme vinaře, který si dovede seřídit to zrání burčáku, které jehož vrchol je pouze 2 hodiny na dnešní večer, tak ti lidé, kteří si tento burčák odnesou domů, tak můžou ten burčák doma a samozřejmě i tady mohli vychutnávat.
1: Jak hodnotíte letošní sezonu? Jste spokojení s počty návštěvníků?
0: No, ona byla velice teplá. A my jsme se jí hrozně báli, protože jsme si řekli, že v tom teple prostě nikdo nepřijde. Ale věřte, že právě možná tou teplotou a tou renesancí tady toho zámku ti lidi přicházeli a i když jsme nebyli tak vychlazení, protože všechny, i ta gotika, i ta románská architektura vlastně zásluhou toho letního silného období byla vyřátá maximálně, tak přesto ty lidi chodili a až jsme se divili, že opět zvedla návštěvnost v letošním roce na tím pádem naše maximum.
1: Tak to je dobrá zpráva, že jste stále oblíbení. No a kdy vlastně definitivně zavřete brány a ukončíte letošní sezónu?
0: No, to bude až 15.11., protože to bude tady taková vinařská akce a dokonce na ní přijede vinařská cymbálovka a my k této příležitosti uděláme vinařské slavnosti, které nebudou jenom do těch 15 hodin, jako bývají všechny ty trhy, ale bude otevřeno až do večerní hodin. Zatím jsme naplánovali 19. hodinu.
1: Tak to je krásné. Tak to je krásné zakončení sezóny, ale určitě to není poslední akce, kterou letos ještě chystáte. Takže na jaké další akce byste rád pozval naše posluchače?
0: No, ten program je absolutně nabitý a jestli si návštěvníci podívají na náš internet, tak zjistí, že hlavně jsou zaplněné čtvrtky. A jenom první čtvrtek, 1.10. ve spolupráci s kulturní akcí a městy sem bude otevřená kavárna a tam literární pořad s názvem Kytice. Další čtvrtek, muž, který sázel stromy, opět to patří pod tento literární pořad. A další čtvrtek, a to je opravdu velká radost, nejen moje, ale všech, kdo se o ní dozvěděli, přijede k nám Anna Ulrichová s Magdou Vašáriovou a přijede i z cymbálu klasik Kateřina a Libor Štruncovi s cymbálem a zouslemi a budou mít zde pořad na sípce, který se bude jmenovat Leporello písní a vyprávění. No a to tím taky nekončíme. Další 15.11. ještě tady bude pořad autorská hudba a autorské báje Jiřího Balského, Jiřího Millera. Takže tohle jsou jenom ty kulturní akce a samozřejmě mezi tím ještě budou další trhy, které, a teď jak jsem říkal, že každé trhy má svůj názor, budou jak jinak než v době období dušiček, dutičkové trhy. A ty budou zpestřeny v zrcadlovém sále nám žáci umělecké školy Zušky z Rychnova nad Knižnou zahrají ve 2 vstupech dopoledne v zrcadlovém sále.
1: Pane Dujko, moc děkujeme, že jste si na nás udělal čas. Je vidět, že těch akcí bude u vás ještě plno. Tak já se budu těšit, že se třeba na nějaké té pěkné akci u vás na zámku v Doudlebách nad Orlicí potkáme. Děkuji a pěkné odpoledne.
0: Já se také moc těším, hezký zbytek víkendu a naschledanou.
1: Mějte se hezky, naschledanou.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: Valdemar Matuška a slavíci z Madridu. My se teď z Madridu přeneseme do zámeckého parku v Kostelci nad Orlicí. Tam se totiž natáčí nová česká pohádka Líné království režisera Iva Macharáčka. Na místě máme naši reportérku stopaře Zuzanu Boučkovou. Zuzi, jak to tam teďka na placu vypadá?
1: Přeji pěkné nedělní odpoledne ze zámeckého parku. Tady to dnes opravdu žije. Filmaři tu tráví maraton natáčení už od 6 hodin od rána až do doby, kdy prý bude vše povedené a hotové. Dnes jim to jde rychle, tak uvidíme. Okolo mě chodí herci v nádherných pohádkových kostýmech. Kostýmerky ještě upravují poslední detaily a chystá se velká scéna s koňmi. To nejdůležitější, co se tu dnes děje, je totiž natáčení venkovních scén, kdy hlavní hrdinové jedou na kočáru taženém koňmi. Takže atmosféra je tady naprosto pohádková.
0: Zuzi, o čem vlastně Líné království je a jakou roli v tom hraje náš Královéhradecký kraj?
1: Je to nádherný příběh o princezně Amálii, která se vrací ze studií a zjistí, že její království ovládla zlá čarodějnice. Příběh je o tom, co se prostě stane, když člověk zleniví, ale také o spojení vědy a poctivého řemesla. A náš kraj je pro tuto pohádku naprosto klíčový. Natáčelo se již v podorlickém skanzenu Krňovice, historické kovárně a mlýnu. 12 dní stráví filmaři na zámku v Novém městě nad Metují a dnes jsou právě tady v Kostelci nad Orlicí. Královéhradecký kraj se tak doslova mění, řekla bych, v pohádkové království.
0: Ty jsi přímo na place mezi herci. Koho tam dneska posluchači mohou potkat a s kým už jsi stihla prohodit pár slov?
1: Tak dnes je tu sestava opravdu pestrá. Mluvila jsem s režisérem a scénáristou Ivem Macharáčkem, který stojí také za oběma díly pohádky Tajemství staré Bambitky. Potkala jsem tu hlavní hrdiny, princeznu Amálii, kterou hraje Sofie Anna Švehlíková. Její princezna spoléhá na vědu, knihy a přesné výpočty a proti ní stojí mladý kovář Jeník, kterého hraje charismatický Adam Bárdy. Je to jeho vůbec první hlavní role ve filmové pohádce a Jeník zde stělesňuje zdravý selský rozum a práci rukama. A navíc jsou tu dnes také dětští herci, kterým pan režisér osobně rozdává za dobré výkony bonbóny.
0: Režisér Ivo Macharáček chystá Líné království prý už 13. rokem, tak to vypadá na pořádně promyšlené dílo. Zuzi, kdy vlastně uvidíme pohádku v kinech a co tě na místě dneska nejvíc zaujalo?
1: Tak do kin pohádka dorazí v březnu příštího roku, takže si musíme ještě chvilku počkat, ale myslím si, že to bude určitě stát za to. Byla jsem se podívat u režisérského monitoru a můžu vám slíbit, že to bude kombinace romantiky, humoru, napětí a také tradice. Je vidět, že režiséra Iva Macharáčka práce pro děti obrovsky baví a on do toho vdechuje celou svou duši.
0: Zuzko, děkujeme za informace přímo z Kosteleckého parku. A pro vás, milí posluchači, mám skvělou zprávu. Zuzana na místě nejenom mluví, ale vše pro vás také fotí a natáčí. Fotky a video z natáčení pohádky Líné království najdete na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. Pěkné odpoledne, Zuzko.
1: Pěkné odpoledne.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu. Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasa.

Začátek podzimu je tradičně spojený s houbařením. Milovníci hub vyrážejí mnohdy už časně z rána, aby byli v lese první a měli šanci na co nejlepší úlovek. V dnešní době ale nejde už jenom o klasické houbaření, ale třeba jen pouhou relaxaci a možnost vyčistit si hlavu po náročném pracovním týdnu. Pokud se vám dnes na houby nechce, můžete si alespoň poslechnout zajímavý rozhovor na téma houbaření, když tento týden jako host Pavly Kindernajové dorazila paní Jana Čapková, předsedkyně houbařského spolku Lomnice nad Popelkou. Celý rozhovor si můžete poslechnout už teď na našem webu hradec.rozhlas.cz.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Smyčka kolem šéfa bandy, která umučila českého pachatele, se utahuje. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Pravda o zločinu je skrytá v předivu vztahů, tajemství a ksift. Romy Schneiderová a Lino Ventura ve filmu Svědek. A ČT Art. Zlatá éra divadla skončila a soubor se rozpadl, ale místo předpovídaného krachu přichází Jonáš a Tingle Tangle. Dokumentární cyklus, Semafor a tak dále. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Česko má zásobníky plynu naplněné z necelých 3/4. Mladé Buky mají větší sportovní areál. Hradečtí basketbalisté zahájí ligovou sezónu v Olomouci a začátek týdne přinese proměnlivou oblačnost. Hezký den u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Zásobníky plynu v Česku jsou teď naplněné ze 74%. V televizi CNN Prima News to oznámil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Současné zásoby tak zhruba jsou o pětinu nižší než před rokem, stále ale splňují průběžné evropské cíle. Podle Havlíčka nedostatek plynu na zimu nehrozí. Pomalejší doplňování odůvodňuje zdražováním plynu na burze. Ten teď stojí nejvíc za poslední 3 roky. Nižší zásoby plynu kritizuje opozice. Podle bývalého ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU-ČSL je ideální čas na doplnění zásob nenastane. Mladé Buky na Trutnovsku rozšířili sportovní zázemí. U základní školy městys otevřel nový multifunkční areál s atletickým oválem, několika hřišti a dalšími sportovišti. Poslouží pro pořádání závodů a soustředění pro sportovce z širokého okolí. Od příštího jara bude tyto venkovní prostory využívat i veřejnost. Výstavba vyšla na 7 milionů korun a polovinu nákladů pokryla dotace z Národní sportovní agentury.
2: Podařilo se vybudovat 200 metrů dlouhou atletickou dráhu, sektor pro skok daleký a vrch koulí a 2 hřiště na street, basketbal a 1 volejbalové hřiště. Součástí jsou také nové chodníky a lavičky. Společně s krytým hřištěm, které u školy vzniklo už před 8 lety, tak Mladé Buky získaly ucelený prostor pro řadu sportů. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kynicha. Před lety ho koupil americký občan na Bleším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kynichovo jméno. Vak pak věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají jeho původ a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
3: Komunikujeme s vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže i z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
1: Sport.
0: Fotbalisté Teplic zvítězili v 9. kole šance ligy v Hradci Králové 2-0. A první kolo nejvyšší basketbalové soutěže pokračuje 2 zápasy. Tým Hradce Králové se v 17 hodin představí na půdě Olomoucka, kde se jim podařilo zvítězit i na začátku minulého ročníku. Podle hradeckého pivota Martina Rouba je teď ale soupeř větší neznámou.
4: Vyměnili všechny Američany, Češi většinou zůstali, takže polovinu tak známe toho týmu, polovina je úplně nová. Uvidíme, jak jim to půjde, jak oni se sehráli, ale jdeme do toho, jak proti novému týmu do nový sezóny.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, zpočátku ještě se zvětšenou oblačností a dozníváním srážek. Teploty klesnou k 7 stupňům, při slabším větru až k 5 a na horách ke 4. Zítra ráno bude převládat malá, během dne pak postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přehánkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž na 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Se zdržením počítejte na trase Jaroměř-Trutnov. V úseku mezi obcemi Kocbeře a Výšinka pokračuje stavba dálnice D11 a provoz tam až do července řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Je neděle 20. září a stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme, že jste s námi. V této hodině nás čeká tradiční zastavení v Safari parku Dvůr Králové. I když zbývá ještě poměrně dost času do Vánoc, popovídáme si o tom, jak město Hradec Králové schání ideální stromy pro Velké a Masarykovo náměstí. Do Hradce Králové také dorazil cirkus Prince, o kterém si v této hodině společně popovídáme. No a chybět samozřejmě nebude ani vaše oblíbená muzika. Krásné odpoledne vám od mikrofonu přeje Marek Šinkora.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Představte si, dnes, když jsem se díval do kalendáře, tak jsem zjistil, že do Vánoc bývá už jenom 14 pondělků. No a možná proto hledají v Hradci Králové dva vánoční stromy, které ozdobí Velké a Masarykovo náměstí. Technické služby se dokonce obrátily na veřejnost, aby jim s výběrem stromku pomohla. Ale pozor, nároky na stromy jsou poměrně velké. Musí jít o jedli, smrk nebo douglasku, vysokou nejméně 16 metrů. Strom by měl být pravidelně rostlý, nesmí být jednostranně zavětvený ani ohnutý. No tak pokud někdo z našich posluchačů takový strom vlastní a chtěli byste, aby ozdobil jedno z našich náměstí, můžete kontaktovat městské služby města Hradec Králové.

0: Hrádek u Nechanic je oblíbeným místem filmařů od nás i ze zahraničí. Právě v tomto týdnu tam vznikal jeden z hudebních klipů pro světovou produkci. Na Hrádku se ale natáčely i oblíbené pohádky a filmy. Do filmového a pohádkového světa tam nahlédl i Karel Sladký.
1: Jsme na zámku Hrádek u Nechanic a tady se natáčela řada pohádek, řada filmů, oblíbené filmařské místo. Já jsem to jen řekla, Martin Rejman Kastelán se usmívá.
2: No, protože to říkáte v době, kdy tady máme zase filmový štáb. Tentokrát ne pohádka ani film, ale hudební videoklip. Takže si dáme takovou noční službu, kdy skutečně se jedná o noční natáčení. Já se usmívám, protože už teď dopředu jsem unavený a nevyspaný. Ne, ale těšíme se na ně. Bude to určitě v pořádku. Hrádek u Nechanic má možná to štěstí, tu smůlu, že se každý rok tady něco natáčí, jo, ať už je to film, pohádka nebo právě videoklip či reklama. Jsme za to rádi, přináší to samozřejmě finanční prostředky pro Národní památkový ústav. Na druhou stranu to vyžaduje velkou opatrnost a jednání s tím štábem, protože my jsme tady od toho, abychom tu památku chránili.
1: Ano, a jak jste říkal třeba, co se stalo s biliárovým stolem?
2: Tak to je možná ještě ta lepší část, kdy prostě vám třeba přečelouní stůl a zapomenou v podstatě jenom obnovit ty biliárové otvory, tak to je ještě ta lepší varianta, ale horší je, když opravdu stěhuje se velké množství techniky, to jsou světla, různé odposlechy, kamery a ono, když jste nešikovný a třeba nedej bože, byste tady zavadili třeba o tu bistu, tak ta bista musí bezpodmínečně pryč, aby se jí nic nestalo. Technika musí mít na sobě tenisové míčky, musíme tady oblepovat molitanem nejrůznější rohy a je to proto, aby to pak prostě nemrzelo.
1: Připomeňte, jaké nádherné pohádky se tady natáčí.
2: Ta poslední, která se zde natáčela, to bylo Krakonošovo tajemství. Mimochodem letos se chystá pokračování, natáčí se na zámku v Novém Městě nad Metují, tak já osobně se těším na tuhle pohádku, protože si myslím, že patří těm povedenějším z posledních let.
1: Takže David Švehlík je tady.
2: David Švehlík byl tady, no je to pak vždy, když se tady natáčí, tak máme dohledy z vlastních průvodců a průvodkyně, jak se tady objevil David Švehlík, tak najednou průvodky se hlásila jedna přes druhou, aby tady mohla dohlížet, ale mě spíš těší, že v té pohádce zazní i slovo harach, protože ten ke Krkonošům k téhle, řekněme, atmosféře patří. Z těch dalších pohádek to byl například Princezna a půl království, z těch starších Elixír a Halí byla Anička s lískovými oříšky, to byla taková ta strašidelná, kdy tady pobíhala paní Rybová s takovou tou ovčí hlavou, ale asi ta nejznámější pohádka, která tady byla natáčena, Prince a večernice, kdy vlastně Hrádek si zahrál zámek samotné večernice. A to, že tady tenkrát Libuška Šafránková stála před zámkem, tomu udělalo poměrně hezkou propagaci na dalších 40 let.
1: To vy nepamatujete.
2: To já nepamatuju a byl tady takový záměr, že bychom jí sem na zámek pozvali, k tomu už nedojde. Třeba ty kostýmy na výročí bychom si třeba mohli půjčit, takže i takové plány jsou.
3: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě. A také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.

0: Teď zamíříme do Safari parku Dvůr Králové a podíváme se, jak tučňáci snídají. Představte si, že hodiny ukazují 8:30 a na dřevěném pódiu před přípravnou stojí ve vyrovnané řadě 45 tučňáků v černobílém fráčku a vyhlížejí obsluhu, od které dvakrát denně dostávají svou oblíbenou potravu, sledě a šproty. Rozmrazené mořské rybky, okořeněné vitamíny, pro ně ten den, kdy tam s mikrofonem byla kolegyně Dana Voňková, připravovala paní Eva Divišová. Samozřejmě v modrých rukavicích.
1: Modré rukavičky máte?
2: Máme, modré rukavice připravené.
1: Já taky si musím vzít.
2: Ano, určitě, protože oni to pak řeší. Jednou se nám stalo, že byl výpadek těch modrých rukavic, dali jsme si bílý a oni opravdu k nám nechtěli přijít potom. Krmení. Rozdělený tady v obeličku, jsou to sledí a šproty. Každý den dostávají 15 kilo ryb, teďka dostanou půlku, druhou odpoledne. Každý tučňák sežere v průměru kolem 3/4 kila ryb denně.
1: A musíte podávat každou tu rybičku zvlášť, protože oni by si to sami nevzali?
2: Oni jsou naučeni na krmení z ruky, takže vememe rybku hlavou napřed, aby se mu to líp polikalo, nedrhlo mu to skrz ty ploutve v krku. Takže on si ji veme a zblajzne.
1: Tomu říkám hotelový servis.
2: Takhle se to do nich cpe.
1: Tak můžeme jít?
2: A můžeme vyrazit. Už nás vítají.
1: Dobré ráno. A myslíte, že já taky mám podávat?
2: Určitě. Ne? Nejsou ochočený, opravdu si jenom přijdou pro tu rybku.
1: Hopla.
2: V podstatě ani samec od samice se dost dobře nepozná, tak mají kroužky, protože má každý jinou tu barevnou kombinaci kroužku a my podle toho pak poznáme, kdo je kdo.
1: Víte jméno?
2: Ne? Jo, všichni naši tučňáci mají jména.
1: Všichni,
2: ano, je jich tu momentálně 45. Krásně se nám rozrůstá to hejno. Odchovaných 20 mláďat. Kolegyně, velká faninka hokeje, pojmenovala většinu těch samců podle hokejistů Pittsburghu Penguins. Takže tady je třeba Daly, Crosby, Flery. Kessel, znalci určitě vědí.
1: Prostě hokejový manšaft byste dali tým, dohromady.
2: Určitě. Ano.
1: Rybička přeletěla přes Crosbyho. Hop, to je nádhera.
2: Ráno je to tady takový klidnější, soukromější.
1: A tak to ten den začínáte hezky.
2: Krásně, krásně, jo. Posadím si
1: tak
2: tady na
1: pláži,
2: jo, u tučňáku, je to tady takový fajn, je to skvělý, no.
3: Ještě tady za pár těch rybek, co jim popadalo, nenechávám se tady válet, aby jim to tady se nekazilo.
1: Budou chodit do bazénu i přes zimu, nebo?
2: Jo, když oni jsou z Afriky, tak ty mírné zimy tady u nás snášejí velice dobře. Oni jsou fakt bezvadní. Jde se na ně podívat a se na vás budeme těšit.
0: Do Safari parku Dvůr Králové vás na snídani k tučňákům pozvala Eva Divišová.

0: Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se věnujeme lázním, do kterých jezdili obyvatelé Hradce Králové, o čemž vypovídají i dochované pohlednice. Dnes si některé z nich s Pavlou Korytenskou přečteme.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnešním tématem hradeckých minut budou znovu pozdravy z lázní, které dostávali hradečáci za první republiky od členů rodiny, známých, přátel nebo kolegů. Pohlednice se staly vzpomínkou na pobyt v lázních, komentovali nejen dojmy z léčby a účinky lázeňských procedur, ale také zážitky z lázeňského místa, dobovou módu, architekturu nebo společenský život. A co si lidé z lázní psali? Byly to především pozdravy rodině, obyčejná sdělení, dojmy z léčení, zážitky, popisy krajiny nebo také pracovní zprávy. Některé pohlednice byly datovány, u některých bohužel datum neznáme, protože bylo odstraněno s odtrženou známkou. Ale víme, že z lázní Bohdaneč dostal lékař doktor Karel Pohorecký pracovní žádost. Vážený kolego, již v pondělí zahájíme letošní sezónu. Máte-li nějaké vhodné případy k nám, tak nám je laskavě pošlete. S poklonou mojí a kolego pozdravem vám, váš je veselý. Z Luhačovic přišla 20. září 1926 Fanince Moravcové do Hradce Králové do ulice Rožberské kapličky pohlednice. Milá Faninko, přijedeme na zpáteční cestě do Hradce, tak kdyby ti bylo možno, rádi bychom tě viděli. Poručení uctivé na pány rodiče. Tebe zdraví a líbá Zdena a Láďa. Faninka dostala do Hradce Králové také pohlednici z lázní Bělohrad. Sedíce u cukráře, vzpomínáme na Hradec a hlavně na vás. S pozdravem Adolf. Z Luhačovic do Předměřic u Hradce Králové přišel pozdrav paní Božence 29. srpna. Milá Boženko, první dojem a po prohlídce lázní asi budu spokojen a přál bych si, abys tu byla se mnou. Zdraví a líbá tvůj František. Srdečný pozdrav z Luhačovic dostala do lékárny u Bílého jednorožce u Hradci Králové také Marie Suková. A zajímavý pozdrav z Poděbrad přišel v 30. letech řídícím učiteli Janu Šafránkovi do nedalekého Josefova. Pozdrav a vzpomínku z výletu autem zasílají vaši František a Josef. A příště lázeňský Hradec Králové.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

Dnešek bude ve Hvězdných návratech patřit oslavenkyni. Zítra totiž své kulatiny oslaví herečka Daniela Kolářová. A tak vám její herecký život shrne Patrik Rozehnal v jedné hodině a v dalším dílu našeho cyklu o českých hercích a komicích. Dozvíte se, kde Daniela Kolářová vyrůstala, kdo ji přivedl k divadlu, s jakým mužem tvořila slavnou hereckou dvojici a také kterého scenáristy si považuje úplně nejvíc. Čeká vás spousta ukázek, písniček a perliček ze života. Bavte se s námi už po 16. hodině.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí sem tam slepit sny i prasklé spěchem, sem má cenu.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje dvěma ložnicemi, což ocení rodiče až 3 dětí. K dispozici je i dětská herna s prolézačkami, kolárna, venkovní terasa a místnost s pračkou a sušičkou. Pobyt můžete doplnit o gastro, wellness a lázeňské služby v sousedním mateřském hotelu Astoria. Speciální nabídka na posledních 5 Family Apartments při rezervaci nyní až do konce října se slevou 15% z online ceny na webu a vstupem do wellness zdarma. Kontaktujte nás na telefonním čísle 353 335 143 a rezervujte na www.astoria-spa.cz s promokódem Astoria15.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hradec Králové má projektanta první etapy nové labské stezky. Jičín dokončuje největší městský park. Kabinet bude schvalovat nové statuty rad vlády a noční teploty se budou pohybovat okolo 5 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. V Hradci Králové vznikne nový úsek labské stezky pro pěší a cyklisty. Radnice vybrala zhotovitele projektové dokumentace pro trasu mezi Kamenným mostem v Pláckách a železničním mostem u takzvané Gumokovky. Město už pro stavbu vykoupilo potřebné pozemky a na projekt chce získat krajskou dotaci.
3: Nová trasa nahradí dožitý úsek dnešní stezky na pozemcích povodí Labe, který se obtížně udržuje. Příprava projektu vyjde na 970 tisíc korun. Pokud budou dotační podmínky obdobné jako minulý rok, mohla by očekávaná krajská dotace dosáhnout až na téměř 500 000 korun. Město stavbu koordinuje s plánovaným přesunem železničního mostu i přípravou biocentra na levém břehu Labe. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: Výstavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším městském parku budou cyklostezky, chodníky pro vycházku i rekreační sport, pump track nebo skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jany Reš.
4: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%.
2: Rady vlády budou mít pravděpodobně nové statuty. Ministři je budou schvalovat na svém pondělním zasedání. Nově se v nich objeví například věta, že ve své činnosti zohledňují závazky vyplývající z programového prohlášení vlády. Jde o další změnu ve fungování poradních a pracovních orgánů kabinetu po červencovém přesunu úředníků na jednotlivá ministerstva. Někteří odborníci v tom vidí další oslabení. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťány Malé z hnutí ANO je na vyhodnocení ještě brzy.
5: Stavujeme si nějak to fungování a ten chod. Ta práce na těch různých tématech se určitě nějak nezastavila. Proběhly veřejné výzvy k doplnění členů rad, protože někteří rezignovali, některým skončili ty mandáty. Ty rady prostě budou dále funkční a věnovat se těm tématům, které jsou potřeba.
1: Sport.
2: Mistrem světa v půlmaratonu je Švéd Andreas Almgren. Závod v Kodani vyhrál v evropském rekordu 58 minut a 6 sekund a ukončil po 30 letech nadvládu afrických běžců. Mezi ženami zvítězila Keňanka Agnes Ngetičová, která časem 1 hodina 5 minut a 15 sekund předčila o vteřinu dosavadní světové maximum v čistě ženském závodě.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, zpočátku ještě se zvětšenou oblačností a dozníváním srážek. Teploty klesnou k 7 stupňům, při slabším větru až k 5 a na horách ke 4. Zítra ráno bude převládat malá, během dne pak postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přehaňkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty zítra 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do 25. září na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Důvodem je oprava vozovky. Objízdná trasa je značená. Přejeme vám šťastnou cestu. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
7: Ale já nemám svátek.
6: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
7: Opravdu?
6: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
7: Opravdu?
6: tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
7: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
6: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
0: Tak co tu děláte?
6: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
0: Nechte se překvapit, ahoj.
6: Zase na to budu sám. Ahoj.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
8: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
8: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
8: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co? Počkej, vy jste měli byt?
8: Vertikální.
9: Co to bylo?
8: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
8: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
8: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
8: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem měl ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
8: No, jeden za tři a tři za jednoho.
10: Necháš to?
8: To je jenom okurčička.
10: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
8: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějakých 60. leta, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumann, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře v té době markrabě Moravského Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společný dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
7: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poledinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: Neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění.

0: Jihlavy a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty salonní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
1: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
2: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
3: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
1: Ale já nemám svátek.
3: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
1: Jenom tak? Malinko!
4: Kačenko, netelkej dítě, to je umoj.
3: Co je, co se stalo?
1: Já řekni radši, co si proved, kytku, jen tak.
2: Slyšíš to,
5: slyším,
2: pánu,
5: slyším.
2: Pro Krista pána.
4: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádhle?
3: Já nemám žádnou.
2: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
4: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč.
1: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí.
4: Kačko, dítě moje ubohé.
1: Maminko!
3: Vždycky mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
2: Brána k bráně sedá.
3: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli.
6: Přesně tak to bylo.
1: Jak to navedli?
3: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
2: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
1: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
3: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
2: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
4: Teda, vy jste nám dali.
1: No. Tak já už se nezlobím.
2: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
3: To už to nikdo neudělám.
2: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky ujedem. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Ale no.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit, a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978... že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trabl a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotíčko moje.
7: Ale budeš mi mít pořád stejně rád, vy.
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinko.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec, neukazuj, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
7: No prosím tě, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat tím
8: mužstvím? A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju.
8: Jistě.
7: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Co jsi to řekl?
8: Koťátko.
7: Co jsi to řekl? Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty.
9: Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásně.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy.
12: Žehlil jsi někdy.
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pavci.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: V Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vzít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: No. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Vláda zítra představí opatření proti drahým palivům. Obyvatelé Hrádku na Hradecku budou rozhodovat o převzetí kostela. Trutnov nechal na atletickém stadionu postavit novou tělocvičnu a noční teploty se budou pohybovat okolo 5 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Vláda zítra představí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Konkrétní kroky ale přiblížit nechtěl. Paliva v posledních týdnech prudce zdražují kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě a nedostatečným kapacitám rafinérií. Nafta se teď v průměru blíží 50 korunám za litr. Podle mluvčího sdružení ČESMAT Bohemia Martina Felixe je důležité, aby česká opatření odpovídala těm v okolních zemích.
6: Že už Německo se chystá na nějaké opatření, mluví se o tom v Polsku, v Maďarsku, takže pro nás jako pro dopravce se ukázalo jako dobré opatření to snížení spotřební daně, protože i těch 2,50, které na tom ušetřili naši dopravci, vytvořili stejné podmínky jako pro ty konkurenční, hlavně z východní Evropy.
5: Náklady na naftu podle Felixe tvoří zhruba třetinu všech nákladů dopravců. Lidé v Hrádku na Hradecku budou rozhodovat o převzetí kostela svatého Jiří od římskokatolické církve. Podle vedení Hrádku má obec lepší možnosti než církev při získání peněz z různých dotací na opravu a zachránění památkově chráněného kostela. Církev, která na zachování kostela nemá podle nezávislé starostky Hany Ročkové dost kapacit, by v něm mohla dál konat své obřady. Protože jde o závažné majetkové rozhodnutí, vypsala obec k věci referendum, které se bude konat souběžně s komunálními a senátními volbami 9. a 10. října. V tribuně atletického stadionu v Trutnově je vybudovaná nová tělocvična a po 15 letech je opravený také tartanový povrch venkovního atletického oválu. Další úpravy sportoviště popisuje mluvčí radnice Adéla Ščudlová.
7: Slouží atletům při nepřízni počasí a nebo také v zimním období. V součástí je také oprava běžecké dvoudráhy, která se také nachází uvnitř tribuny. No a tyto opravy jsou takovým vyvrcholením modernizace areálu, do kterého za posledních 5 let bylo investováno více než 15 milionů korun.
5: Železnice na Jičínsku může dále rozvíjet sportovní areál. Město bezúplatně převzalo od státu 4 pozemky o celkové rozloze téměř 3000 metrů čtverečních, které už nyní slouží dětem, sportovcům nebo hasičům. Sjednocení vlastnictví usnadní správu celého prostoru i případné investice do jeho dalšího rozvoje.
0: Sport.
5: Fotbalisté Sparty vyhráli v 9. kole šance ligy v Olomouci 3-0. Zápas posledního Zlína a Jablonce skončil nerozhodně 1-1. Hradec Králové podlehl Teplicím 0-2 a zhruba za hodinu začne utkání vedoucí Slávie z Plzni. A motocyklista Filip Salač se po 4. v sezóně mistrovství světa dostal na stupně vítězů. Ve velké ceně Rakouska skončil 2. v kategorii Moto 2. Vyhrál Španěl Guevara.
0: Počasí.
5: Noc bude jasná až polojasná, zpočátku ještě se zvětšenou oblačností a dozníváním srážek. Teploty klesnou k 7 stupňům, při slabším větru až k 5 a na horách ke 4. Zítra ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami a později večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teplotní maxima zítra 13 až 16 stupňů, na horách maximálně 10 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V úseku dálnice D11 mezi Poděbrady a Sackou se v obou směrech zdržíte kvůli opravám silnice. Ty tam budou pokračovat až do konce října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Vánoce nedělní odpoledne je 20. září a dnes slaví svůj svátek Olek. Všem oslavencům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět odpolední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu přeje Marek Šinkora.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tady je k dispozici písničkový formulář. Napsat si můžete i SMS zprávu na číslo 91104, anebo si můžete zavolat přímo do studia na číslo 726 46 46 46. Jako první si o písničku od srdce napsala paní Stanislava Otčenášková, která by chtěla zahrát pro naši kamarádku, sousedku paní Marii Oubrechtovou z Nové Vsi. Milá Maruško, k tvým dnešním 85. narozeninám ti ze srdce přejeme především pevné zdraví, životní pohodu a radost z každého dne. Všechno nejlepší přejí Stáňa a Pepa Otčenáškovi.

O písničku od srdce si můžete napsat třeba i jako k blahopřání, jako to udělala paní Hana Pospíšilová, která přeje k narozeninám pro kamarádku Jitku. Milá Jituško, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Posíláme pozdravy, tvá kamarádka Helena Pospíšilová. Další přání by chtěla vyjádřit i paní Milena, která by chtěla nechat zahrát písničku pro paní Janu od Libáně, která už si dneska volala po obědě. No a také by chtěla poděkovat neznámé paní, která jí včera dala krásnou kytičku.

0: Panenka z Kouta a Marcel z Možek byla vaše první volba písniček od srdce. No a jakou písničku vybere další posluchačka? Pěkné odpoledne.
1: Pěkný podvečer, zdravím vás, Marku, a všechny posluchače, a písničku, co jsem vybrala, ta bych moc ráda poslala paní Lidušce a příteli Péťovi do Jičína, přeju jim krásnou dovolenou. Potom by to bylo pro pana Toníčka a milou Evičku Dolánová, tež tam moc zdravím, pro Uboše do Dvora Králové, pro Blanku do Staré Paky, prostě pro všechny posluchače. Písničku bych adresovala i do Českého rozhlasu Hradec Králové za pěkné vysílání, za pěkné pořady, a všem přeju úspěšný celý příští týden, jak lidem, tak i školákům, ať se jim daří ve škole, a tak přeju vše dobré, mějte se hezky.
0: Děkujeme za zavolání, pěkný den, nashledanou.

0: 10 minut před půl šestou pokračují písničky od srdce a jakou písničku nám vybere paní Naďa? Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Tak písnička bude Síla starých vín pro Blanku Kašparovou ze Svidnice, která dnes slaví narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí všichni od výšku.
0: Tak děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jutá, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
1: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
1: Krasavce!

0: tři minuty před půl šestou zpívala v Českém rozhlase Hradec Králové Hana Zagorová. Pokračují naše písničky od srdce. Další písničku vyberou Rožkovi. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den, moc vás zdravím. Já bych prosila zahrát manželovi Jiřímu a sobě Rožkovým do Horního Jelení písničku Ve dvou se to lépe táhne a určitě i pro vás a pro všechny posluchače.
0: Tak děkujeme za zavolání.
1: Moc krát děkuji.
0: Vám taky. Pěkné odpoledne.
1: Taky.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Karel Gott a jeho píseň Jdi za štěstím hrála v 17.35 v Českém rozhlasu Hradec Králové. Nevím jak vám, ale mě tahleta písnička vždycky evokuje Vánoce, protože je ústřední melodií pohádky Jak se budí princezny. Možná se vám může zdát, že Vánoce jsou ještě daleko, ale pozor, už jenom 14 pondělků a je tady štědrý den, takže ono to uteče, ale než se dočkáme Vánoc a štědrého dne, tak si ještě můžete párkrát zavolat o své písničky od srdce, jako to třeba udělala paní Jana Strutnovská, která napsala SMS zprávu a chtěla by jen tak pro potěšení nechat zahrát písničku od Jirky Korna Jednou je hůř a jednou líp.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed. Tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: 16 minut před 18. hodinou posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pokračují písničky od srdce. Dovolal se nám pan Martin. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne i vám.
0: Dobrý den, Martine. Vy jste mi říkal, že stonáte, že jste nemocný, tak jste vybral něco pro dobrou náladu.
1: Je to tak, je to tak. Nechám to zahrát všem, ať mají dobrou neděli. Vlastně i všem, co poslouchají, i vám. Ano, a užijte zbytek neděle.
0: Tak děkujeme za zavolání a brzké uzdravení. Mějte se hezky.
1: Díky, naschle.
0: Naschranou.

Brontosauři na kamení kámen byla jedna z vašich voleb do písniček od srdce. No a dneska slaví svůj svátek Oleg. Zkoušel jsem zapátra, kolik pánů s tímto jménem je u nás v České republice a celkem to je 415. V našem regionu je jméno Oleg pětkrát zastoupeno třeba v Jičíně a pětkrát v Náchodě a další čtyři bychom našli třeba tady v Hradci Králové. Pánové, ještě jednou všechno nejlepší k svátku a příjemný poslech s Českým rozhlasem Hradec Králové.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Přibývá nakažených chlimskou boreliózou. Společnost IKF Broumovsko chystá obnovu bývalého hotelu v centru Broumova. V německém Froburgu se rozhodne o držiteli evropských titulů na přírodních okruzích. A zítra bude maximálně 16 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Případů lymské boreliozy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze Státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostita.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Bývalý městský hotel v centru Broumova na Náchodsku projde rozsáhlými úpravami za víc než čtvrt miliardy korun. Uvádí to vlastník objektu, společnost IKF Broumovsko. Budova, která v posledních letech sloužila jen částečně jako herna nebo prodejna, by se tak měla vrátit ke svému původnímu účelu.
5: Plán počítá s obnovením ubytování s kapacitou přes 100 hostů, vznikem restaurace s terasou i novým multifunkčním sálem pro kulturní akce. Historicky hodnotná fasáda směrem do Mírového náměstí zůstane zachovaná. Stavební záměr už majitel představil také místním obyvatelům na veřejné prohlídce. Z Broumova Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Muzeum a galerie Orlických hor získalo do sbírky vojenský vak československého důstojníka a odbojáře z druhé světové války Františka Kinicha. Před lety ho koupil americký občan na bližším trhu v Buštěhradu. Téměř 20 let ho měl doma, než na něm letos objevil Kinichovo jméno. Vak pak věnoval muzeu v Rychnově nad Kněžnou. Historici teď zkoumají jeho původ a další souvislosti, říká Jaroslav Motl z Muzea a galerie Orlických hor.
6: Komunikujeme s vojensko-historickým ústavem, uvidíme, jestli tam obdobný předmět mají, takže z hlediska vlastně dokladů působnosti československé armády, tak je to poměrně cenný předmět, protože tohodle vybavení, které si vojáci vozili na frontu a měli ho někde v zázemí, se tolik nenachází.
7: Sport.
0: Hořický motocyklový jezdec Marek Červený má velkou šanci obhájit loňský titul evropského šampiona na přírodních okruzích. V kategorii Supersport má před svým krajanem Petrem Najmanem 17-bodový náskok. Před posledními dvěma jízdami v německém Frauburgu ale nechtěl výsledek odhadovat.
8: Dává se 50 bodů, takže může se stát cokoliv, jak technika, tak samozřejmě jezdecky, takže já bych to nechal, až dojedeme poslední závod a uvidíme, co zvládneme a samozřejmě budeme dělat jako vždy maximum.
1: Počasí.
0: Pondělí ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přehánkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 13 až 16 stupňů, na horách 7 až 10 a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou se tvoří kolony mezi 59. a 65. kilometrem ve směru na Prahu. Důvodem je nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krásný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Ve středu 23. září oslaví úžasné 90. narozeniny textař, herec a scénárista Miloň Čepelka. V našem dnešním vysílání vám nabídneme pořad To je život. Lada Klokočníková ho natáčela před 13 lety v pražském bytě manželů Čepelkových.

0: Abeceda lásky, pět nocí k úplňku, texty k slavným písním, hajku nebo služebná Emilka Najbrtová, pod tím vším je podepsán Miloň Čepelka, český básník, prozaik, textař, herec, scénárista a taky rozhlasový moderátor. Je až neuvěřitelné, že příští středu 23. září tento rodák z Pohoří u Opočna oslaví 90. narozeniny. Při této příležitosti mu už 11. září připravili v jeho druhém domově, milovaném opočenském Kodymově domě oslavu a dalšího ještě čekají. Také v našem vysílání se jubileum připomínáme některými pořady. Tím prvním jsou páteční desky, pásky, vzpomínky a ten druhý, pořad To je život, nabídneme dnes na nedělní vlně Hradce Králové. Lada Klokočníková ho natáčela před 13 lety v pražském bytě manželů Čepelkových, kde měla to štěstí prožít s oběma jedno docela všední dopoledne. A tak o štěstí, dětství a trvalých životních radostech bude nevšední setkání, které ani po letech nestratilo díky jejím hostitelům na lesku. Tak už za malou chvíli jdeme na sváteční návštěvu. Hezký poslech.
1: Dávno vše obecně známý je, že někdo žije

cestu do oblak. Zatím však ještě jedeme po zemi, šedej tunel si zdobíme růžemi.

0: Tak, takhle se natahují hodiny u Čepelkových. Desátou nám to bude odbíjet. Máte tu nádherné hodiny, pane Čepelko, dobrý den.
1: No, ty jsem dostal, když mě bylo, tuším, 70.
0: K 70.
1: Dostal jsem v divadle.
0: Nádherné hodiny, my za chviličku uslyšíme, jak bíjí. Předpokládám, že i ten zvuk bude stát za to.
1: Mně se ten zvuk líbí, ano, je takový měkký, takový příjemný, neděsí.
0: Tyhle ty hodiny jsou takovou dominantou krásného pokoje, ze kterého máte výhled na Prahu.
1: Výhled je tu pěkný, ano, ten pokoj je trošku tak jako každá pesiná věc, protože to je vlastně pokoj našich dětí, kluků, když byli malí a ty už jsou pryč a my tady tak jako vegetujeme se ženou, tak tohle je spíš manželčin pokoj.
0: Manželčin.
1: Já
0: takže
1: mám pokoj vedle a to je 13. komnata, tam se nesmí.
0: To jste říkal, tam nikdo nesmí, no takže my se na tu 13. komnatu budeme pouze ptát.
1: Ano.
0: Ale nedám, já bych se nepodívala tady na ten koberec, protože při našem posledním setkání jste mi říkal, že většina vašich textů se rodí na koberci, takže to je na tom, to nebo na tom v 13. komnatě?
1: Většina už ne, ale některé ano. Například nejslavnější, dalo by se říct, písnička, ke které jsem text psal, to jest Dobrodružství s Bohem Panem, kterou zpívala Marta Kubišová, tak ta se skutečně zrodila vedle v 13. komnatě na zeleném koberci, nikoli tady.
0: Ano. A jak to vypadá? To si na ten koberec lehnete, vezmete si tušku a papír a přemýšlíte a rodí se to?
1: Přesně tak. Lehl jsem na bok, vzal si tušku a papír, k tomu ty noty, které jsem dostal od Jindry Brabce a čekal jsem, až mě něco napadne. No a ono to skutečně na tom koberci dost často přicházelo.
0: Takže my si tuhle písničku za chvíli pustíme, ale než si ji pustíme, přejdeme tedy teď ještě k těm obrazům, kterých je tady také velké množství a jsou jeden krásnější než druhý. Tady na tom jste vyobrazený, Miloň Čepelka.
1: No, to mě udělal takhle s maskou. Všimněte si, to mám masku a kolem krku náhrdelník z knih. Takhle mě vymyslel Pavel Matuška z Třebechovic pod Orebem, můj dobrý kamarád.
0: Nad tím tedy je krásný obraz, velmi barevný, inspirativní.
1: Obraz, který vypadá jako bouřkové mračno. A prostě mě se líbil, tak jsem ho ženě připravil k loňským tuším Vánocům. To namalovala paní doktorka Iveta Špatenková, ke které, respektive ke jejímu manželovi, chodím jako k medicinálnímu údržbáři svému.
0: No, ono se říká, že ty obrazy předávají energii, tenhle ji vyzařuje.
1: To jsem rád, že to říkáte, protože já, když jsem ho tam viděl prvně v ordinaci jeho, tak jsem okamžitě říkal, tohle chci, to musíme mít doma.
0: A ty obrazy za vámi na druhé straně, naproti, v pokoji tady, to jsou také obrazy, které jsou vaší paní, nebo už jsou společné?
1: No, jsou všechny společné, ano, ale těch, co je nejvíc, takové ty drobnůstky, to jsou obrázky, které malovala její spolužačka a úhlavní přítelkyně a dokonce jedna ze svědků na naší svatbě, Jana Marešová z Chebu. Tadyhle to je Vláďa Suchánek, kterého znám už léta, taky krajan. Tohle to vám teď ani nepovím, kdo to vlastně maloval. Pak je tady nějaká grafika. Tamhle je hezký originál od Josefa Korejse Blatinského, kdysi, tedy když žil, tak byl z Javornice v Orlických horách. To jsme byli jednou na jeho výstavě tam. A protože se nám líbil ten kostelíček ve Slavoňově, nebo ho známe, tak jsme si u něj objednali takovou variantu, protože ten, co visel na výstavě, ten už byl prodaný.
0: No, krásné obrazy. Ještě asi mi nedá, bych nezměnila i krásné knihy, kterými se obklopujete. Jsou to také knihy, které máte rád, anebo to hlavní je v té 13. komnatě?
1: To hlavní je v té 13. komnatě a potom to hlavní a úplně nejhlavnější je v opočně, protože já mám těch knih moc a skoro jako jeden v nich často nevím, co je v nich, protože kupoval jsem, kupoval, že na stará kolena budu mít co číst ale vím dnes, že to všechno, co mám, nepřečtu. Už se mi to nepodaří. Už taky proto, že vlastně každý týden vysílám knižní hitparádu a to mě projde každý týden 10 nových knih rukama, které musím tedy aspoň podrobně prolistovat. Některé si samozřejmě i přečtu. Takže já nemám o knihy nouzi.
0: Teď několikrát zaznělo východní Čechy o počtu. No, takže o těch východních Čechách a o Opočnu si budeme za malou chvíli opět s Miloněm Šepelkou povídat, ale předtím tedy ještě Marta Kubišová. Yep.

0: Posloucháte pořád To je život. Teď je nám zpívala Marta Kubišová písnička, na které má nemalý podíl Miloň Čepelka, můj dnešní host. To je ta písnička, která se zrodila na tom koberci.
1: Ano,
0: to
1: ano, ano. Dobrodružství s Bohem Panem.
0: Ano, ano. Kolik podobných písniček se takhle zrodilo, když se dostaneme ještě k těm textům?
1: No moc. Moc. Jsou to stovky a stovky. Já nerad říkám přesná čísla, protože za prvé to neznám, za druhé by to vypadalo, že se možná chvástám, protože je jich skutečně moc, ale ne všechny žili. Některé se jenom narodili a hned zas odešli do dějin.
0: Teď bych se chtěla vrátit právě do toho Opočná, do Pohoří, kde jste se narodil. Vy určitě nedáte dopustit na východní Čechy.
1: To víte, že ne, když tam mám své kořeny a bez kořenů se těžko žije.
0: Do Opočna se hodně často vracíte, nebo asi ne často, ale rád. Strávil jste tam Vánoce, trávíte tam prázdniny, ale toho času asi chybí.
1: Je to tak, čas chybí, když jsem byl mladší a byl jsem zaměstnán a ne na volné noze a ne důchodce, tak jsem tam jezdil mnohem častěji, protože tam byli rodiče samozřejmě. Takže to člověk cítil i jako povinnost na stará kolena se jim věnovat víc než mládí. Teď už je to horší, i když tedy manželka ta tam bývá pravidelně, nejméně půl roku od jara do zimy, v tom našem domečku, co jsem zdědil po rodičích. A já tam jezdím tedy zcela bez pochyby jenom na prázdniny a kolem Vánoc na těch dobrých 12-14 dnů. Jinak samozřejmě také, ale to je taková rychlost a vždycky jen na dva dny, protože povinnosti v divadle jsou prostě na prvním místě.
0: Přesto vzpomínky na dětství nám nikdy nikdo nevezme, jsou to asi ty nejkrásnější okamžiky života, kdy vzpomínáme právě na ty časy, kdy jsme trávili čas s rodiči, u babičky, u dědy a podobně. Je v Opočně nějaké místo, kam určitě zajdete, když tam přijedete?
1: Určitě zajdu na náměstí, protože tam je prýma zámecká vinotéka.
0: Takže tam jste chodil v době mládí?
1: V době mládí ne, to tam nebyla. Ale na náměstí ano, tam jsme měli každý večer, zvlášť tedy o prázdninách, když jsem rozum nabral a pak třeba studoval v Praze a jezdil na prázdniny, tak jsme každý den sedali u kašny a rozumovali s kamarády. Ale to už byly návraty. Od dětství mám rád samozřejmě zámecký park, mám rád Lišťovinu, měl jsem rád, protože ona se dost změnila. Jednak je tam takový průsek, který tu jednolitou jihličnatou scenérii narušil. No taky potok zlatý, kterým jsme se brouzdali a otvírali škeble jako děti. Už nejen, že nemá škeble, ale nemá ani tak čistou vodu. Zkrátka už to není ono, ale do parku na malé náměstí každou sobotu, i teď, pokud jsem v Opočně, tak každou sobotu jdu na společnost, takzvané společnost sobotní dopolední kávy, což je několik kamarádů zhruba stejně starých a to zkrátka si tam na podloubí povídáme, spíš mlátíme prázdnou slámu, ale v takové pohodě prýmové.

0: Když se vrátím tedy ještě do toho dětství, už tam začaly některé ty náznaky toho, že budete psát, že budete hrát, že budete skládat písně.
1: Že budu skládat písně, to jsem netušil, ale že bych chtěl psát a že bych dokonce i to divadlo chtěl hrát, to skutečně začalo už tam, protože ve třetí třídě, tehdy se říkalo obecné školy, už jsem s Olgou Hostovskou, což byla dcera Egona Hostovského, spisovatele, velmi významného, jednoho z nejvýznamnějších a světově vlastně nejproslulejších českých spisovatelů, který měl z Opočna svoji první ženu a s tou měl právě Olgu, tak za války, když tatínek byl v emigraci, tak Olga byla s maminkou u dědečka, u babičky v Opočně, tak s ní, protože nějak tomu taky tíhla, tomuhle tomu koníčku, řekl bych, tak jsme vydávali takový třídní časopis, já ho psal na psacím stroji přes několik kopíráků a Olga psala básničky, já taky. A nějaké dobrodružné povídky jsem tam prvně otiskl. Zkrátka už tehdy jsem si myslel, že by mi to slušelo, kdybych se pokusil psát. A divadlo to taky začalo už ve čtvrté třídě, když jsme měli paní učitelku, tehdy slečnu učitelku Marii Nucovou, dceru opočenského obchodníka s elektrickým zbožím, která se do mě zapsala jako kantorka a jako inspirátorka velice, protože zaprvé tedy s ní jsme hráli, my, co jsme spolu chodili do školy, tak jsme s ní zahráli divadlo, to si vzpomínám velice rád, protože to byla pohádka Jaroslava Průchy, člena Národního divadla, Matčino srdce, a my jsme tam děti hráli skřítky. Chlapci byli Vuky, Muky, Nuky, Puky a tak, dívky Viky, Miky, Niky a tak dále. No a já byl Vuky a Olina Hostovská byla Viky. Takže my jsme k sobě patřili vlastně. No a kromě toho paní učitelka Nucová dávala nám takové úkoly slohové ve čtvrté třídě, že třeba pověsila na tabuli obraz a řekla, popište, co tam vidíte, nebo co se tam děje, nebo co to ve vás vyvolává. Tak třeba tam bylo pole, na tom poli maminka, teda nějaká selka s karavkou zapřaženou do pluhu a vedle jakýsi muž. Já vím, že jsem napsal, že na poli, na tom obraze orá syn se svou matkou. A na to nezapomenu, protože paní učitelka mě správně naučila, co jsou to takzvané slovní dvojice, že orat se svou matkou není úplně to přesné.
0: Vidíte to, jde to s vámi do dnes, krásná vzpomínka. Vy jste mě, pane Čepelko, při našem poslání

0: velmi často podrželi, když jsem to potřeboval. Doufám, že i oni by to též mohli říct o mně.
1: Je někdo konkrétně, koho považujete za svého velkého přítele?
0: No tak je to především kolega a náš pan ředitel Zdeněk Svěrák, se kterým se známe od roku 1954, kdy jsme společně studovali. A pak musím vzpomenout bohužel už zemřelého velkého svého přítele, který mi byl taky za svědka na svatbě a kterého jsem poznal, když jsem nastoupil do Nového Knína jako mladičký učitel, tak to byl tehdy tam zástupce ředitele školy Miloslav Fafejta, se kterým jsme si tak padli do oka, že prostě když jsem pak skončil v Kníně učení, tak pravidelně jsem jezdíval do Knína skoro tak často jako domů do Opočna.
1: Dobře, takže na ta přátelství a možná i na to manželství, o kterém jste se zmínil, se zeptám po písničce.

0: Velmi hezky se povídá s Miloněm Čepelkou v jeho útulném bytě. Já už jsem říkala, manželka vedle připravuje kávu, možná za malou chvíli přijde. Kde jste se potkal s vaší paní, s paní Hanou?
1: To je dost zajímavé. Na stopu.
0: Na stopu?
1: No, když jsem byl v rádiu v 60. letech, tak jsme jednou s mým šéfem, se Slavkem Vondráškem, jsme jeli 603, takže jako bafuňáři, jsme jeli z Německé demokratické republiky, kde jsme byli na reportáži v nějakých kasárnách. Já jsem byl v armádní redakci. No a v Karlových Varech, to se ještě nejezdilo po té nové silnici, nýbrž těmi serpentínami za městem, nad městem do kopce, tam najednou stála taková dívka, nakrátko ostříhaná a nesměle tak jako si mávla, jestli zastavíme. My jsme přejeli a já povídám, pane Bor, pan Bor byl řidič, prosím vás, pane Bor, vememe jiné. A Slávek Vondrášek, šéf, říkal, ale ne, ne, jeďte dál. A já jsem říkal, ale a tak jsme mezi tím stále jeli, čili museli jsme se pak vrátit, protože ten Slávek trval na tom, že dobře, když chci, takže se vrátíme, ale pod jednou podmínkou, že z ní vymámím adresu. Hned mě prostě chtěl dohazovat. No tak já jsem z ní adresu vymámil.

0: A Mil, pak to trvalo sice asi 2 roky, než jsme se zblížili a než jsme se skutečně sešli. No ale je z toho manželství od roku 1970, takže si to spočítejte sama.
1: A jsou také tady 2 synové.
0: Ne? 2 synové po mých dědech nazvaní Jan a Josef.
1: Potatil se některý?
0: Potatil se ten mladší, Joska, který je z Hradci Králové v Klicperově divadle jako člen hereckého souboru. Mám z toho velkou radost, že tedy ne, že se potratil, ale z toho, že tam je členem platným a že ho to baví, že ho to těší.
1: Ano. Paní Hana přináší kávu, o které jsme se zmínili. Takže já toho využiju. Paní Hano, teď jsme se dozvěděli, jak jste se s manželem seznámila, že to bylo na stopu. Vzpomenete si na to ještě i vy, jak to tenkrát bylo?
2: No samozřejmě, jela jsem na zkoušku do Prahy a protože jsem využívala stop často, tak jsem stopla a vyšlo to.
1: A prý na vás mámili adresu, ano.
2: Ano, ano, dopadlo to tak, že jsem jí nakonec dala.
1: A pan Čepelka říkal, od 70. roku tedy manželé. Už tady přímo u kulaťáku, protože my jsme ve vašem bytě tady.
2: Ne, na Pankráci. Tam byl taková garsonka malá a s 2 dětma to nebylo jednoduchý, takže jsme potom postavili.
1: A ještě s takhle tvořivým mužem.
2: No, ten psal. Bohužel, jinak to nešlo na záchodě.
1: Na záchodě se rodily věci.
2: Ano.
1: Takže to byly asi ještě takové ty skromné prostory možná tenkrát.
2: Ano. Jinak to nešlo, protože v pokoji byly děti a ty by rušily. No.
1: No teď tady je ta 13. komnata, jestli pak vás tam pan Miloň také pouští?
2: Pouští, ale já radši zavírám oči.
1: A proč?
2: No je tam šílený bordel.
1: No ono to je někdy inspirující.
2: No asi jo, ale radši to nevidím.
1: A jak vypadá takový den manželské dvojice Čepelkových? Protože pan Čepelka se nechal slyšet, že nejraději tvoří dopoledne, že to je asi ta největší inspirace. Takže v kolik hodin třeba vstáváte a je to společné?
2: Skoro jo, protože Miloň vstává tak po 7. hodině a já o něco později a potom jdu vařit polívku, misopolívku, máme k snídani.
1: A to mi řekněte, pane Čepelko, pojďte sem k nám, vy tady tak nasloucháte. Když se něco napíšete, když se něco zrodí ve vaší hlavě, je paní Hana ten první člověk, kterému to dáte ke zkouknutí, anebo kterému to řeknete a chcete, aby vám řekl?
0: Podle toho, co to je, verše zkoukávat nedávám. Pokud jde o nějakou prozičku, nebo když dělám rozhovor pro noviny, nebo já nevím, prostě takové ty věci, kde si nejsem zcela jist, je-li to vhodné, to, co jsem tam napsal, tak to i číst dám, protože ten první korektiv je velmi důležitý.
1: Mm-hmm. Takže na ní dáte, když vám řekne takhle ne?
0: Dám na ní. Ona tedy je z těch, které nejsou zrovna nakloněny nějakému rychlému chválení, což zas naopak autor by tak toužil, vyžadoval, aby mu to konečně, když se tak s tím pral, s těmi slovy, aby mu to konečně rychle někdo pochválil, no tak to se většinou nepřihodí. Ona tak pokrčí rameny a řekne, no dobrý. No a to je pro mě málo samozřejmě, jenže už jsem si zvykl.
1: Máte také čas si udělat společnou dovolenou?
0: To ano, to ano, protože divadlo má prázdniny, jinak už žádné povinnosti zcela pravidelné, tedy kromě těch rozhlasů nemám, ale ty rozhlasy na prázdniny já si udělám v předstihu, takže to jde.
1: Ano, ano. A paní Hano, to mi řekněte, jestli pak manžel plní vaše přání, když se řekne, jak bude vypadat taková dovolená?
2: Většinou on rozhodne, kam se ano. pojede a tak.
1: Ano. A chodíte třeba na představení Miloně Čepelky, na ty Cimrmany?
2: No, chodím, ale sporadicky.
0: Že by už všechno viděla. Tak.
1: No, kolik to je? To je 15 her?
0: 15 her, no, no,
1: ano,
0: no,
1: ano.
0: No.
1: A zatím žádná derniéra, což je úžasné.
0: No, to je taková naše rarita, proto jsme taky, myslím, v té knize rekordů i tímhletím z tohoto důvodu, protože když na to lidi chodí, tak proč bychom něco přestávali hrát?
1: Ano. Já jsem se teď dočetla, že letos by mělo být Járovi Cimrmanovi 120 let, možná letos, možná za rok. Je to tak?
0: Je to přesně tak, to se nikdy nedozvíme, protože, jak je známo, matrikář ve Vídni byl poněkud našmátraný, když zapisoval narození Járovo, a tím pádem se dá ten letopočet číst různě.
1: Ano, a tak zase se dá oslavovat dost let.
0: Ano, je to výhoda, samozřejmě.

0: Milan Čepelka mezi tím přinesl deník haiku, takže pane Čepelko, než si půjdeme dát tu kávu.
1: Aby to nám nevystydla.
0: Ano, ale to stihneme. Deník haiku 2, to je vlastně vaše poslední asi narozené dítě.
2: Ano, ano, to vyšlo loni v září. Co k tomu mám říct? Haiku, to jsou taková tříverší, spjatá pravidlem, že první verš musí mít 5 slabik, druhý 7 a třetí zase 5, čili dohromady 17 pouhých slabik. To je starojaponská literární forma. Leč já, protože jsem Čech, tak ačkoliv se mně právě ta stručnost velmi líbí, tak mám zase na druhou stranu rád češtinu a rád si s češtinou hraju, takže když je možné, tak já v těch haiku používám i rýmy, což tedy Japonci nedělají, takže to je taková česká inovace. Pokud možno, není to pro mě zásada. A kromě toho, když mě 3 veršíčky nestačí, no tak si říkám, proč ne několikrát 3. Aha. Takže v určitých momentech to není úplně tak jednoduché s tím haiku a s dodržováním té formy.
0: Je to také knížečka, se kterou jezdíte, když máte literární večery a ze které čtete těm, se kterými se o to chcete podělit?
2: Ano, jezdím a čtu, i když, to je zajímavá věc, dokonce i když to ze mě tak jako tryskalo, ta 3 verší, tak jsem si vždycky říkal, a tohle je dobrý, to se mi povedlo. A třetí den třeba, když jsem se k ní tomu vrátil, tak se mi zdalo, to je úplná pitomost. A tak to zůstalo. Tak to zůstalo, proto jsem se rozhodl to netříbit, nevybírat, ani neřadit, ale uvést to prostě tak, jak to vznikalo, bez ohledu na tématické okruhy nebo prostě takhle. A bez ohledu na to, jestli mám zrovna momentálně pocit, že je to dobré, anebo není. Ať si to každý přebere sám, ať si každý podle svého a podle času, ve kterém to čte a v jaké je náladě, ať si to prostě posoudí.
0: Můžeme tedy nahlédnout a přečíst z té vaší knížečky.
2: Tak třeba tohle. V hlavě má guláš a to je trapné, je-li vegetarián. Věřil jsem, že mi mává motýlek štěstí, ale byl to mol. A teď třeba, když jsem spřáhnul 2x3, zamhouřím oči, vidím široké pláně ani človíčka. Nádherný pohled, ale příšerně smutný. To je budoucnost.
0: A ještě jeden poslední.
2: Když jsme u těch hodin tady, podivuhodné, ručičky běží, nožky nejsou. Hodiny.

0: No, když zůstaneme u toho divadla, tak váš Drsoň a Jasoň a řada dalších, ale vy jste hrál také hodně ženy. Když hrajete ty ženy, neměl jste někdy chuť a neříkal jste si, přece jenom ty ženy, nebylo by to špatné být ženou? Víte už, co to obnáší?
1: Vím, co to obnáší, a ženou bych být na mou duši nechtěl. Ženy jsou na tom hůř než my, a proto já mám ženy ve veliké úctě a zkrátka fandím jim.
0: Já bych se teď ráda zastavila ještě u toho velmi důležitého pro nás rozhlasáky, a to je vaše rozhlasová práce, protože právě rádio bylo, to byl asi rok 61, u těch vašich počátků veškerých, protože v roce 61 jste přišel do rozhlasu, je to tak?
1: Ano, 1. května 1961 a hned jsem šel na vojenské cvičení. Tak. Ale nikoli proto, že jsem byl v armádní redakci, nýbrž protože to tak zkrátka naplánovala armáda. No, čili prakticky jsem pracoval pro rozhlas od polovičky července, tuším, 1961, vzpomínám, že první reportáž jsem dostal za úkol udělat z tábora, kde byly jakési armádní sportovní hry, něco mě naprosto vzdáleného. A já jsem tam jel s tím magnetofonem, který tenkrát byl nejmodernější, jmenoval se Mayhack, nebo tak jsme to aspoň četli, západoněmecké výroby. Tak jsem se někoho ptal, jak se mu skáče, nebo jak se mu běhá. To už skutečně, já byl v takovém Jiříkově vidění, že si podrobnosti nepamatuju, leč pamatuju si, že když jsem to přivezl a pak jsem to pustil šéfovi, tak Slávek Vondrášek říkal, no dobrý, ten hlas máš docela mikrofonovej.
0: Ano, je to pravda. Kolik let jste strávil právě v rozhlase, protože vy jste potom sám odešel v tom roce 67, tuším, nebo 69, abyste nebyli vyhozeni.
1: Ano, v 69. jsme odešli, abychom nebyli vyhozeni, takže jsem tam byl 8 krásných let a byly to skutečně krásné roky, protože jsme měli perfektní kolektívek, 3 redaktoři, 1 šéf a 1 sekretářka, Bohunka Novotná, Slávka Vondráška šéf a už se jmenoval Jirka Šebánek a Zdeněk Svěrák byli moji kolegové. My jsme si tam žili skutečně velice spokojeně.
0: Já tvrdím, že kdo jednou propadne a přivoní k rozhlasu, že už těžko odejde. Podle vás v čem je to kouzlo rádia?
1: Kouzlo rádia v čem je, těžko říct. No já si myslím, že v tom, že je vždycky rychlý v informaci, bezprostřední, že probouzí a pěstuje v člověku fantazii. Není na to, když jsem ještě nevěděl, jak třeba vypadají lidé, jejichž hlas jsem si oblíbil, můžu být zcela konkrétní, byl to Vladimír Dvořák, kterého jsem poslouchal už jako kluk, když uváděl pořady orchestru Karla Vlacha, ten hlas mě okouzloval a chtěl jsem být Vladimírem Dvořákem. A když jsem ho prvně uviděl na fotografii, já nebudu skrývat, že jsem byl zklamán. Představoval jsem si ho, nevím, jak, ale úplně jinak. Ovšem potom jsme se spřátelili, takže i ten obličej se mi začal líbit. Například. Čili ta fantazie, která může být samozřejmě úplně mimo mísu, ale je něčím, co člověka obohacuje, inspiruje, co mu dělá dobře.
0: Jsme na konci dnešního pořadu, to je život. Když byste se měl podívat na ten svůj život, je to krásný život a člověk asi je šťastný, jak už jste říkal v úvodu, když může procházet tím životem s pocitem, že se mu plní ty sny.
1: No, je to tak. Nedobře se o tom mluví, protože, jak jsem říkal, co má člověk vevnitř, já aspoň to nerad s tím jdu ven, a když s tím jdu ven, tak to spíš napíšu, abych se od toho takzvaně vzdálil a pak už, aby si to žilo svým vlastním životem. Ale mám-li se ohlédnout a říct ano, snad jsem nesklamal, tak v to doufám.
0: Děkujeme za to, že jsme mohli strávit jedno hezké dopoledne tady u vás v Praze ve vašem bytě, ve společnosti vás a vaší paní, a těším se, že se budeme co nejčastěji setkávat.
1: Já vám taky děkuju, i když si myslím, že kdybychom se byli setkali v Opočně, bylo by to ještě vhodnější. No,
0: tak si
1: ale
0: tam
1: to
0: setkáme
1: se nedá
0: příště?
1: Nic dělat. Snad příště.
0: Dobře, takže snad příště. Těším se a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryto v srdci.

Tak jste to slyšeli příště v Opočně. Lada Klokočníková si dala slib s Miloněm Čepelkou, který ve středu 23. září oslaví 90. narozeniny. Tento den také na jeho domovské scéně v divadle Járy Cimrmana kolegové a přátelé připravili speciální slavnostní večer plný hudby, poezie a humoru nazvaný Čepelka v salónním kupé. U příležitosti jeho životního jubilea vychází i speciální kniha s názvem Neuchopitelný Čepelka 90. Publikace, kterou připravil Radek Žitný, mapuje jeho bohatou a rozmanitou uměleckou dráhu nejenom jako herce z divadla Járy Cimrmana, ale také jako výsostného textaře, básníka a prozaika. A tak i my dnes, milý pane Čepelko, děkujeme za všechny radosti života, které jste pro nás jako autor připravil a připravujete. Všechno nejlepší k vašim narozeninám.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Česko musí podle ministra Havlíčka posilovat kvůli hrozícím útokům vnitřní bezpečnost. Muzeum v Deštném v Orlických horách získalo do sbírky barokní skleněnou karafu. V Ostravě skončily dny NATO a zítra bude maximálně 16 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Česko se musí vedle posilování vnější obrany zaměřovat i na vnitřní bezpečnost. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO je současná bezpečnostní situace velmi složitá a země na to musí reagovat. Riziko možných útoků na energetiku nebo kritickou infrastrukturu nemůže stát podle vicepremiéra podceňovat.
3: Potvrzuje to, že se nemůžeme dívat pouze na počty nových tanků a děl, ale musíme ve stejný okamžik investovat do vnitřní bezpečnosti a do bezpečnosti spojené s energetikou a z hrozbou různých výpadků a útoků i toho průmyslového charakteru, které z mého pohledu budou nepochybně sílit. A to je to, na co se ten stát musí připravit. Děláme k tomu opatření.
2: Opoziční hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti. Podle ministra Havlíčka k jednání napříč politickým spektrem slouží parlament a žádnou speciální schůzku neplánují. Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách získalo do sbírky malovanou skleněnou nádobu z doby kolem roku 1700. Jde o karafu, která mohla sloužit na vodu nebo alkohol. Muzeum ji vydražilo v internetové aukci v Paříži. Autorem je barokní malíř skla Ignác Preissler.
4: Nově získaná karafa se stane součástí muzejní sbírky. Na černém orlickém skle jsou černou tenkou linkou, tedy technikou zvanou švarclot, vyobrazené lovecké motivy. Ignác Preissler působil jako dvorní malíř kolovratů a podle muzejníků patřil ke špičce barokní tvorby v Orlických horách. Maloval nejen sklo, ale také porcelán a jeho díla jsou dnes vyhledávaná sběrateli po celém světě. Z Deštného v Orlických horách Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Dny NATO v Ostravě a dny vzdušních sil armády České republiky navštívilo za oba víkendové dny zhruba 150 tisíc lidí. Podle pořadatelů tak na mošnovské letiště zavítalo přibližně stejně návštěvníků jako loni. Na akci se představily armádní, bezpečnostní a záchranářské jednotky ze 14 zemí. Mezi hlavní atrakce patřilo vystoupení britské akrobatické skupiny Red Arrows a ukázka německého letounu Tornado. Zemské volby v německém Mecklenbursku před ním Pomořansku vyhrála podle odhadů Alternativa pro Německo se ziskem 38% hlasů. Těsně na druhém místě skončila sociální demokracie. Vládní CDU na severu Německa zřejmě získá jen něco málo přes 5%. V souběžně konaných volbách v hlavním městě Berlíně skončila CDU druhá za levicí. Kancléř Friedrich Merz označil zejména výsledky z Mecklenburska předního Pomořanska za neúspěch. Zdůraznil ale, že ve funkci bude pokračovat a dál bude prosazovat naplánované reformy.
1: Počasí.
2: Pondělí ráno bude převládat malá, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přehánkami a později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Teploty zítra vystoupají na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách bude maximálně 10 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Vyčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi. Z dopravy vše, přejeme vám šťastnou cestu a hezký poslech.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Cesta k uzdravení. Zdraví vám přeje Kateřina Dvořáková a z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Dnes se zaměříme na problém, který v Česku trápí obrovské množství lidí. Začíná nenápadně občasným krvácením dásní při čištění zubů. Pokud se ale neřeší, může skončit až ztrátou zdravého chrupu. Naším dnešním tématem je pokročilá parodontitída, tichý nepřítel, který dokáže zničit i zdravý chrup. A také zubní implantáty. Své o tom ví pacient Petr, který přišel sdílet svůj příběh moderní zubní medicíny. Trpěl silným krvácením dásní a extrémní vyklavostí zubů. Zachránit situaci v takto pokročilém stádiu vyžaduje naprosto špičkovou medicínu a chirurga s pevnou rukou. Proto dnes ve studiu přivítám jednoho z nejvyhledávanějších specialistů u nás, pana doktora Jana Šmída z pražské kliniky Hesire.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Silné krvácení dásní a extrémní vyklavost zubů. To je trápení, nebo bylo trápení, pana Petra. Přeji vám hezký den, pane Petře, a děkuji, že jste se s námi přišel podělit o váš příběh.
2: Dobrý den, těší mě, že jsem tady.
1: Také ve studiu vítám pana doktora Jana Šmída.
3: Hezký den.
1: A vás se rovnou zeptám, jak zní přesná diagnóza Petra. S čím za vámi přišel?
3: Pan Petr přišel se dvěmi obtížemi a jedna z nich byla vyklavá levá horní jednička, která vyputovala ze své původní pozice, a druhým důvodem bylo krvácení dásní a jejich pohyblivost zubů.
1: Dá se to vše shrnout do jednoho slova parodontóza?
3: Přesně tak. Lidový název je parodontóza a odborně ji říkáme parodontitida, což je chronický zánět závěsného aparátu zubu.
1: Je to důsledek toho, že problém třeba s tou krvácivostí dásní neřešíme?
3: Ano, přesně tak.
1: Jak poznám rozdíl mezi běžným podrážděním dásní a začínající parodontitidou?
3: To běžné podráždění se stane při čištění mezi zubním kartáčkem nebo při nějakém jiném traumatu, kdy může být ta dáseň citlivá, ale neměla by nějak výrazně krvácet. Taková citlivost většinou odezní během pár dní a už se znova v tom daném místě neopakuje. Až potom po dalším traumatu případně. Když to krvácení, které je způsobeno parodontitidou, je chronické, trvá dlouho, nelepší se, může se časem zhoršovat a nemá to tendenci se vylepšit po určitých dnech.
1: Přijdu k vám, Petře. Otázka asi by napadla každého, kdo o tom takhle přemýšlí. A sice, jak dlouho vás trápilo krvácení z dásní? A proč jste to neřešil?
2: Já jsem poměrně dlouhou dobu bydlel v zahraničí a myslím si, že celou tu dobu jsem neměl pravidelný kontakt vlastně se zubním lékařem. Tím pádem si myslím, že to bylo přibližně 15 let třeba.
1: Jak se parodontóza, pane doktore Šmíde, vyšetřuje? Jak se diagnostikuje?
3: Parodontózu si vyšetřujeme při vizuální kontrole, ke které používáme mimo jiné operační mikroskop, což je zařízení, které nám umožňuje vidět vše ve větším detailu, a používáme takzvanou parodontální sondu. A tou parodontální sondou se kolem zubu dostáváme ke kosti a zjišťujeme, jestli tam jsou takzvané parodontální choboty. Podle hloubky té sondáže si uděláme obraz o tom, jak to onemocnění je pokročilé.
1: Vy jste toto vyšetření, Petře, absolvoval. Je bolestivé?
2: Já myslím, že to ani bolestivé moc nebylo, ale už si to upřímně nepamatuju, protože je to minimálně 2 roky, co se léčím u pana doktora.
1: Evidentně, pane doktore, u vás probíhá veškerá vyšetření nebolestivě, když pan Petr si to nepamatuje, což je samozřejmě výsledek vaší dobré práce. Může správná hygiena a prevence zabránit parodontóze, nebo jde třeba i o nějakou genetickou predispozici?
3: Ta parodontitida je, řekněme, multifaktoriální onemocnění, kde hrajou roli různé faktory, ale tím nejhlavnějším je právě ona dentální hygiena. To je ten nejdůležitější faktor, který naštěstí můžeme také nejlíp ovlivnit.
1: Vrátím se k vám, Petře. Zeptám se vás na dentální hygienu před a po. Myslím si, že teď je člověk už velice edukovaný i díky tomu, že jste prošel náročnou léčbou, ale dbal jste na dentální hygienu?
2: Asi jenom částečně, protože jsem si samozřejmě čistil zuby jako každý. Nicméně jsem používal standardní kartáček, teďko na základě vlastně doporučení pana doktora a hygienistky používám třeba elektrický kartáček, který je mnohem efektivnější. Dále používám teďkon mezizubní kartáčky, které jsem nikdy předtím nepoužíval. Občas jsem používal niť. Zuby jsem si čistil jednou, maximálně 2x denně. Teď je to mnohem častější, musím říct.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zazněly tady za mě dvě důležité věci. Elektrický kartáček a čistil jsem si zuby jednou, maximálně dvakrát denně. Elektrický kartáček, v čem je lepší podle vás, pane doktore?
2: Já si úplně nemyslím, že elektrický kartáček je lepší než ten manuální. Nicméně může to být velmi dobrá pomůcka. Každému vyhovuje něco jiného, ale co je to nejdůležitější, co pan Petr zmínil, to je mezizubní kartáček, který je ten, řekněme, game changer v léčbě té parodontitidy.
1: Čištění zubů, kolikrát denně byste doporučil? A znám i lidi, kteří si po každém vypití šálku kávy jdou vyčistit zuby. To znamená, když jich vypijou 6 denně, tak si je vyčistí 6krát. K tomu ráno a pak ještě večer.
2: Za mě úplně bohatě dostačuje 2krát denně. Ale vyčistit to pořádně, minimálně to jedno čištění by mělo být s mezizubními kartáčky a ideálně to večerní.
1: A jak je to vlastně se zubním plakem? Ohrožuje naše zuby v průběhu dne?
2: Rozhodně. Zubní plak je takový, řeknu, hlavní strůjce všech těch obtíží, které v ústní dutině máme. To jsou v podstatě bakterie, které tvoří biofilm na povrchu zubu a to je to, co my odstraňujeme a co musíme z těch zubů dvakrát denně odstranit.
1: Jak může neléčená parodontitida ohrozit naše srdce, cévy a vůbec imunitní systém a vůbec stav našich zubů? Jak úzce souvisí s naší imunitou?
2: Ta souvislost je velmi úzká a opravdu se ukazuje, že parodontitida ovlivňuje nejenom to zubní zdraví, ale nemoci typu diabetes, vysoký krevní tlak. Jsou to všechny tyhle ty civilizační onemocnění. Má na to opravdu velký vliv nejenom parodontitida, což už je teda jako nějaký pokročilý problém, ale dokonce se ukazuje, že i zánět dásní, který ještě nepostihl tu kost, ale postihl jenom dáseň, způsobuje to, že může vzniknout třeba i mrtvice.
1: Věděl jste, pane Petře, že zdravé zuby, zdravý chrup ovlivňují naši imunitu?
3: Upřímně nevěděl jsem o tom, je to zajímavý, o čem se tady bavíme dneska.
1: Já se ptám i proto, že vy jste vlastně pana doktora Šmída navštívil už v nějakém stádiu onemocnění. Pojďme ještě jednou připomenout, s čím za vámi Petr přišel, nebo co jste primárně řešili a co následně.
2: Tak ten hlavní a primární důvod byla právě ona jednička, která už působila i estetický problém a byla v podstatě zcela vyloučena z kosti a držela už jenom v dásni.
1: To znamená, abychom si to řekli laicky, přední zub se kýval, pane Petře.
2: Tak.
1: Šlo o náročnou péči a léčbu?
2: Ano, protože nahradit zub v estetické zóně, je to, jak už jste zmínila, horní přední zub, kde je estetika alfa a omega, tak tady se opravdu dostáváme k těm nejsložitějším zákrokům, které ta moderní stomatologie nabízí. Takže ano, ta náhrada takovéhle jedničky byla na škále složitosti od 0 do 10 až podle mě někde 9-10.
1: Až takhle. Co jste primárně museli u Petra vyřešit?
2: My jsme nejdřív začali s tím, že jsme museli léčit tu parodontitidu. Nejdřív byla nějaká úvodní návštěva, kdy se udělala taková edukace, vyberou se mezizubní kartáčky a naučíme pacienta čistit doma. To je takový to gro, to hlavní, protože bez té domácí péče by nikdy nefungovala léčba parodontitidy. Takže se nastaví nějaká domácí péče a v podstatě celá léčba probíhala u dentální hygienistky, která musí pečlivě očistit povrchy všech kořenů, všech zubů, kde je nějaký problém. Takže ona si to všechno ještě znovu vyšetří, najde si, kde jsou ty parodontální choboty, jak jsou hluboké a potom se v lokální anestezii, což je takový místní znecitlivění, provádí očištění povrchu kořenů zubů a potom pomocí těchto návštěv a ještě nějaké určitě kontroly jsme se dostali do nějakého stavu, kdy už bylo možné se věnovat té jedničce.
1: Vy jste tady hovořil o chobotech, co to je?
2: Parodontální chobot je taková kapsa kolem zubů, kdy ta parodontitida způsobuje úbytek kosti protože zub nám drží v kosti čelistní a jakmile je tam ten chronický zánět, tak kost začne ubývat. A tím my se dostaneme tou vyšetřovací parodontální sondou takzvanou hloubš, než by měl ideálně ten okraj kosti být. Takže parodontální chvost je taková, řekněme, kapsa kolem zubu.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Petr teda byl vyléčený z parodontitidy.
2: Dá se říct, ono v podstatě vyléčit parodontitidu už nelze, ale lze zastavit její progres. Takže cílem u té léčby je zastavit ten postup a určitě pár míst, kde se podaří i ta kost zase obnovit. Ale není dobrý si myslet, že když mám nějakou víc pokročilou parodontitidu, že zase dostaneme tu kost úplně do původního stavu, to už většinou není možné. My jsme nahrazovali tu jedničku a tam bylo té kosti tak málo, že by nebylo možné zavést zubní implantát bez toho, aniž bychom tam kost obnovili. Takže tam jsme použili speciální zákrok, kterému se říká okamžitá nebo imediátní implantace, kdy ten zub, který už nelze použít, který se vyklá a je potřeba ho vytrhnout, tak ho vytrhneme, zavedeme zubní implantát místo toho zubu a rovnou přitom doplníme kost.
1: V jednom zákroku.
2: V jednom zákroku a dokonce tady jsme to udělali tak, že ta korunka toho vlastního zubu, která nebyla poškozená, tak jsme ji použili a já jsem ji v podstatě během toho jednoho zákroku zpracoval a namontoval rovnou na ten zavedený implantát. Je to takový kouzelný zákrok, řekněme. Když si představíte zub, který má nějakou korunkovou část a kořen, tak já ten zub vyndám, uříznu si tu korunkovou část, zavedu ten zubní implantát, doplníme kost, kterou si odebereme někde v místě horních osmiček. To je velmi důležitý, kde tu kost odebíráme.
1: Stále jsme v jednom zákroku.
2: Jsme pořád v jednom zákroku a v jedné návštěvě.
1: Petr při plném vědomí.
2: Tak, jenom v lokálním znecitlivění. Takže doplnili jsme kost a zavedli jsme implantát a potom na ten implantát se dává takový dílek a na ten dílek já si připevním tu uříznutou korunku. Takže během jednoho zákroku, aniž bych potřeboval tu dáseň jakkoliv v tom místě řezat, si ten zub vrátíme na jeho původní ideální místo a použijeme ještě tu vlastní korunku.
1: A pacient odchází se zdravým úplným chrupem?
2: Dalo by se říct, no. Je to zhruba takový hodinu a půl až dvě hodiny zákrok, kdy se uděje tohleto všechno v jedné návštěvě. Vnímám to opravdu jako přelomovou věc. Ono to potom samozřejmě nekončí tím, že se udělá tenhle jeden zákrok, ale ještě se musí ta korunka vyměnit za laboratorní korunku, takže se to hojí nějaké měsíce a potom případně se ještě upravuje takzvaná růžová estetika, protože tam chceme třeba vylepšit ještě trošku dáseň, což jsem zrovna u pana Petra dělal, takže jsme ještě udělali vylepšení dásně a potom jsme teprve přistoupili k výrobě té definitivní korunky, která se vyrábí v laboratoři a nějaký šikovný laborant, který vyrobí tu korunku tak, aby esteticky zapadla do toho úspěchu.

0: jak mě ved, tak si myslím, že v současné době mám zuby de facto v pořádku, jinak já už jsem mohl být bez zubu. A ta estetická část, jsme se o tom bavili tady, ono to není vůbec poznat, on má opravdu zlatý ruce a říká to o něm spoustu pacientů, aniž by on o tom věděl, takže moc krát vám děkuju.
1: Já děkuju za důvěru, ale ještě bych chtěl jenom říct k tomu, že ta výroba takového jednoho zubu je extrémně složitá, že když se dělá třeba celý přední úsek nebo všechny zuby najednou, tak ta estetika se trefuje snadno, ale tady ten můj laborant, který se jmenuje Dan Černý, opravdu jako musel odvíct kus práce, protože on potřeboval udělat korunku v podstatě podle toho vlastního zubu, což je vždycky to nejnáročnější.
2: Zavání to uměním. Myslím si, že ta synergie mezi vámi, zubním lékařem, chirurgem a laborantem je velice důležitá a vy jste našel skvělého kolegu. A já vlastně teď vidím jeho práci a můžu jenom tleskat.
1: Děkuju.
2: Já vám děkuju za návštěvu u nás ve studiu. Pane Petře, nestrácejte úsměv, moc vám sluší.
0: Děkuju.
2: A pane doktore, vám samé spokojené pacienty.
1: Já moc děkuju za pozvání.
2: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

chápu smrti, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Francouzský institut chystá lancmanovské dny. Začne svátek stánků Sukot. A co je to parochet? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. O holokaustu se dlouhá léta příliš nemluvilo. Jeden z milníků, které ticho prolomili, bylo 9-hodinové dokudrama Shoah od francouzského režiséra, spisovatele a scénaristy Claude Lanzmanna z roku 1985. Přehlídku jeho dalších filmů chystá od 22. do 30. září nakladatelství Prostor, Francouzský institut a Židovské muzeum v Praze. Co všechno lanzmanovské dny nabídnou, prozradí rusista, překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Dobrý večer, co všechno lanzmanovské dny nabídnou?
2: Lanzmanovské dny nabídnou 6 filmů Claude Lanzmanna, tedy téměř všechny, kromě jeho slavného filmu Shoah. Ten už byl v Československu a v České republice promítnut několikrát. A ty dalšího filmy téměř nikdo nezná. 3 z nich se týkají válečného období u nás, především v Terezíně. Poslední z nespravedlivých je film o posledním a jediném přeživším židovském starším z Terezína, Benjaminu Murmelsteinovi. To je taková kontroverzní, ale přitom velmi charismatická osobnost. Ten film je především o tom, zda a nakolik je možné spolupracovat se zlem pro dobro věci. Ale i o tom, že Murmelstein i mnozí další vězni terezínského geta přežili v podstatě díky jeho brilantní inteligenci. Pak tam bude další film zasazený tady do českého prostředí a to je Člověk, který šel okolo. Je to o švýcarském představiteli Mezinárodního červeného kříže Morisi Rosilovi. Ten navštívil Terezín v roce 1944, kdy z něj nacisté udělali to Potěmkinovo geto, nebo jak to říct, a podal o něm zprávu pochvalnou. A Lanzmann z něj doluje nějaké přiznání, takže to hodně o tom, jak těžké je přiznat si staré chyby. No a pak tam bude film 4 sestry, jehož hrdinkou, jednou ze 4 hrdinek, která vypráví své přežití ve vyhlazovacích táborech, je česká židovka Ruth Eliášová. Ale cílem toho festivalu je také představit Lanzmanna jako angažovaného intelektuála 20. století, který se celý život snažil žít svobodně a v souladu se svým svědomím čelit všem jeho výzvám, které mu přinášel čas.
1: Vy jste říkal, že 3 z těch filmů jsou spojené s českým prostředím. Měl Lanzmann nějakou speciální vazbu na Česko?
2: Pokud vím, měl Československo tedy spíše velmi rád. Rád jsem přijížděl. Ostatně celá řada hrdinů jeho nejslavnějšího filmu Shoah jsou buď Češi nebo Slováci. A opakovaně i v těch svých memoárech připomíná, jak důležitá byla svědectví českých a slovenských přeživších.
1: Proč jste se rozhodli uspořádat lanzmanovské dny právě nyní?
2: Na začátku byla kniha Lanzmannova memoárová próza Patagonský zajíc, kterou jsem se rozhodl přeložit krátce před vypuknutím války na Ukrajině. Možná proto, že mi došlo, že výzvy toho našeho století nejsou o nic méně palčivější než toho 20. A ta Lanzmannova suma zkušeností nám může být nějakým poučením. Kniha vyšla minulý rok v nakladatelství Prostor. Společně s nakladatelstvím jsme si řekli, že by stálo za to seznámit čtenáře i s tou částí Lanzmannovy tvorby, která tu není vlastně příliš známá. A přizvali jsme tady jako spoluorganizátory Francouzský institut a Židovské muzeum a nakonec z toho vyšel takovýto festival. Potom jsem se ve Francii seznámil s Lanzmannovými bývalými přáteli a spolupracovníky a rozhodli jsme se je na festival pozvat. Takže přijede Juliet Simontová, která vedla s Lanzmannem takový kultovní intelektuální časopis L'État moderne, a Laura Koupelová, která byla Lanzmannovou asistentkou režie, mimo jiné právě, když se v Terezíně v Praze natáčel ten film Poslední z nespravedlivých.
1: Říká rusista a překladatel z ruštiny a francouzštiny Jan Machonin. Děkuju moc a hezký večer.
2: Naschledanou.
1: Píseň Má suka ke svátku stánků Sukot naspívali děti z pražské Lodrovy

0: Vypadá jako citron, ale není to citron. Co je to? Řeč je o žlutém citrusovém plodu, který se nazývá etrog. Ten hraje důležitou roli při slavení svátku stánku. Sukot letos začíná večer 25. září. Proč k jeho oslavě patří právě etrog, přibližuje v následujícím příspěvku Leo Pavlát.
1: Svátek Sukot připomíná Biblí popsané putování Židů pouští a zároveň jej provází vděčnost za plody podzimní sklizně. Na znamení toho se věřící modlí i se čtyřmi rostlinami. V pravé ruce se svazkem z palmové ratolesti, větvičky vrby a snitky myrty, v levé s etrogem. Zatímco první tři rostliny dobře známe, o etrogu, citrusovém plodu podobném citronu, se to většinou říct nedá. Botanicky se nazývá citrus medica, ale jeho název se nejspíš nevztahuje k léčivosti, nýbrž k dávné představě o jeho původu z oblasti Médie na území dnešního Iránu. Během téměř 600 let trvání druhého jeruzalémského chrámu se etrog stal široce rozšířeným židovským symbolem, jehož vyobrazení se zachovala na historických mozaikách a mincích. Když pak Židé po porážce ve válce s Římany roku 70 ztratili státnost, pěstovali etrog v podnebně příhodných místech svého nejistého vyhnanství. Slovo etrog v Bibli ku podivu nenajdeme. Píše se zde o plodu krásného stromu. A o tom, proč má být tímto plodem právě etrog, se zachovaly staré rabínské diskuze. Podle jednoho vysvětlení se hebrejské slovo pro krásu hadar dá také vyložit jako ten, který přebývá, tedy plod, který na stromě dlouho vydrží. A zde již židovská tradice umožňuje i hlubší výklad. Co je opravdu krásné, není jen přitažlivé na pohled, ale obstojí i v čase. Jeden ze starých midrašů, tedy výkladových textů Tóry, pak význam etrogu posunul ještě dál. Podle něho má etrog chuť i vůni a stává se tak obrazem člověka, v němž se spojuje studium Tóry a dobré skutky. Chuť a vůně zde již nejsou jen vlastností plodu, ale nabízejí metaforu, která odkazuje k židovské náboženské tradici. Jako takový je etrog při bohoslužbě i součástí zvláštního požehnání, je zahrnut do modlitebního rituálu. Také proto se etrog v ortodoxním židovském prostředí pečlivě vybírá a najít ten pravý pro svátek Sukot je pro věřící vážná záležitost. Na trhu nejprve vybírají očima, potom jeden etrog z mnoha opatrně vezmou do ruky, obrací jej ze všech stran proti světlu, zasnad není vyschlý nebo prasklý, a především věnují pozornost výstupku na květovém konci etrogu a stopce, která spojuje plod se stromem. Právě zde staré rabínské prameny jemně rozlišují, co je ještě drobná vada a co již narušuje celistvost etrogu, což by ho učinilo nezpůsobilým k rituálnímu užití. V tradičním židovském světě prostě etrog není obyčejným ovocem. Jeho pravým místem není jídelní stůl, ale synagoga při oslavě svátků stanu Sukot.
0: K svátku stánku Sukot se váže i píseň Hosté do suky, kterou opět zpívají děti z pražské židovské školy.

0: A jestli pak víte, co je to parochet? Toto hebrejské slovo označuje tradiční oponu, která v synagoze chrání svitky Tóry. Nezaměnitelným rukopisem je uchopila výtvarnice Iva Vodrášková. Do konce září svých 10 pestrobarevných látkových děl vystavuje v brněnské vile Šťastny. Tamní vernisáž výstavy poselství parochetu navštívila během festivalu Štetlfest také Martina Pouchlá.
1: Vystavený výtvarný projekt Ivy Vodráškové vznikl před mnoha lety v souvislosti s její osobní a rodinnou historií.
2: Její babička zemřela v Osvětimi a spousta příbuzní a ona se rozhodla uctít nejen svý předky, ale samozřejmě i tu samotnou židovskou kulturu.
1: Vysvětluje autor čin partner Miroslav Vodráška. Cyklus 10 textilních artefaktů vznikl pro synagogy v Čechách a na Moravě, které byly během nacistického a komunistického režimu zdevastovány nebo zcela zničeny. Hotová díla umístila umělkyně na dané místo a jeho přítomnost zdokumentovala.
2: Ten symbol vyzdvižení je vlastně i symbolem i živé kultury, se obnovuje tím z určitá paměť a určitá energie místa.
1: Autorka pracuje s nalezenými a použitými látkami, zdůrazňuje její manžel.
2: Ona pracuje takovým ekologickým způsobem, to znamená vybírá látky, které už jsou třeba poškozené, nebo jsou to jenom kusy látek, nebo starého oblečení. Rozstříhá to a opravdu takovým jako trošku chaotickým způsobem je uspořádává na nějakou základní látku jako podklad a vytváří různé asociace a vztahy, kdy pracuje samozřejmě i s židovskými symboly, jako je třeba sedmiramenný svícen, sloupový, šalamounova chrámu a tak dále.
1: Vrstvení látek připomíná mapy paměti, rozptýlené příběhy i křehké vazby mezi minulostí a současností. Nahodilost sousedství jednotlivých fragmentů není pro ní jen výtvarným principem, ale i metaforou diaspory, přerušené kontinuity a hledání nových forem spojení.
2: Je to určitá taková hra různých vztahů a vytváří to opravdu velice intuitivně a základním pocitem je vždycky to určení, že ty vztahy jsou tak, jak mají být, i když to je uspořádáno právě mezi, dal by se říct, mezi řádem a chaosem.
1: Výstavu si se zájmem prohlédly i děti brněnského rabína Štěpána Menaše Klimenta, které Iva Vodrášková už řadu let provází výtvarnou výchovou.
3: Moc se mi líbí, když se jako zapojuje nějaký tradiční faktory z židovského života takhle do umělecké tvorby.
4: No, my jsme jednou dělali něco podobného, že jsme si jako na papír načrtli obličej a my jsme ten obličej polepili látkama a ten papírový obličej jsme nalepili na látku a právě jsme to potom pověsili na tyč, tak to jsme jenom dělali takhle pod něco podobného.
3: Jo, to jsem si vzpomněl, že Iva nám vlastně dala za zadání udělat něco takového s látkama vlastního u ní na výtvarce.
1: Samotná autorka se vernisáže ze zdravotních důvodů zúčastnit nemohla. Výstava bude ve vile Šťastní k vidění do konce září.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Do Izraele se během uplynulého židovského roku přistěhovalo více než 20 000 židů z téměř stovky zemí. Nejvíce nových přistěhovalců je z Ruska, Francie a Spojených států. Výrazný nárůst zaznamenalo také přistěhovalectví z Británie. Federace židovských obcí Španělska se rozhodla oslovit veřejnost krátkými videi o židovské kultuře, tradicích a náboženských zvyklostech. První dva snímky jsou již dostupné na internetu. Projekt má srozumitelnou formou posílit povědomí o judaismu a blíže představit židovskou komunitu španělské veřejnosti. Od 24. do 27. září se v Mikulově uskuteční Dny židovské kultury. Návštěvníci budou moci navštívit výstavy, divadelní představení, koncerty a diskuse s židovskou tematikou. Chybět nebudou ani ochutnávky židovské kuchyně. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou. Za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Česku přibývá nakažených lymskou boreliózou, v porovnání s loňskem jich je dvakrát víc. Rajecký potok v Karviné čekají úpravy za víc než 30 milionů a zítra se ochladí, bude do 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Případů lymské boreliózy v Česku skokově přibývá. Státní zdravotní ústav od začátku roku do konce srpna eviduje přes 10,5 tisíce nakažených. V porovnání se stejným obdobím loni je to skoro dvakrát víc.
2: Za výrazným nárůstem stojí podle Kateřiny Kibicové ze státního zdravotního ústavu především nový systém včasného varování, do kterého jsou zapojení praktičtí lékaři.
3: Mají ve svých systémech přímo automatické hlášení. Těch praktických lékařů je dnes zapojeno přibližně 50% pro dospělé a 70% pro děti a dorost.
2: V posledních letech se taky prodlužuje sezóna klíšťat, vysvětluje parazitolog Václav Hénik z Biologického centra Akademie věd. Nejaktivnější jsou na jaře a právě teď na podzim.
4: Klíšťata jsou hodně závislá na vlhkosti a teplotě, takže v momentě, kdy ta teplota klesne z těch letních maxim a trošku se zvýší vlhkost, tak ta klíšťata aktivují a znova začínají hledat své hostitele.
2: Před klíšťaty by se lidé měli chránit taky v městských parcích nebo na zahradách. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Karviná chystá úpravy části Rajeckého potoka. Práce se týkají úseku od ulice Polské po jeho zaústění do Olše. Opatření mají pomoci zvýšit ochranu okolí před povodněmi. Náklady přesahují 30 milionů korun. Město nyní připravuje žádost o státní dotaci, potvrzuje Jana Majerová z radnice.
5: Projekt počítá s úpravou a zpevněním koryta a břehu, vybudováním nových protipovodňových zdí a úpravami v místě zaústění do Olše. Cílem je především zlepšit odtokové poměry, odstranit současné poškození břehu a zvýšit kapacitu řešeného úseku tak, aby zvládl průtok odpovídající takzvané stoleté vodě.
0: Jizersko-Horský Bedřichov povolil stavbu nové rozhledny s vysílačem. Postavit ji chce na Vysokém hřebeni jeden z českých telefonních operátorů. Zastupitelé to na svém posledním jednání povolili. Lidé by na rozhlednu mohli vystupovat příští rok.
6: Podle odborníků by nový vysílač mohl v horské obci zlepšit mobilní signál. Současné vysílače jsou už zastaralé a brzy dožijí. Rozhledna pro veřejnost bude mít trojúhelníkový půdorys a horní vyhlídková plošina bude mít 36 metrů. Celkový vzhled rozhledny má zachovat krajinný ráz díky kombinaci nerezu, mědi a zinku. Z Bedřichova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté vedoucí Slávie hrají v 9. kole šance ligy z Plzní 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D11 z Hradce do Prahy zůstává u Chlumce na 63. kilometru po nehodě neprůjezdná. Všechna auta z kolony už vypustili, odklon ale trvá na exitu 68 Nové Město. Před ním čekejte dlouhé zdržení, brzdí se na 70. kilometru a ke sjezdu se popojíždí 20 minut. Stejný čas necháte i na následné trase k Chlumci. A dálnice D1 z Brna do Prahy a čerstvá potíž na začátku omezení před Šmejkalkou v levém pruhu. Fronta je zatím kratší. Delší čas ztratí na D1 dál k Praze nesouvislým popojížděním mezi sjezdy na Benešov a okruh. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď je tu hitparáda Česká 12ka.
7: Česká 12ka.
8: Novinky dnes budou mít Roman Procházka a Marie Putnerová, Václav Noid Bárta a skupina Miraj a jednomu z těch, kteří mají novinku, také za chvilku zatelefonujeme. Ale to je až za chvilku. Hned na úvod, to je také za chvilku, zaspívá vítěz první československé Superstar, vítěz této soutěže z roku 2009 a také ten, který dostal ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 za písničku, kterou uslyšíme. No a k tomu samozřejmě ještě musím říci dobrý den. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Mám pro vás logicky nejen tři novinky, ale také žebříček, který jste sestavili vy svými hlasy, a to od 9. až po první místo. A právě k tomu žebříčku mám jedno překvapení, ale to překvapení právě, protože to je překvapení, vám samozřejmě teď neprozradím a nechám si ho ještě chvilku pro sebe. Jsem rád, že hlasujete, jsem rád, že posloucháte, jdeme na to. Hned teď zaspívá vítěz první československé superstar Martin Chodur.

Naše první, tedy česká superstar, je navždy Aneta Langerová, ale Martin Chodur je první československá superstar a ta se konala v roce 2009. Martin Chodur zpíval písničku, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021 a v tom roce dostali toto ocenění například i Ondřej Hejma, Eva Šindelářová, Lucie Vondráčková, Honza Jareš, nebo Raní dvojka také a Patrik Stoupa, no a mnoho dalších. Ale teď se vraťme zpátky k této hitparádě a k roku 2026. Před námi je 112. novinka letošního roku a naspívali Roman Procházka a Marie Putnerová. Právě Roman Procházka, což je člen skupiny Divokej byl, připravil další solovou nahrávku určenou pro filmové využití. Není to poprvé, co napsal nějakou písničku pro film a ta písnička se jmenuje Chtěl bych ti říct a vznikla jako úvodní píseň k filmu Máma a táta jsou boží. Já jsem ten film náhodou viděl na letošním Zlým film festivalu, kde byla oficiální premiéra a do distribuce přichází právě teď, to znamená na podzim roku 2026. Tak tu písničku tam určitě uslyšíte, když půjdete do kina.

0: České dvanáctky.
1: Hostem hitparády Česká dvanáctka je úřadující český slavík Václav Nojt Bárta. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Martě, moc se zdravím všechny posluchače, dobrý den.
1: Seš na telefonu, protože nemáš čas, tak jak se máš?
2: Prosím tě, mám se skvěle, včera jsme hráli s kapelou Dimitri v Mělníku, takže jsem takovej jako lehce, se trošku unavený, ale plný euforie a šťastný.
1: Já vždycky, když se koukám na to, co všechno děláš, tak mi prostě to hlava vůbec nebere, že to všechno stihneš. A do toho ještě děláš novou muziku a ty máš ode dneška, od této chvíle, nebo můžeme říct třeba za 120 vteřin, novinku v hitparádě Česká dvanáctka, která se jmenuje Svítání. Tak jak vznikla ta písnička?
2: Zaprvé jsem strašně moc rád, děkuji za to, že jste mi vzali takhle do té úžasné hitparády, to mě strašně těší. A za druhý, ta písnička vznikla tak, že s kapelou Backback Clan, což je moje jako solová kapela, jsme si řekli, že vlastně budeme dělat veškerý hudební styly, který nás baví a který nás zrovna napadají, že nechceme být uvězněni v nějakém jednom hudebním stylu. A tak jsme si řekli, že tahle ta písnička bude ve stylu country, country rock. A no, tak jsme ji prostě natočili a co zatím se týká posluchačů, tak máme dobré, což jsem strašně moc rád. No a písnička se jmenuje Svítání, text napsala moje žena Eliška, já jsem udělal hudbu, no a písnička je venku.
1: Já z toho mám taky velikou radost a přeju šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
2: Moc děkuju, všichni vás zdravím, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Václav Neud Bárta a novinka, která se jmenuje Svítání, celkově 113. novinka letošního roku. A teď něco o malinovém syrupu. Malinový syrup patří mezi základní ingredience limonád, koktejlů, dezertů a zmrzlin. Malinovka, limonáda z malinového syrupu a perlivé vody s ledem je jedním z nejoblíbenějších letních nápojů u nás. A jak připravit takový malinový syrup? Potřebujete kilo zralých malin, vložíme je do hrnce a rozmačkáme vidličkou, smícháme s půl litrem vody a pomalu vaříme, dokud se maliny nerozvaří. Ovocnou směs propasírujeme přes sítko, tím ji zbavíme zrníček, pak vymačkanou šťávu doplníme do 1 litru, přisypeme 1,5 kilo cukru a půl lžičky kyseliny citronové. Pak zahříváme na mírném ohni, dokud se cukr úplně nerozpustí. Nevaříme. Plníme do sterilizovaných lahviček a skladujeme v chladu, pak už si jenom nalijeme ten syrup a přidáme sodovku. Takový je tedy recept na malinový syrup, ale když to řekneme nespisovně, je to malinový syrup a to je poslední dnešní novinka skupina Miraj.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny, naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Číslo pro hlasy je stále stejné. 900 1103. Je to 900 1103. A teď jsem si vzpomněl na to, že jsem chtěl říct hned na začátku, ale zapomněl jsem na to, že přišel pátý největší počet hlasů v letošním roce. Takže hlasy posíláte, je po prázdninách, máme víc času a můžeme v klidu poslouchat hitparádu Česká 12 i s tím, že hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou. Hlasujeme pro jednotlivé písně, hlasujeme SMS-kou, a to ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro 3 novinky a 9 hitů v žebříčku, ale dnes bude jedna výjimka. K tomu se samozřejmě dostaneme. Teď si zrekapitulujeme novinky a ještě také připomenu, že pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka, Chtěl bych ti říct, filmový hit, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit mezera 12. Druhá novinka, dnešní host Václav Noid Bárta a Svítání, tady je SMS-ka hit mezera 11. A novinka číslo 3, skupina Miraj a malinovej syrup, hit mezera 10. Tolik 3 novinky a teď už aktuální žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo. A právě na tom místě 9. je hit, který byl minulý týden na místě 6. Číslovka se tedy obrátila a Elin s hitem Hejlala je právě tady.

Zatím v roce 2026 vyhrálo v této hitparádě jen 10 hitů. Jet Plane, Ruda Sakala celkem 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter 6 vítězství, Loďky, Venuše 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud 3x vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bigo 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha také 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong 2 vítězství a 2 vítězství má zatím také skupina České srdce s písničkou Jak dvě řeky. No a 1 vítězství má i hit, který je teď na místě 8. a jmenuje se Léto pod peřinou. Honza Nedbal zpívá.

0: Vašo Patejdl a Miro Jurika napsali písničku Do očí a tohle byla skupina Cukr. Minulý týden skupina Cukr načala své působení v hitparádě Česká 12 a dnes je to 7. místo. Teď to řeknu tak trošku zvláštně, ale je to nejhůře postavená novinka z minulého týdne, protože ty dvě, které ještě zbývají, budou jedna o stupínek a jedna o 3 stupínky výše. Ta o stupínek se jmenuje Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew.
1: Vlab

Yellow Sisters a Andrew, novinka z minulého týdne, Máme tu víkend. A teď nás čeká hit, který si poslechneme naposledy v hitparádě Česká 12, protože se s ním loučíme. Je v hitparádě 12 týdnů, podívám se, tady jsem si napsal úspěchy. Jedenkrát místo 9., dvakrát místo 8., jedenkrát místo 7., dvakrát 6. místo, 4x 5. a 2x 4. místo. A právě ta 2/4 místa jsou největšími úspěchy pro písničku Massachusetts skupiny 4 tenoři. 4 tenoři, který mají velký úspěch v hitparádě Česká 12, protože tady zůstali 12 týdnů. Už pro ně nehlasujeme, já jim tady tleskám a je to pro dnešek 5.

Massachusetts. Čtyři tenoři a Massachusetts, jejich podání tohoto legendárního hitu skupiny Bee Gees a vlastně také Václava Neckáře, slavil veliké úspěchy v této hitparádě a dnes jsme se s ním rozloučili, takže už pro něj nehlasujeme. Naopak hlasujeme pro další hity, které v hitparádě jsou. Čekají nás ještě čtyři největší hity týdne. Přesně před týdnem, představte si, když byla premiéra hitparády Česká 12, tak v tu chvíli jsme se potkali s Dašou na jednom pódiu, bylo to v Praze na Proseku. Já jsem uváděl jí, ona měla zpívat s Epoch kvartetem a ještě než šla na pódium, tak v tom zákulisí jí říkám, víš o tom, že dneska máš písničku v hitparádě? A ona, ježišmarja, jakou? Vyplouvám. Já jsem říkal, jo, vyplouvám, tak to si musím rychle poslechnout. Už to nestihla, ale to nevadí. Každopádně v hitparádě je a dnes na čtvrtém místě, takže je to nejvýše postavená novinka.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo páté a dnes je to trojka, tedy bronzová medaile, Duše a Lucie Vondráčková. Hit, který je v hitparádě už 10 týdnů, 5 týdnů. Je tu hit, který má dnes stříbrnou medaili a jmenuje se Chci ti říct. Zpívá Petr Kusko.

0: srdečku. Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky, pro každou z nich jen jednou, s výjimkou hitu Massachusetts skupiny 4 Tenoři. Novinky, Chtěl bych ti říct, Roman Procházka a Marie Putnerová, hit Mezera 12, Svítání, Václav Noid Bárta, hit Mezera 11 a Malinovej syrup, Miraj, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Hey Lala, Elin, hit Mezera 9, 8. místo Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 8, 7. Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 7, 6. místo Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 6, 5. místo Massachusetts, 4 Tenoři, to je hit, pro který už nehlasujeme, místo 4. Vyplouvám, Daša, nejvýše postavená novinka z minulého týdne, hit Mezera 4, 3. Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 3, 2. místo Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 2 a vítězný hit dostává zlatou medaili a bude mít SMSku hit Mezera 1. Písničky, které už v parádě nejsou, po 8 týdnech chybí Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, po 14 dnech Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima a po 15 týdnech jsme se rozloučili s písničkou Děti jsou taky lidi skupiny Holky Tonk, která dostala zlatou českou dvanáctku. A po 3. za sebou vítězí hit Jak dvě řeky skupiny České srdce, který je v parádě 7 týdnů. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebří.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: na 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda zítra projedná opatření proti vysokým cenám nafty a benzínu. Vedení Jeseníku investovalo na městském koupališti do nové technologie na úpravu vody. Zítra bude oblačno, teploty se dostanou maximálně na 17 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Ministři zítra projednají opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Zdaně, která přijmou, zatím není jasné. Cena nafty podle údajů společnosti CCS už atakuje v průměru 50 korun za litr. Benzín stojí o zhruba 5 korun méně.
3: Konkrétní kroky chce vláda oznámit zítra. Už na jaře ministerstvo financí například určovalo denně stropy koncových cen. Teď je ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO situace odlišná.
4: Máme připravený scénář, který jasně vysvětlíme. A myslím si, že to bude správná reakce s ohledem na okolní země.
3: Podle Mariana Jurečky z KDU ČSL má vláda omezené možnosti.
5: Já si myslím, že by se měly dělat kombinace nástrojů stropování, případně úprava spotřební daně, tak aby se ceny dokázaly držet pod 50 korunami.
3: Německá vláda se už shodla na snížení daní z pohonných hmot nebo zavedení cenových stropů. O regulaci cen rozhodlo třeba Chorvatsko nebo Maďarsko. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Novou technologii na úpravu vody dostalo městské koupaliště v Jeseníku. Investice za víc než milion korun má mimo jiné přispět ke spolehlivějšímu provozu rekreačního areálu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
6: V rámci prací byla původní filtrační náplň strojů odstraněna a nahrazena více než 28 tunami nového filtračního písku ve dvou frakcích. Současně tam bylo instalováno nové profesionální dávkovací zařízení chlorového granulátu, včetně napojení na potřebné rozvody elektrické zapojení, zprovoznění a zaškolení obsluhy.
2: V Ústeckém kraji přibudou mobilní výdejny potravin. Jídlo a drogerie se tak dostávají s nás potřebným. Nové zastávky vzniknou například v Krupce nebo Trmicích, říká ředitelka potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová.
7: Pokračujeme po 3 letech projektem Výdejny 2, takže to je projekt na další 3 roky. Máme v současné chvíli 25 výdejních míst a hodláme ta výdejní místa dále rozšiřovat během těch 3 let. Sport.
2: Fotbalisté Slávie v 9. kole šance ligy zvítězili nad Plzní 2-1 a dál zůstávají bez porážky. V nastavení rozhodl z opakované penalty Tomáš Chorý. Slávia má v tabulce 3bodový náskok na 2. Liberec. V dalších zápasech 9. kola Hradec Králové prohrál s Teplicemi 0-2, Jablonec remizoval s posledním Zlínem 1-1 a Olomouc podlehla pražské Spartě 0-3.
1: Počasí.
2: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky, jinde se budou vyskytovat jenom ojediněle. Večer bude srážek i oblačnosti částečně ubývat a nejvyšší teploty zítra budou 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je zavřená u Chlumce nad Cidlinou po nehodě dvou aut. Poslední možný sjezd je na 68. kilometru. Před ním je ale kolona na půl hodiny, sjet můžete dřív na 76. kilometru na Dobřenice. Ani tak se nevyhnete ucpanému Chlumci. Pozor, nájezd za Chlumcem na 62. kilometru je uzavřený. A na dálnici D1 z Brna do Prahy stále brzdí provoz nehoda za odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru dvě auta v levém pruhu, zpomaluje se už na 19. kilometru a je to taky na půl hodiny. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
8: Hezký den vám všem přeje Patrik Rozehnal. Dál budeme slavit 10. narozeniny našeho pořadu a taky pro vás máme řadu překvapení ještě do konce roku. Jedno z nich jsme si pro vás připravili s cukrářem Josefem Maršálkem. Po letech práce, přátelství a společného vysílání jsme dali hlavy dohromady, ruce na vál a mysleli hlavně na vás, co by vám udělalo radost a pomohlo. A výsledek? Bude brzy na světě. Mluvit o něm budeme už dnes. Kromě toho nás čeká přípitek, veselé povídání s Naďou Konvalinkovou z Velkých oslav v Kostelci nad Orlicí a taky pečení dalšího sladkého receptu, který zařadí Ivan Vodochodský, mezi těch 630, které už brzy budou bojovat o titul desetiletí. Tak se bavte, ochutnávejte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví desáté narozeniny.

0: Máme sraz s Ivanem Vodochodským, já jsem teď v Přecíni a nakukuju, je tu někde Ivan?
1: Ahoj Ivane, ahoj.
2: Zdravím, že jsem brzk, člověče.
0: Pochodkový rok? Děláš rád jídlo jenom podle toho, co tě inspiruje z hlavy už ze zkušeností, anebo někdy i z psaného receptu, že by si třeba i o něj řekl?
2: No vůbec správně, jako častěji dělám to, co je v hlavě a vlastně improvizace, ale některé recepty, u kterých si nejsem jistý, nebo který někde zkouknu a chutnají mi, tak se najdu. Buď mi je kuchař dá, nebo se je najdu prostě někde na internetu a pak tu variantu udělám. Jo? To je případ spousty věcí, které jsem se jako učil v poslední době, třeba fideu španělskou, což je obdoba paely.
0: Akorát z těstovin.
2: Akorát z těstovin a na to jsem teďko velký machr na fideua.
0: Fakt, to já miluju.
2: Počkej, to je úplně, tak to musíme. No, kdybychom nevařili tady ty sladké blbosti, tak jsme mohli udělat fideu, že jo? Na fideu jsem teďko velký machr a umím už i to, že důležitý u té fidevy i u paely, kromě toho, že tam máš kvalitní suroviny, je to dobře udělané, tak u fideu je důležitý, že se ti zježejí ty nudle vlastně.
0: A děláš jako to, že dáváš noviny navrch, třeba to dělají právě ve Španělsku?
2: Ne, noviny nedávám, přikrývám to samozřejmě pokličkou nějakou nebo tak na chvilku, ale hlavně, aby tam byl sokarrat. A sokarrat je ta připečená vrstva, která je na spodku, která musí být ale hnědá, nesmí být černá. A to je umění se to vlastně naučit, na té velký třeba pánvy, pájelový, tak na tom to vychytat, aby to bylo dobrý, aby to nespálil, ale zároveň, aby ten sokarrat se udělal.
0: To už se zbíhají sliny úplně.
2: Mně se zbíhají sliny, protože se snažím odreagovat od toho sladkého a myslet na to masový, který mám rád.
0: Budeme dělat desert, vážení, ano, na tohle všechno zapomeňte. Marie Kráčmarová vyhrála v tom vůbec posledním pochoutkovém roce 2025, ocitla se na třetím místě díky porotě s dvoubarevnými tvarohovými řezy. Dělali jsme to v Klenici, což je kousek tady od vás.
2: Jo, kde je Klenice?
0: No, fakt, jo. Klenice je směrem od Hradce, když se jde na Jičín.
2: Aha, jo, jasně. No. No, tak paní Marie, tak vás pozdravuju, pěkně vám děkuju za dnešní recept a já se pokusím o co nejmín zkazit a zkusím, aby se mi povedlo, protože jsem to, říkám to u všech těch sladkých věcí, v životě jsem to nedělal. A če mi 63 let, tak jsem v životě nedělal, že bych pekl nějaký perníky, buchty, prostě nikdy. Ano, jsem kuchař, ale nejsem cukrář ani pekař, jo.
0: A víš, že se říká, že chceš-li si udržet mozkovou stabilitu, prožívat život ještě dlouho jako vnímání času, tak je dobré se učit nové věci v tomhle věku?
2: Tak to já samozřejmě vím, to bych to dokončil, kdybychom to neskočili, jako, že jo. Takže já jsem rád, že si můžu rozšiřovat obzory, že si můžu odzkoušet věci, které jsem nikdy neodzkoušel. To jsem ostatně dělal celý život, proto jsem vystřídal taky 20 povolání. Prostě vždycky jsem si něco zkusil, zjistil jsem, že tudy vlak jede nebo tudy nejede, že jo. Leto. Myslím si, že po dnešku a po dalších pokusech, kdy dělám to sladké, budu mít takzvaně odfajfkováno, splněno, že jsem si to odzkoušel a že vím, že to nebude moje kolej. Ale uvidíme.
0: Já myslím, že si otevřeš cukrárnu.
2: No, tak to si vlastně, když si dneska otvírá kde kdo, že jo, kde jaký je hejhula, tak co bych nemohl já, že jo. Ale co pak jsem blázen, otevřít si podniky koule u nohy, že jo. A já chci ještě přece cestovat, jezdit a tak.
0: Za malou chvíli se do toho pustíme a zjistíme, jaké vylepšení případně Ivan zvolil v případě dvoubarevných tvarhových řezů. Poslouchejte dál náš pochoutkový rok.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď naplno naše pečení. Dvoubarevných tvarových řezů v pochoutkovém roce, v tom narozeninovém, kde se schází naši přátelé a odborníci z řad přátel pochoutkového roku. Je tu s námi Josef Maršálek, Vojta Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, dnes Ivan Vodochodský bude péct sladké. Marie Kráčmarová s ním vyhrála třetí místo v roce 2025, tak držme jí palce, ať to zaujme posluchače i ve tvé verzi. Je tam nějaké vylepšení?
2: No, vylepšení vůbec bude, že to zvládnu dokonce dodělat. Jako, to si myslím, že bude to nejpodstatnější vylepšení toho receptu, ale uvidíme, třeba nás. Mě to vždycky napadá v průběhu, takže uvidíme. Mám tady spousta ingrediencí, anebo zachováme to, jak to vymyslela paní Marie, protože na fotkách a na videu to vypadalo moc hezky, ten recept.
1: Na těsto, co potřebujeme?
2: 750 g hladké mouky, 300 g povoleného másla, 3 žloutky, 300 g cukru, kypřící prášek do pečiva, 80 ml mléka, citronovou kůru z půlky citronu, čerstvou nebo sušenou, lžíci zakysané smetany, dvě vrchovaté lžíce kakaa a pak na pomazání těsta pikantní marmeládu. Na grém použijeme měkký tvaroh, tvarohu tak asi 750 g, prostě kolik budeme mít mouky, tolik tvarohu by mělo být, jo? Žloutek, 3 lžíce cukru, 1 vanilkový cukr, šťávu z půlky citronu a 3 lžíce rozinek namočených v rumu. A na polevu potom buď koupíme polevu připravenou, anebo si uděláme polevu z čokolády, lžíce másla, stuženého tuku a lžičky rumu necháme rozpustit a potom poleme. Ale to bude až po několika hodinách, když nám ty řezy, pokud se povedou, vychladnou.
1: Tak by se nepovedly.
2: No tak povedou se, protože jsi tady ty, že? A my jsme dohodli, že ty jsi známý pekař a cukrář, takže všechny věci, kde já budu v Ouskejch, přebíráš ty okamžitě.
0: Pochoutkový rok.
2: Tak mouka v robotu, přidáme kypřící prášek, přidáme cukr, tak, 3 žloutky, mléko a kůru s citronou, tak asi tak lžičku, aby jsme to ovonili. Tak lžičku zakysané smetany. Zakysané smetany a máslo z tuhle. Tak já bych to nejdřív možná promíchal teď, než tam dáme to máslo. Je to podobný postup jako při přípravě křehkého těsta, to znamená ty suché ingredience. Nejprve rozmícháme, dá se nám taková drobenka skoro a teď tam budeme přidávat máslo.
1: A s tím zase nesmíme pracovat příliš dlouho, zapracovávat do toho těsta, aby se nespařilo.
2: Fakt? To nevím ani.
1: Nesmí se příliš chtít docílit, aby to těsto bylo úplně hladoučké a přepracovat ho moc, protože no, pak by se zase cvrkávalo při pečení. Takže klidně, když se na krajích trhá nebo zůstává trošku jako dojem drobenkového, už je hotové nechat klidně odpočinout chvíli a pak ho zpracovat.
2: No vidíš, tak to je rada, za kterou ti děkuju, ale kterou už v životě nepoužiju, protože péc nebudu.
1: Tuto informaci si schováme a připomeneme za pár let Ivanu Vodochodskému v našem pořadu. Teď to těsto.
2: Takhle, vyndám si půlku, z toho udělám kouli a z druhé půlky to tam nechám, tam přisypu kakao.
1: Ano. Ty máš černé kakao. Bude to takový tmavý černošský dezert?
2: Já bych řekl afroamerický dezert, že to bude v tom případě. A
1: havířský.
2: Nevím, jaký je rozdíl mezi černým kakavem a normálním kakavem.
1: Barvě.
2: Fakt, jo.
1: Tohle bude černý.
2: Dobře. Černě jak bota to kakao.
1: Jako uhlí z Ostravy.
2: Bo jsme vyfarali a dezert se bude jmenovat uhelný Stardust. Kdybych já byl cukrářem a měl jeho sílu, udělal bych si těsto a pak do světa díru. No, takže tečko.
1: Vyvalovat. Tak Ivan už válí těsto, to tmavé, které přijde na spod, naprosto černé, mezi dvěma pečícími papíry, aby to šlo s nás, a pak to přeneseme tedy do plechu. Ivane, ty jsi šel šikovný.
2: Tak já mám tu vlastnost, jako když zase něco dělám, tak to chci dělat pořádně, jo, i když mi to nejde. Jo. Samozřejmě neplatí to u všeho, třeba například instalatérské práce nebo betonování, já něco všechno za něčeho přibíjí, to vůbec, jako to všechno zničím.
1: Kam vyhazuješ zbytečně udělaný beton?
2: Na kamarády.
1: Tak, teď to přeneseme do plechu.
2: A já to nechám na tom papíře. Jenom takhle dotlačíme do krajů. Ježiš, Patriku, já jsem tak šikovnej.
1: Paní Maruško, podívejte se, šlo mu to nádherně.
2: Tam přijde marmeláda. Já jsem tady z lednice vytahal několik tajemných, rostodivných marmelád, Dáme ji do všech světových stran.
1: Teď si připravíme krém.
2: Tak dáme tam žloutky.
1: K tomu tvarohu.
2: Dáme tam cukr. Jeden vanilkový cukr. Podotýkám vanilkový, ne vanilínový. Šťáva, šup. Z půlky citrínu. No a dáme to tak promíchnout.
1: Metlou balonovou. Ty si navíc do toho tvarohového krému přidal ještě i zakysanou smetanu nebo crème fraîche.
2: Ano.
1: To získá jako ještě navíc kyselinku a chuť.
2: Jo, tak takovou tučnost ještě větší, než to má, že jo? No, tak 100 gramů třeba cca. Tak teď dáme na tu vrstvu, na ten hnědý základ, kde jsme dali vydatnou vrstvu marmelády, tak teď tam dáme vrstvu tvarohového krému.
1: Teď do toho ještě poházíme rozinky máčené v rumu.
2: Ta, ty jsou nasáklý, ale člověče, to je nádhera. Jožušmarja. Se budeme motat ještě na jipce. Ale my si musíme udělat tu druhou vrstvu těsta, kterým to potom přikrajeme, že jo?
1: Tak Ivan válí těsto.
2: Teď tam zkusíme přenést inteligentně tu vrstvu.
1: Krásně.
2: No a šoupneme to do trouby na 180 stupňů Celsia, vyhřáté na 45 minut. Pak to zkontrolujeme, uvidíme.
1: A mezi tím si připravíme asi čokoládovou polevu. Nebo s ní počkáme, až to vychladne?
2: No právě, až to vychladne.
1: No a odteď každé nedělní ráno u Vodochodských nějaký dobrý koláček domácí na plechu.
2: Budu stávat ve 3, prostě proč ne, že jo? Stejně už trpím stařeckou nespavostí. Já už chutnám, já jsem neodolal a výsledek naší práce společné, Patriku, jsem musel posoudit i jaksi chuťově. Hnědá plocha, bílá plocha, žlutá plocha, hnědá plocha.
1: No ty máš skoro černou, ty máš černé kakao.
2: Jo, černý kakao. Jak se to, myslím, povedlo, no, až se to trošku ještě nasákne. Má se to nasáknout tohle?
1: Jo, ono se to rozleží, takový druhý, třetí
2: fakt,
1: den.
2: Takže druhý, třetí den. Nicméně jsem rád, že jste mě opět posunuli v mém vedchém životě o kousek dál, že jsem byl donucen a rád donucen se naučit trošku té cukrařiny. Na to člověče, že by je třeba 60 dobrý, ne? Jakože to ale neznamená, že od teďka budu pít se, jako jo. Leda by Dáša chtěla.
1: Každopádně může to udělat. Najde recept na stránce pochoutkovýrok.cz, najde tam i ten původní od Marie Kráčmarové, se kterým byla na třetím místě roku 2025.
2: A najde tam i ten můj, který se vlastně moc neliší. My jsme nedělali moc změn, protože jsem si nedovolil v případě tomto jaksi fantazírovat, ale myslím, že původní recept je fakt jako dobrý, dokonalý. No takže přátelé, dobrou chuť.
1: Mějte se moc pěkně a nezapomeňte nás sledovat samozřejmě dál. Příště nás čeká ještě další recept roku 2025 a střídají se, vy to dobře víte, kolegové. Příště bude právě Naďa Konvalinková.
2: No.
1: A to se bude smát.
2: Co bude dělat?
1: Ivan, chodské koláče.
2: Je to jí přeju, teda nepřeju Naděnku, to dělitu, to je takový práce strašný, ale Naďa to udělá určitě skvěle. A ty budeš muset pomáhat, že?
1: Protože, jo.
2: No, já to já vidím. No, takže Naděnko,
1: já
2: držím ti palce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Potkáváme se s Josefem Maršálkem, to proto, že bychom vám rádi ještě v tomto čase a dostatečně dopředu, předtím, než se tradičně potkáváme, v tom adventním čase dali o něčem vědět. Pepo, co to je?
1: Tak kromě toho, že jsme si pro vás i na tento rok připravili další 4 recepty, tak jsme se rozhodli všechny recepty za posledních 5 let plus ten letošní dát dohromady do knižní publikace společně s 26 Patrikovými recepty a vznikla moc hezká kniha.
0: Plná cukroví, vánočních dezertů, velkých věcí malých, ale vždycky zvládnutelných doma.
1: Přesně tak, z nejvíc základních ingrediencí, které najdete v každém obchodě, nepotřebujete k tomu nic kromě válečku, nějakého kulatého třeba vykrajovátka, šikovných rukou a nějakého dobrého pomocníka, který bude tu a tam podsypávat a potom třeba odklízet nádobí.

0: To je dohromady 50 skvělých receptů na nejrůznější druhy cukroví, vánočky, dorty, záviny, štoly, chlebíčky a všechno sladké, co tak milujete. Ty to zakládáš všechno, my jsme si to ověřili za ta léta, že děláš recepty tak, abys nedokázal, že umíš tu vysokou cukrařinu, ale aby to zvládl i ten obyčejný člověk doma, co třeba s pečením začíná. Takže všechny ty recepty jsou takto udělatelné.
1: Všechny recepty jsou takto udělatelné, poněvadž já jsem se před mnoha a mnoha a mnoha lety rozhodl, že nebudu tvořit pro profesionální cukráře, na to jsou jiné, například školy odborné nebo jiné akademie, že se budu orientovat na lidi, kteří chtějí anebo pečou doma, anebo třeba začínají a najednou jim chybí souvislosti. Takže mají takový ten pocit, že jednou se mi to povedlo a po druhé ne. A velmi často, když neznají souvislosti, tak mají potom tendenci to svalovat na mouku, anebo na nekvalitní máslo, anebo že cukr už není, co to bývalo. Ale moje milá drobotina, tak takhle to právě vůbec není. Takže je to prostě jenom o těch postupech, o tom je dobře vysvětlit, a ty suroviny, které používáme, tak je použít tak, jak se správně použít mají. Ale není to o tom, že by se tam udály během toho tvoření nějaké čáry máry a jednou to vyšlo a jednou ne.
0: Ty tam i vysvětluješ to, proč se může něco stát, zkazit, něco nevyjde, jak to třeba napravit ještě, pokud to lze v přípravě, anebo kdy začít raději znovu, nebo proč vám vyšly takovéhle tvary. Prostě prozrazuješ to zákulisí, to, jak to funguje.
1: Protože mě nezáleží na tom, jak já umím dobře upéct nebo neumím, ale to, jak se to podaří doma lidem, kteří pečou podle mých receptů z různých zdrojů a třeba z tohohle nového, z této nové kuchařky, tak pro mě je strašně důležité, aby se jim to podařilo. Pro mě je to alfa omega toho mého snažení, protože kdybych věděl, že ne, že jim to jedno vyjde a po druhé ne, tak tu práci nemůžu dělat.
0: Co tobě by udělalo radost po tom, co přijde knížka do rukou lidem, do knihkupectví, do regálu?
1: Tak já samozřejmě doufám a věřím v to, že ta kniha si najde takové pevné místo v jejich knihovničce. Určitě jsou tam kousky, které nemusí péct jenom jednou za rok, ať už je to kynutá bábovka, anebo třeba závin, ale u nás je vánočka v průměru jednou za 14 dní, za 3 týdny. Vánočka pro nás už dávno a nemyslím si, že my jsme výjimeční. Nemyslím si, že vánočka je v České republice něco, co lidi si dopřávají už jenom o Vánocích, tak je to výrobek, který zdomácněl, takových kousků je tam spoustu. Jsou tam různé řezy, které nemusí být taky jenom na Vánoce, ale dají se použít k různým jiným slavnostním okamžikům, anebo jenom k takovému malému mosání v televizi, když třeba dávají nějaký váš oblíbený pořad o pečení.
0: Je to pravda, protože svým způsobem vánočky tam jsou zhruba 4, budu-li do toho počítat i tvoji tvarhovou štolu, která se jí blíží. Tak já jsem se snažil taky doplnit ty recepty, zase tu skladbu těch tvých osvědčených, aby tam bylo zase buď to, co mám rád já, třeba v mé verzi, ale zase něco dalšího a nového. Takže dohromady 50 krásných receptů s fotografiemi, s přesným postupem, v naprosto nové unikátní podobě té kuchařky, taková exkluzivní verze, opravdu hezký dárek všem. Teď je ten nejvyšší čas asi objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz.
1: No protože, přátelé, ještě se může stát něco mnohem horšího, než ji dostat na Vánoce a to, že ji třeba nedostanete vůbec. Protože ji vyprodají knihkupci a nestihneme ji doskladnit. Takže rozhodně s nákupem neotálejte, to je jasný.
0: Doporučuji. Těšíš ty se, až když mi v roce se prohlídneš, jaký máš vztah ke knížkám?
1: No, ke knížkám mám samozřejmě kladný vztah a vždycky jsem měl. Já jsem v té éře, kdy jsem chodil na gymnázium před 25 lety, tak jsem měl periodu, kdy jsem jich přečetl třeba 25 za měsíc knih. Takže ke knihám mám vřelý vztah a potom, když už se jedná o moje nebo společné knihy jako spoluautor, například s tebou, Patriku, tak to je jako, když se vám narodí mimino do rodiny, to je prostě nový člen domácnosti najednou a já mám vždycky takový ten posvátný vztah, takže já si tak jako vezmu do těch rukou a teď třeba několik týdnů ani nelistuju. Já jsem takový jako nadšený, teď tam to mimino a potom až jsem v nějakém jako dobrém rozmaru, tak moc rád tu knihou prolistuju si.
0: Taky přejme, ať ti potká štěstí v domácnostech, ať lidem dělá radost, ať si tam najdou inspiraci pro sebe a obohatí tím ty recepty, které dělají doma už léta, tak jako třeba ty nebo já.
1: Tou knihou potěší svý blízké, kteří pečou nebo kteří by mohli péct a rozhodně, ať nám ji pořádně umastí. Ať nám ji umastí od másla, od čokolády, ať je prosypaná oříškama, ať lepí cukrem, protože kuchařka má být používaná a má být vonavá. Vánoční pečení s Josefem Maršálkem a Patrikem Rozehnalem doporučuje Josef Maršálek.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V rámci oslav 10. narozenin si teď připomeneme i návštěvu na Ďukon Velinkové na oslavách v Kostelci nad Orlicí. Takže přivítejme na Ďukon Velinkovou.
1: Krásné odpoledne, všichni vás zdravím.
0: Jídlo a divadlo. Hraješ někde s jídlem? Jíš někde na jevišti? Něco naléváš? Konzumuješ?
1: No tak pravda je, že to je velmi nebezpečné. Člověk se nesmí, musí najíst před tím, aby se nechtěl najíst na tom jevišti, protože to potom může zaskočit, cokoliv prostě se stát, člověku se prostě stáhnou hlasivky a nemůže mluvit. Jo? Takže tam já opravdu jenom dělám jako, že jím a prostě spíš tak ochutnávám na špičku jazyka. Ale měla jsem několik představení, ve kterých se jedlo, ale teď zrovna v současné době nejím nic na jevišti.
0: Ani teď, ale my tady na jevišti cítíme tu vůni z těch stánků. No. Teď jsem zavanul nějaký guláš nebo něco, nemáš hlad?
1: Ještě ne, já jsem měla trému, co tady budeme povídat, takže...
0: To já s tebou trému nikdy nemám, co budeme povídat.
1: Ne, taky to dobrý, ne?
0: Vůbec. Já jenom připomínám, že se tu setkáváme, protože si součástí poroty už od samého začátku v pořadu Pochoutkový rok vybíráte vlastně s kolegy recepty, co posluchači posílají, pak to, co jde do vysílání, každý rok vyberete první tři místa a z těch prvních tří míst a posluchačských cen letos budeme vybírat recept desetiletí. Bude to, si myslíš, ještě horší vlastně už z jednou vyhraných, oceněných, přebraných vybrat jeden sladký, jeden slaný? Co stojí za to?
1: No, tak těžký to bude, protože opravdu ty recepty už opravdu jsou vynikající jeden vedle druhýho. Takže z toho vybrat prostě budu mít špatný svědomí vůči těm ostatním, abych řekla pravdu, když dám jednomu hlas. A samozřejmě, že to záleží na mojí chuti, na mojí oblibě věcí, takže prostě je to trošku sobecký, se říkám, víš? No.
0: Máš mít špatný svědomí, jo?
1: Mám, budu mít špatný svědomí určitě. Protože jak jsem je znova jako procházela, jeden lepší než druhý, no.
0: Co s tím potom uděláš? Jako hodíš to za hlavu, když jdeš spát? Když máš špatné svědomí? Nebo...
1: No, na večer si řeknu, že si odpouštím.
0: Že jeden den udělí s těžkým svědomím cenu a pak to všechno odpustí.
1: To odpuštění je moc důležitý. Každý den si odpouštím, protože většinou člověk udělá spousty chyb a může i pohledem někomu ublížit, tak já večer si to odpouštím a poprosím odpuštění všem, kterým jsem za ten den třeba nechtěně ublížila.
0: Myslím tě, jak to vypadá? To si sedneš u toaletky před zrcadlo nebo na záchodě, nebo posteli?
1: Před spánkem zavřu oči a poprosím o odpuštění všechny, kterým jsem ublížila, a poděkuju a potom odpustím sama sobě. Takhle jenom jednou větou to stačí.
0: A funguje to?
1: No doufám, no určitě to funguje.
0: S jakým pocitem se probouzíš nejčastěji? Myslíš už na jídlo nebo ne?
1: Ne, na snídaní. Ne, tak já ráno nemám moc hlad, já se jako vlastně do snídaní nutím.
0: Ty si bereš do postele večer.
1: No tak většinou musím něco malého sníst, potom představím, když jsem vlastně snědla jenom polívku v 6 hodin, víš, takže to něco malého musím, no ale, tak, ale ráno fakt
0: takže
1: jako se probouzím.
0: Půlku kuřete, drobíš si do postele?
1: Co? No drobím. No, to je strašný zlozvyk, ale drobím.
0: Odpust si to dneska večer.
1: Já se dneska odpustím a bude dobře.
0: Naďo, jsi připravena na to, když máme 10. rok, že pojedeme dál, že budeme vybírat další recepty? Baví tě to pořád?
1: Tak mě to baví moc, ale říkám si, jelikož už 10 let všichni posílají recepty, jestli ještě bude z čeho brát, rozumíš?
0: Já nevím.
1: Nové recepty, co myslíte?
0: Budete nám posílat recepty ještě? Určitě, tady zní. Naďa ráda je ochutnává.
1: Já jsem zvědavá, protože si myslím, že už se poslalo všechno, některé se i skoro opakovaly, že jo. Nedávno jsem zjistila, že nemám váleček, protože jsem ho převezla na chalupu a teď jsme měli prostě těsto válet a tak jsem zavolala sousedce a ona říká, no hele, já jsem pryč, já jsem na chalupě. No takže co se dalo dělat, ale říká, máš moje klíče a tak nás nanavigovala s Patrikem, jsme prohledávali kuchyň, aby jsme našli váleček.
0: Já jsem si připadala jako zloděj, řeknu vám. No, že nám řekli, že to je nahoře vpravo, nakonec to bylo nahoře vlevo.
1: Vlevo,
0: to bylo. Jsme celou kuchyň s velkými skřínkami až nahoře se štafličkami brali, já jsem to tam vyndaval věci. Prý je to až vzadu, tak jsme přerovnali celou kuchyň a připadal jsem si jak zloděj.
1: No.
0: Když jsme konečně po 20 minutách našli ten váleček, uválili jsme to těsto, které jsme potřebovali, tak pak, když jsem u Nadi v kuchyni otevřel druhý šuplík, říkám, Nadio, kdy ty tady ten váleček máš?
1: já jsem zjistila, že mám ještě takový ten druhý váleček, ten naplněn vojnej vodou.
0: Takhle to s námi válí Naďa Konvalinková. Už 10 let i s vámi ve vysílání. Jsem rád, že přijela Naďa Konvalinková.
1: Děkuju, že jste přišli, mám radost. Děkuju.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Tak jako vždy ani dnes nebude v našem vysílání chybět rada z etikety. O naši dobrou výchovu a bezchybné chování u stolu se stará mistr bontonu Ladislav Špaček, jinak taky bývalý tiskový mluvčí Václava Havla. Napsal už řadu knížek na tohle téma a určitě bude vědět, jak vlastně pronášet třeba takový přípitek, když už slavíme.
1: Přípitkem zahajujeme nějaké slavnostní události, například slavnostní večeři na počest významného hosta. Hostitel by měl vždycky pronést přípitek, je-li to muž nebo žena, je lhostejno, ale důležité je, aby ten člověk uměl hovořit spatra, aby ten přípitek nečetl. Čtou se jenom státní přípitky na státních večeřích, protože to jsou politické dokumenty a tam záleží na každém slově. Přípitek se tedy pronáší spatra a neměl by trvat déle než 2, maximálně 3 minuty. Přípitek by měl být vtipný, protože hosté nepřijeli na konferenci, těší se na společnou přátelskou večeři a ten přípitek, jeho vtip, jeho odlehčenost by měl předznamenat to přátelské posezení, které nás teďka večer čeká.
0: A má na to nějak upozornit, na ten přípitek dotyčný?
1: Můžeme zacinkat na prázdnou číši a tím sklidnit auditorium, postavit se a začít hovořit. Všichni zmlknou a sledují. Poté, co přípitek skončí, pozvedneme číš, hosté povstanou, zvednou číše, gestem, symbolickým gestem, naznačíme přípitek, společně si připijeme, usedáme a můžeme začít servírovat první chod. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Na závěr nás čeká ještě soutěž. Nezapomeňte na to, že máme pro vás i knižní kuchařku Sladké Česko. Je stále v prodeji a k dostání. Můžete si i objednat přes telefon 724 819 319 a nebo ji vyhrát tady u nás v pořadu. Minule jsem se ptal, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Polívké nebo kompoté? Z jablek nám tehdy udělal kompoté. Díky téhle správné odpovědi a tomu, že byli vylosováni počítačem, vyhrávají
1: Ludmila Bártová z Tisu u Chotěboře, Anna Kůrková z Pusté Polomy a Jan Jung z Holíšova.
0: To jsou tři naši výherci dnešního kola. A další vyhlašuju na příští týden. Máte šanci odpovídat na otázku, jaké kakao přidal do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Za A bílé nebo za B černé? Jaké kakao přidal do tmavého těsta na dvoubarevné tvarohové řezy Ivan Vodochodský? Pokud si myslíte, že tam přidával bílé kakao, pošlete SMS-ku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jste přesvědčeni a zaslechli jste, že přidal kakao černé do toho tmavého těsta, pošlete SMS-ku pochoutky mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud jsem na vás byl moc rychlý, tak nevadí. Otázku, pravidla a všechno potřebné najdete i na webu pochoutkovýrok.cz. A taky máte dost času. Posílat SMSky můžete do půlnoci z úterý na středu. A výherce oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Tak do toho. Držím vám palce. A když už jsme u těch kuchařek, nezapomeňte si včas taky objednat tu naši nejnovější kuchařku, která už se pro vás tiskne, ale vy si ji už teď můžete objednat. Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala z vydavatelství Radioservis. Nesmí vám chybět 50 skvělých receptů, fíglů na to, aby se vám cukroví a vánoční dezerty povedly. Ke kuchařce se dostanete nejlépe přes stránky pochoutkovýrok.cz. A já se těším zase příští týden. Mějte se krásně, podzimně, chutně a rozhlasově.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: je 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Šéf Škody Auto Klaus Zellmer se příští rok stane generálním ředitelem Volvo Cars. Ve starých Heřminovech se sešli pěstitelé lnu na oslavě první úrody. A zítra čekáme oblačno a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Příští rok se současný předseda představenstva firmy Škoda Auto Klaus Zellmer stane generálním ředitelem společnosti Volvo Cars. Automobilka o tom informovala v oficiálním prohlášení. Klaus Zellmer nastoupil do vedení Škody před 4 lety. Většinovým vlastníkem švédské značky Volvo je čínská skupina Geely Holding. Ta avizovala, že chce do roku 2030 zdvojnásobit tržní podíl společnosti a uvést na trh 13 nových modelů. Zahradníci a drobní zemědělci zapojení do programu Pěstuj len sklidili první úrodu a v sobotu to oslavili ve starých Heřminovech na Bruntálsku. Do úsilí o návrat lnu předaného do české krajiny se v prvním roce zapojilo 180 zahradníků a farmářů po celém Česku. V příštím roce chtějí osít ještě větší plochu a sklidit tak víc lnu. Podle Moniky Michaelové ze nadace Mosty a Prameny chystají i programy pro základní a mateřské školy.
2: Nejenom i pro firmy jako team building, ale pro ty školy a školky budeme mít sérii povídání v průběhu toho roku, co vlastně s tím lnem udělat a ukázku zpracování toho předného lnu, který se ty děti vypěstujou. To znamená, že my navštívíme tu školku, ať už je to kdekoliv v republice.
0: Radnice v Litvínově získala téměř 900 tisíc korun od ministerstva vnitra. Podle vedení města jsou peníze určeny hlavně na příspěvek na mzdy 4 asistentů prevence kriminality na období 10 měsíců. Součástí projektu jsou také supervize, školení a další vzdělávání asistentů.
3: Dalších zhruba 900 tisíc korun musí ze svého zaplatit město. Podle starostky Litvínova Kamily Bláhové z hnutí ANO působí asistenti prevence kriminality hlavně v okolí litvínovských škol a také v městských částech, které obyvatelé označili v pocitové mapě bezpečí jako problematické. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté včera po roce opět porazili v Davis Cupové kvalifikaci Spojené státy 3-2 na zápasy a postoupili na finálový turnaj. Kapitán Tomáš Berdych chválil všechny hráče, kteří se během celého střetnutí objevili na kurtu. Zároveň by si přál, aby se stejným soupeřem nehráli Češi třeba za rok v kvalifikaci po třetí.
4: Jednou čelíme strašně těžkým podmínkám v Americe, pak přijedeme do domácího prostředí. Někdo nám tady povídá do toho, na čem máme hrát. Ten soupeř je stejně těžký, možná po fous těžší, než byl loni. Do třetíce já doufám, že to nebude tak brzký, protože už mi to přijde dost divný, že zrovna v této soutěži se potkáváme s takhle silným týmem prostě rok co rok, což si myslím, že si fakt jako nezasloužíme nikdo.
0: Finálový turnaj Davis Cupu se i s českou účastí bude hrát na konci listopadu v italské Bologni.
1: Počasí.
0: Ráno bude polojasno, během dne postupně proměnlivá, převážně velká oblačnost. V severovýchodní polovině území se vyskytnou četné přehánky. Nejvyšší teploty budou zítra 12 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 směrem z Prahy do Turnova mezi 0. a 4. kilometrem pokračuje údržba a krajnice je uzavřená. Stejně tak na D5 z Prahy do Plzně opatrně na 20. kilometru probíhá tam práce na silnici. A v Praze ve Strakonické ulici se srazila 2 osobní auta, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následují hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
5: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
6: Už je to tady.
5: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
6: Já jsem bás. Bás.
5: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
6: No, mám jednu dceru.
5: To jsem ani nevěděl.
6: A ty máš nějaké děti?
5: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
6: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
5: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
3: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil.
3: No, tak tedy aspoň stopečku gruzináč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby!
3: Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já... Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel na tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat, tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapsu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Jo, trošku to lechtá, že ano? Ano. Já neslyším, to mi řeknete až potom. No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
0: Ještě jednou asi, že?
5: Ještě.
0: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.

0: Takhle mám vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, pravý druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
2: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
3: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
4: Počkej, to začíná
5: aby slidně. Aby jsi se narodil, Jaroušku.
4: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
3: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřliváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté Přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mé jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně psíst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márce.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Márce.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: Tak to šok. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo, měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdyby se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelez.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál tady.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako čtyřlisté.
6: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
7: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
7: No?
4: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
7: Kde pak ne?
5: S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
5: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
7: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
5: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
5: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Chcete mi ty výkazy, kozinka?
5: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
5: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu nějaký malér, tak si mě nepřejte.
5: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
5: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně. Řediteli.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
5: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
5: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
5: Zajste, soudru, řediteli.
9: Někam vyrazíme, soudru, řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
10: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím, ano. Náš ženich, náš host.
3: Ano. Děkuji.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly, optejte se, prosím, příští týden, ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
3: Ano, ano,
2: ano, ano. Tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si

0: Trošičku stoupnul, ano, prosím. Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
1: No.
0: Tady, prosím, bohatá,
1: no.
0: Hezká,
1: no, no, no.
0: Moudrá,
1: jo, jo.
0: Jen trošičku starší.
2: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
0: Kašlete na nic. Jo. Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady. Mladička, no. Skoro zajíček,
1: no, no, no.
0: A už bohatá.
1: Jo, no, no, no.
0: Ano, hezonka, jo. Trochu docela nepatrně hloupá.
2: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
0: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá, no. Hezká, chudá, kašlete.
2: A je, no jistě, na chudou kašlu.
0: Ano, tak tady. Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
2: Já vím,
0: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle to? Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, moudrá, no? Cizí státní příslušnost.
2: No, prosím, to je to, co já hledám.
0: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
2: Jakou?
0: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Iver. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel.
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
6: Soudruhovedoucí.
7: Ano.
6: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
7: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
6: Identifikovat.
7: Ano.
6: Tak jdeme. Prosím.
7: Prosím, no, pozor.
6: S dovolení. Pojď.
8: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 66-53/4. Ano, 66-53/4.
6: Děkuji. Prosím. Patří vám to, ne?
7: Ne.
6: No, tak to musíme rozbalit.
7: Prosím.
6: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
7: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
6: Račte. Co je tady k hřiknání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
8: Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
6: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
9: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, mi dohody

se vmísí do šarlát. Mám rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má soumes. Kdo zhojí naše duše, hle.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světlu takhle, od koho kostela přichází pan fará, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého. Možná začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz. Já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno. Pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a po mně zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumí. A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšala, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinak.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Anděl, opravdický
6: anděl. No, kam co míš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Co na to můžu vybodnout? Když se na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
7: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
7: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli, no. Přišel jste dveřmi.
4: Vlastně ano.
7: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
7: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
7: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
7: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
7: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji.
7: Co nejsrdečněji, to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
7: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že... Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
7: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum?
4: Kde pak? Já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
7: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře, no tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
7: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
7: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
7: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
7: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
7: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
7: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
7: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
7: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emě Kaprové bytem tamtéž.
7: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. já pak hořím láskou.
7: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já
4: vidíte,
7: hořím láskou.
4: Já vidíte,
7: si, ale já si snad to... kvůli vás mému tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, už protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Přeju vám klidný nedělní večer, vážení přátelé. Od mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánčik. A v zápětí se hned zeptám, jací byli rodiče vašeho manžela, vaší manželky? Jaká byla vaše tchýně? Jaký byl váš tchán? Jak se tak někdy říká, povedená, povedený? Tchán, který rodině vládne železnou rukou, nebo dědeček, se kterým si vaše děti užili nejkrásnějších výletů a chvil? Milionová tchýně, která vás přijala za svého či za svou? A nebo tchýně, na kterou přesně sedí drsné vtipy? O povedených i v uvozovkách povedených tchýních a tchánech se doufám dnes rozpovídají posluchači a posluchačky Noční linky na telefonu 731 800 900. A jestli raději svůj příběh o povedené tchýni či povedeném tchánovi svěříte klávesnici počítače, směřujte jej na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám nerušený poslech a budu se těšit na vaše telefonáty a na vaše psaní. Je neděle 20. září 2026. Poslední letní.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a o povedených i povedených tchýních a tchánech jako první přichází povyprávět paní Ludmila. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás velice zdravím, zdravím i všechny noční, co budou poslouchat. Já vám teda řeknu, já jsem měla velice povedenýho tchána z prvního manželství, takže mě bylo 18, vdávala jsem se, nemusela jsem, ale chtěl manžel, chtěl, by se bylo 7 roku starší. A představte si, tak prvně bylo to, že když se žádá o ruku, tak prvně se jde rodiče ženíka k nevěstě. No samozřejmě to tak nebylo, že pan tchán budoucí řekl, že on nikam nepůjde, aby jsme přišli my. A to už něco znamenalo. Přišli jsme tam, dobře. Naši řekli, že teda jak si to představujeme. No když jsme řekli, že budeme mít svatbu ve Šlapanicích a v kostele a na radnici a budeme tam mít i hostinu. To byla prohlášená ta restaurace u Fialů. No tak to začal prvně řvat, že on měl jednu dceru, dělá svatbu pro 100 lidí a on si nemyslí, že bychom měli být v restauraci. No tak nakonec teda, on že na žádnou svatbu nepůjde. No tak jsme si říkali, no tak nechočujete. No a tak byla svatba. Nakonec tam byl, ale v půlce utekl.
0: Tak, nebavilo ho to, no.
1: No prosím vás, tak bylo se vůbec ještě zastávat. A dále, to nebylo všechno. Já jsem potom byla těhotná až za rok a bydleli jsme tam u něho. Oni měli barák a oni nám poskytli dvě místnosti a on byl zedník, celý život byl ve světě, tak neuznával ženy, tak. A já jsem byla těhotná a to byl pátek a my jsme šli do kina do Brna a přijeli jsme domů k večeru a viděli jsme, že bylo uhlí. No tak my jsme nemohli vidět, že přijde uhlí. No ten tak začal křičet, že co si to dovolujeme, že jsme nebyli doma. Takže a já jsem mu na to řekla, vy tady na mě nebudete křičet, já jsem měla už břicho. Představte, co na mě vzal nůž. Začal mě honit kolem stolu. Tak manžel se mě teda zastal, já jsem utekla k jeho sestře, tam jsme měli auto našich rodičů, který on používal, ten můj nastávající, teda už byl manžel. A museli jsme se odstěhovat, já jsem říkal, že už tam nevkročím. A on řekl, že jsem přišel s holým zadkem, že mám 3 šatečky ve skříni. Takže on nám chodil pro líže, co
0: kontroloval,
1: kde máme.
0: Kontroloval prádlo dokonce v prádelníku, jo?
1: Naši normálně mě koupili ložnicu, koupili mě kuchyň a on to bude vykládat. A on je mrtvej samozřejmě, proto to říkám. A tak to byl jeden tchán, jo?
0: Jo, ale ano, vy jste zmiňovala dvě manželství, že?
1: No poslouchejte, ale tchýni tu neuznával, teď potom prodal ten barák nad hlavou, koupil si svobodárnu na Lesné a on se zastaral, kam půjde. Až ona potom musela skončit u dcery, ta dcera byla na něj zlá a on potom vám dostal infarktněla matričky, ale dvě, a on ju nakonec si vzal do toho Lesna, aby mu sloužila. Ona byla tak hloupá, že tam teda šla, jo. Takže takhle toto byly tchán tchýni z prvního manželství.
0: Jo.
1: Z druhého manželství.
0: Neříkejte, že to bylo taky tak strašný.
1: No tak bylo to něco lepší. Tchán mě miloval, tomu jsem se já líbila, já jsem byla hodná, já jsem je hostila, já jsem je zvala vždycky na oběd nebo na večeřu, ale než mě přijali, tak já jsem měla dvě děti samozřejmě, a umřel svobodný. A byli jsme stejně staří. A ona na mě, že mám být ráda, že si vůbec on mě chce vzít s těma dvoma dětskama.
0: Uh-huh.
1: A já jsem čekala už to jeho. To byl go. A tak nakonec teda mě přijala a tchár mě říkal, nebudeš, ne, to mě s ním lehký. Takže prvních 5 roků to bylo dobrý. Jo, všechno bylo dobrý. Až potom on začal dělat rozdíly mezi mýma dětskama a tím malým, s malou holčičkou, co si musím dělat. Ale strašně rozdíly. Že nakonec teda syn odešel bydlet do Brna k rodičům mojím a dcera teda v 18 letech šla bydlet ke klukovi, který taky pocházel z takového manželství, že mu zemřela maminka a vlastní tatínek ho nechtěl, protože ho nechtěla ta jeho manželka. Takže nakonec oni bydleli u jeho strýce a vdávala se teda matřetiny syn. Jo. No a já jsem byla potom po operaci na přežlučníku, malá, měla 4 roky a on za mnou přišel do nemocnice a začal tam vyvádět, že ať si zpamatuju, že furt budu nemocná, tak mě bylo 38, nebylo mě moc. Za 3 roky jsem musela jít na operaci na gynekologickou, no tak to už se mu taky nelíbilo. Po 11 letech teda jsem se s ním rozvedla. Se tchánem to teda toho můžu chválit do nebes. Ten normálně mě říkal, a přestěhovala jsem se do Brna. On mě říká, cokoliv budeš potřebovat, zavolej, protože ty jsi nám dala jediný vnouček, který my máme a já vím, že ty jsi to neměla s ním lehký. A ta tchýně, ta zase, když jsme se rozváděli, tak mu psala seznam, co nám dala starou keramiku a takové věci. A já vždycky, když jsem s dětskama odjela k rodičům na víkend, tak se něco ztratilo. Takže takhle já jsem měla tchána. A tchýně potom, když jsem byla na operaci s těma zádama a nemohla jsem chodit, takže jsem, a já jsem byla hubená, tak ona si ke mně přišla sednout, já jsem to nevydržela, já jsem mi to všechno vycingala a ona si zčervenala. A já jsem vám sloužila, já jsem jemu sloužila a vy tak takhle budete ještě mě budu psat seznam, co si má vzít. Já mu klidně dám ještě výbavu, ale už s ním teda nechci být ani zajít.
0: No řeknu vám, některé příběhy ani nepotřebují žádný doprovodný komentář. Tohle byl jeden z nich. Ludmilo, já vám děkuju za vaši upřímnost, děkuju za to, že jste zatelefonovala a že jste, byť ne zrovna optimisticky, ale přece jenom otevřela naši dnešní noční linku na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Díky.
1: A já už od té doby jsem žádného chlapa neměla.
0: Já se vám nedivím, protože to vždycky sebou nese tchýni a tchána. Po vašich zkušenostech, jak říkám, se nedivím.
1: Vůbec nechtěla a já žiju jenom pro děcka a pro ty vnoučata a ještě už pro vnoučata. Protože jich mám 6.
0: Tak je všechny pozdravujte a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji, že jste mě vyslechl, mě se třeba uleví.
0: Věřím tomu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, že partnerské vztahy nejsou nic jednoduchého a navíc, že vztahy s rodiči vašeho partnera opravdu nemusí být idylické, myslím, není sporu. A ani bych se nedivil, kdyby po tom prvním příběhu, který před malou chvilkou v noční lince zazněl od paní Ludmily, jste vlastně neměli ani náladu do něčeho takového jít. Tak jsem zvědavý, jestli Vlastina, která telefonuje z Krnova, vylepší dojem z tchánů a tchýní. To je téma dnešní noční linky, kterou posloucháte. Povedená tchýně, povedený tchán. Vlastino, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánček. Od vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A chtěla bych říct od prvního manžela rodiče, že byli tak skvělí, jak tchán, tak tchýně. Senzační lidé. Kdy jsme přijeli vždycky nachystáno, postarané o nás, strašně hodně lidé.
0: Hlídali vaše potomky? Starali se i o ně?
1: No, měli jsme 3 potomky. Do rodiny jsme přijeli 3 potomky a pak jsem se rozvedla po 10 letech ze zdravotních důvodů a protože to byl tyran, tak jsem se rozvedla, ale s nima jsem s celou rodinou nestratila kontakt. To je jich poslední chvíle, jak svegry, tak brácha. S těma jsem pokračovala dál. Pak jsem se vdala po druhé, po dlouhé době a tam to nebylo nic dobrýho. To bylo pravý opak. Teďka jako to druhého manžela ještě jak tak, ale matka byla strašná.
0: V čem?
1: To byla ožralkyně, jedu normálně, šli na pivo, a ztratila ho, pak ho hledala, on byl kudáček v nemocnici. Švagrova vystračená mě volá a já říkám, ne, děda u nás není. A já říkám, volala do nemocnice, víš, jaká je babka. Byl je dobrý nápad, se zavolala do nemocnice a děda byl tam, oni nevěděli, on neměl u sebe občanku, že oni si jenom na procházku tady v Krnově, je, tak neměli sebou občanky. No a babka se opila s odpuštěním a děda netrefil, byl unavený už, on byl už nemocný a byl unavený, tak normálně lehl si na mes, že si odpočine a seba si ho načili. No a tak ho nechali přivez do nemocnice. On nevěděl už, jak se jmenuje nic. Tak ale dobře to dopadlo, no. Tak takové moje vyprávění.
0: Vlastino.
1: A pozdravuju, prosím vás, Pipína Valaška a jeho paní, doufám, že je po operaci čila už. A potom Roberta z Olomouce. A děkuji vám moc krát, pane kapitánčík. Děkuji vám.
0: Rádo se stalo a já děkuji vám. Naslyšenou. Abych aspoň částečně korigoval ten celkový dojem z tchánů a tchýní, o kterých si povídáme v dnešní noční lince Českého rozhlasu, tak zkusím ocitovat to, co napsal František. S mou tchýní jsem nezažil moc legrace. Byla to pracovitá žena, která myslela jen na svoji práci. Tchán to už byl jiný frajer. Když se trošku napil, tak ho bylo slyšet na celou dědinu. Ale všechno v dobrým. Je škoda, že odešli z tohoto světa dost brzo. Bylo jim něco málo, přes 60 roků. Napsal František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

depan hitam dan

0: Na telefonu, který spojuje vás, posluchače a posluchačky Noční linky Českého rozhlasu a v tomto případě Brněnského rozhlasového studia, tedy na telefonu s číslem 731 800 900, už čeká paní Marie. Ale já si dovolím ještě něco na odlehčení. Ona to vlastně přesně takto pojmula a pochopila i naše posluchačka Ivča, která na web rozhlas.cz Lomítko Linka napsala něco na odlehčení. Víte, jaký je trest za bigamii? No přece dvě tchýně. Dobrou noc. Já přeju dobrý večer paní Marii a ptám se, jaká byla její tchýně, jaký byl její tchán. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. No, to byly příběhy, že se mě z nich dělalo úplně na nic. Protože můj příběh byl trochu lehčí, nebo úplně lehčí. Já jsem skončila se svou školní láskou od 6. třídy a můj pozdější manžel měl nevlastního otce, protože jeho vlastní zahynul a jeho maminka si vzala muže se sedmi dětmi, odrostlými. Takže on byl nejmladší. Jediný neštěstí u toho bylo, že její manžel prostě byl šetrný, byl pracovitý, ale držel peníze a ona jako neměla k ním žádný přístup. Takže my, když jsme spolu chodili, tak jsem prostě on nejdřív se vyučil, pak vystudoval a prostě byl bez peněz, takže když jsme někam šli, tak já mu musela dát peníze, aby platil on. Nakonec jsme se vzali, protože jsme se museli brát, že jo? A nebyly peníze na svatbu, protože mě zemřel taky otec a tehda v té době v zemědělství to bylo bez peněz. Takže jsme měli jenom svatbu s dvouma svědkama, z jeho strany dva, z mý strany dva, měli jsme to v Praze. A nejlepší na tom bylo, když jako jsme řekli, že se budeme brát. No tak to bylo tím, jenže můj budoucí tchán mě viděl a říkal mý tchýni, jako já si myslím, že budou mít rodinu. No, jeho maminka prostě říkala, to není možný. No tak ho vyspovídala a řekla, no tohle, že by můj fanoušek udělal. No bylo to směšný teda. Ale
0: takový jako, fuj, že jo?
1: No. No, ale prostě, abych to řekla takhle, nebyla špatná, jako vždycky jsme měli uchystáno, když jsme tam přijeli, protože jsme bydleli u mý maminky. Ta už byla trošku horší, protože ona prostě nemohla pochopit, že si beru takového mladého, že jsme stejně starý. To bylo v době ještě, kdy jako byly větší ty rozdíly věkový, ale žilo se tak, jak se žilo. A měli jsme dvě děti. A když maminka mýho muže stonala a pak byla v nemocnici, tak vnukovi bylo 15, vnučce bylo 11. A můžu vám říct, že ona tam mě řekla, že mě děkuje, že prostě je tak ráda, že prostě jsme se, že jsme ty děti měli tak brzo, že se jich ona mohla dožít. To by asi tak skončilo ze strany tchýně. No, můj muž byl dost takovej jako prudkej, no tak s mou maminkou se tolik nesnášel, ale oni se dovedli pohádat, museli jsme odjet a pak jsme se, my jsme měli být v Hradci potom, ale mohli jsme se vrátit a oni mluvili normálně.
0: Někdy úplně odloučení, normálně. Někdy odloučení pomůže. Chvilkovo.
1: No, úplně normálně, ale můžu vám jen říct, že prostě ty, že jsme s manželem prožili 62 let a prostě bylo to taky vždycky, to víte, říkali mě, ona jedinou vadu, která měla moje tchýně, byla, že neměla ráda zvířata, neměla ráda psy, neměla ráda kočky a když k nám přišli, ona to nesnášela. No a manžel s tím jako přišel, ale kdybyste viděli, jak já jsem ho prostě k tomu přiměla, že on pak měl milovanou kočku, on měl milovanou kočku a když ta kočička, ona k němu chodila spát do postele, nebo k nám, že jo, ale k němu hlavně. A když ta kočička prostě mu umírala a on ji pak kopal v sadě hrobeček, tak já myslela, že v něm bude žít on než ta kočička. Ale zase něco pro zasmání k tomu, když jsme pak lehli do postele večer a on mě říká, a kočička už nepřijde. A já mu říkám, no to je krásný, ale že tu jsem já, to ti nevadí. No a to bych, tím bych to asi zakončila a jsem šťastná, že jsem s jedním manželem prožila to, co jsem prožila. Už jsem 6 let vdovou. Nejhorší, že syn nám před 10 lety umřel, takže jsme ještě byli spolu, byli jsme u toho, měli jsme ho doma, když umíral. A já jsem zas u něj na druhou stranu byla v hospicu. Nechtěl tam beze mě bejt, i když začínal v té době covid. A tam nepřibírali, ale poděkování do Červeného kostelce ještě panu doktoru, který to vzal na svůj ten, že jsem u něj mohla bejt do poslední chvíle a drželi jsme ho se sestřičkou každá jednou z jedné strany za ruku. Takže takhle jsme spolu skončili.
0: Paní Marie,
1: to je asi tak všechno.
0: Obdivuju.
1: A mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám a já jsem dneska čekala na vás, když jsem věděla, že to já jinak usnu, ale taky poslouchám vám, já se budím, ale já jsem ani neusnula a jsem ráda, že jsem vás slyšela.
0: Takže teď už můžete jít spát, paní Maruško, že jo?
1: No, budu ještě chvilku poslouchat, ale asi usnu u rádia. Mějte se moc hezky a přeji všem dobrou noc.
0: Já vám moc krát děkuji, obdivuju vaši sílu, to jsem chtěl říct. A přeju vám krásný podzim, který začíná už za pár dnů. Naslyšenou.
1: Ano, ano, ano. Děkuji moc.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Téma noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A můžete do ní psát na rozhlas.cz/linka anebo volat. Tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a po písničce Standy Hloška, já mám takový pocit, že původně to byl Meatloaf, je čas na další telefonát na čísle 731 800 900. A je to opět paní Marie, ovšem tentokrát jiná, ta, která telefonuje z Otrokovic. Takže vlastně zdravím na Baťov. Pěkný večer.
1: Dobrý večer. No, já bych to řekla asi tak.
0: Od Chánovi a od Chýni, ano.
1: Ale já bych nikdy neřekla od Chánovi a od Chýni, byli to pro mě vždycky manželovi rodiče. Protože byli to tak vzácní lidé, kteří mě přijali od prvního dne, kdy jsem tam přijela. Když jsem k ním poprvé šla, tak jsem tak prstem jela pozdě a říkala jsem si, kdybych měla kam uteču. Protože jsem měla 400 kilometrů domů, takže jsem utéct nemohla. A musím říct, že když jsem přišla k ním do rodiny, tak jsem byla tak vřele přijata. Takovou úctu mi prokazovali a prokazovali mi to 30 let. Celou dobu, co jsem jako byla jejich snachou. Byli to zlatí lidi. Babička ta, to bylo prostě, ona pocházela ze strašně chudobných poměrů.

0: za Německa byla i v sirotčinci, protože její maminka neměla na to, aby uživila. Prostě ona se dobře učila, tak mě pan řídící ji ubral jednou týdně na oběd, aby něco měla na jídlo. Prostě byla to zlatý člověk. Hmm. A její manžel nebyl vlastní otec mého manžela, ale měl ho velmi rád. Byl na něho pyšný. A když jsme se potom vzali a měli jsme první dceru, nebyla to jejich první vnučka. Vlastně byla to první vnučka, za dva dny se narodila druhá od sestry, od manžela. Ale on, jakož my jsme byli z Moravy, tady se ty děti dávali do peřinek nakulmovaných, prostě načančaných, jak se říká. A on tchán, jako dědeček s ní rád chodil na procházku, chodili jsme spolu a on každému vykládal, to je Jendovo z Moravy, on byl na to dítě tak pyšný. Mm-hmm. A musím říct, že až do své smrti v životě neublížili, tak jak já jsem se vždycky snažila prostě jim vycházet a nikdy jim neublížit. A musím říct, že když dědeček umřel asi o 3 měsíce dřív než babička, ale když babička ty 3 měsíce strávila u nás v Fotrokovicích, tak mi říkala, že se nikdy v životě neměla tak dobře, ale to bylo jednoduché. Moje maminka 5,5 roku ležela a my jsme se o ní starali prostě se vším všud. Opravdu byla ležící. Když to tato babička byla strašně bolavá, ale ještě se sama najedla a takhle. A když potom odjela, protože v lednu už měla mít nějaké vyšetření v Mostě, tak mi zavolala 26. ledna a řekla mi, že umírá a že ještě mám dárek tam na jednom místě na skřínce. A manžel říká, kdybych neměl druhý telefon, abych ti to nevěřil, jak ona. Prostě ona mě měla tak ráda a já jsem ji měla taky tak ráda. Takže říkám, opravdu žádná tchýně, maminka a tatínek.
1: Maruško, já vám moc krát děkuju za váš příběh. Krásný, upřímný.
0: Ano, ráda pohladil. Na ně vzpomínám, velice často na ně vzpomínám a můžu říct, že když zemřela babička, tak jsem měla i jsem mluvila nad hrobem a musím říct, že to jsem nesla velmi těžce. My jsme tenkrát měli 5 pohřbů za 5 měsíců. Prostě umírali moji rodiče, manželovi rodiče, ještě můj bratranec. To bylo to hrozné. Ale když babička umřela jako poslední, tak já jsem to nesla strašně těžce. Protože ona mi opravdu v životě strašně schází.
1: Vaše vzpomínka ale zůstala. A já za to děkuju. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A dobrý večer vám přeje Iveta, tedy soudě podle toho, co napsala na rozhlas.cz/Linka. Tchýně to není téma na jeden večer, píše Iveta, ale aspoň na týden. Na začátku manželství, než jsme postavili, jsme bydleli u manželových rodičů. I když jsem se snažila, nikdy jsem tchýně nezískala, nic jí nebylo vhod. Pro ní jsem byla zlodějka, která ji ukradla jediného syna. Nikdy jsem jí nedokázala říci maminko. Vždycky jsem se nějak oslovení vyhnula. Až když jsme měli děti, začala jsem jí říkat babičko. Ale nikdy jsem jí netykala. Také mi to nikdy nenabídla. Opakem byl můj tchán. Byl to opravdu pracovitý, tolerantní a milý pán. Já ho měla snad raději než vlastního tátu. A také jsem mu tatínku říkala a na jeho přání mu i tykala. Byl automechanik, já auta milovala a on mě moc ze svého řemesla naučil. Po mém manželovi to byl nejlepší chlap, kterého jsem v životě poznala. Dneska jsem už já 6násobnou tchýní a zatím se svými získanými dětmi vycházíme. Tuk, tuk, tuk. Vycházíme dobře a doufám, že to tak zůstane, pokud se i nadále dokážeme vzájemně respektovat a tolerovat. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po téhle písničce, kterou vám zaspívali Adam Ďurica a Emma Drobná, je čas na další telefonát v noční lince Českého rozhlasu. A můj další pozdrav směřuje do Uherského Hradiště. Odtud volá pan Radek. Pěkný večer.
1: Pěkný večer. Především bych chtěl pozdravit všechny posluchače. A chtěl bych se podělit jakože o svoji takovou životní zkušenost, kterou jsem měl. V podstatě budu ale krátký, jo, abych nezdržoval, ale začalo to tím, když jsem byl ještě svoboden, když jsem měl chlapec, tak jsem chodil třeba s jednou dívkou a potom ještě s druhou dívkou a já jsem měl nadstandardní vztahy, jak kdyby s těma potenciálníma tchýněma. Mm-hmm. Že mě vždycky měli strašně rádi, jako já jsem si to užíval. A pane Borku, nakonec to dopadlo tak, že když jsem se ženil v 25 letech, tak bohužel jsem si bral manželku a už jsem tchyni neměl, poněvadž brzy mu v 55 letech umřel na rakovinu. Mm-hmm. A asi za 2 roky jsem si aspoň užil toho tchána. Ten bohužel na rakovinu taky brzy odešel jako za tou manželkou. Takové ty, jak jsou různé vtipy na tchýně a to, tak já jsem si to v podstatě nikdy neužil, ale byla to úžasná žena, co znám jakože z vyprávění manželky a tak to, tak je mi to celkem jakože líto, ale aby to nebylo úplně tak krátké, tak co můžu říct, poněvadž moje maminka ještě žije, tatínek umřel loni, ale tak ta moje žena aspoň měla ty druhé rodiče v těch mojich rodičích, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím vám velice dobře a myslím si, že máme pár věcí společných. Já jsem vlastně svého tchána taky nepoznal, ten odešel do věčných lovišť ještě předtím, než jsem si vzal svoji manželku. Mm-hmm. Ale na druhou stranu mi to vynahradila moje tchýně, která byla mojí druhou maminkou.
1: Takže perfektně víte, o čem hovořím.
0: Vím, Radku.
1: Mně se strašně líbí, jak manželka se teď stará o moji maminku. Jo, že, protože tu svoji už prostě 30 let nemá. No, tak,
0: já vám i v tomhle rozumím. 2 roky jsem
1: cokoliv se... mámka potřebuje, manželka se nedal, ta jasné, jo, jedeme to, zařídíme, vyřídíme, jo, tak to už prostě tak nikdy ten osud v tom životě se potká, že mě to strašně mrzí, že jsem, protože a já tomu věřím, jo, že ta její maminka byla úžasná ženská, stejně tak, jak je úžasná moja žena, jo, že...
0: Naprosto vám rozumím, nic v životě se neděje samo o sobě, jen tak pro nic za nic. Na tom já trvám. Poslední 2 roky jejího života jsem strávil u postele své druhé maminky, tedy své tchýně. Děkuju, Radku, a přeju vám krásný podzim. Naslyšenou.
1: Já děkuju, že jsem se mohl svěřit.
0: Naslyšenou a jsem taky rád.
1: Naslyšenou.
0: Eva z Klimentova napsala na rozhlas.cz lomítko linka k tématu dnešní noční linky, kterým je povedená tchýně, povedený tchán, následující. Moje tchýně i tchán byly nejlepší. Tchýně tedy byla ze začátku tak trochu metr. Neustále hlídala, abych se o jejího syna jak se patří starala. Abych vařila každý den teplé večeře, protože synek je na to zvyklý. Abych taky o víkendu pekla buchty nebo koláče. Taky mi kontrolovala, jestli mám srovnané věci ve skříních, pěkně v zákrytu a v komíncích. Ale pak jsme si ujasnili pravidla a pohoda. Hodně jsem se od ní naučila, protože ona byla excelentní kuchařka. Tchán byl nejlepší chlap mého života, milionový člověk, velký srandista a pohodář. Škoda, že už tu ani jeden z nich není. Evo, děkuji za vaše psaní a vám, kteří třeba váháte, zda zatelefonovat a hlavně, jaké je telefonní číslo do studia noční linky, nabízím ještě jednou tu kombinaci, která vám umožní o svých tchýních a svých tchánech pohovořit do vysílání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tchýních i tchánech, těch povedených i povedený si povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A jakže se představil ten další posluchač čekající na 731 800 900? Pepek ze Šlapanic. Pepku, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům taky. Já bych chtěl říct, když jsem se v 58. poprvé ženil, tak jsem měl manželku jako ze Šlapanic. A jako svadební cestu jsme měli výbornou. Na Maltu a na Písky. No, co s tím chci říct, to, že jsme prostě chodili, stavěli a na druhou stranu Šlapanic, kde jsme prováděli stavbu rodinného domku. No. No, můžu říct, že jako Tchýně ta byla výborná, ale s chánem se dalo dost jako těžko domluvit. No, to, já jsem včelařil tenkrát a přišel jako jeho bratr tam odlitoval někde, že můžeme si dovést dřevo za 20 korun, že tam byly polomy a takový. No tak jsme jeli týden, já jsem měl motorku v tenkrát jenom, já měl jsem domluveno ve třesku s vlekem, no bohužel vlek nejel, a tak jsem odjel jako domů z toho, co jsme nachystali dřevo. No, přijel jsem tam do toho lesa a bohužel jsme se k tomu našemu nedostali. On tam přijel nějaký řidič od ČSAD ze 111 a s vlekem a odvezl si jako dřevo svoje a k tomu, co jsme měli nachystaný, on ještě, no prostě cesta zarubaná. A že tu 111 s vlekem mu slíbil, že doveze. No já jsem bohužel nenaložil jenom to, co jsme jako unesli na tu V6-ku, no a místo na pilu, no tak jsem to složil doma, že něco manželka, že jako včelínek, že si postavu na zahradě, já jsem včelil, měl jsem tam 4 včelstva a tak z toho zešlo, z toho, co jsem dovedl, tak tam vyrobil bolševické almárky pro Šlapanice, no podruhé, co jsem jako si koupil dřevo, tak manželka, že by chtěla ten skleník, no tak to se použil na šalování a zabetonování prostě toho základu, aby jsme mohli ten skleník postavit, no tak to byl skleník 2,5 metru krát 4,5 metru, no teď využívá můj syn, no tak to chci říct, čili to Chánem se dalo dost těžko jako dohodnout a zatímco Tchýně, tak ta byla výborná. Z míšatu, co jsem měl, potom když jsem skončil vojenskou službu, synům jako nadělala, no prostě využila ty látky a ušila jim kalhoty a jenom to obličení. Takže tak jsem jako dopadl.
0: Tak. Pepku, děkuji za váš příběh i za tu ilustraci, kterou jste použil s dřevem, které původně mělo sloužit včelínům, jestli tedy tomu správně rozumím. A jsem rád, že jste svěřil svůj příběh právě noční lince. Mějte se hezky a děkuji.
1: Nasledanou.
0: Nasledanou.
1: Naslyšenou hlavně.
0: A hlavně naslyšenou.
1: Já jsem váš věrný posluchač, ale když se mi podaří takovýto téma, jako je dneska, a se dovolat.
0: Je to tak trošku záležitost štěstěny. Pepku, díky a naslyšenou.
1: Vám se mě už táhne na 90, jak jsem jednou říkal.
0: No ale pořád podle hlasu jste velmi vitální, ať vám to zůstane. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Vítám vás v novém dni, vítám vás v novém týdnu. Teď už píšeme 21. září 2026. Malou chviličku po půlnoci otvírám druhou část noční linky dnes na téma povedená tchýně, povedený tchán. A to povedená může být jak bez, tak s úvozovkami. V první hodině jste vyslechli 6 příběhů na tohle téma. A další volání, to je před námi. Tak věřím, že se vám to povede, tedy že se dovoláte na 731 800 900 a že už po písničce Hany Zagorové uslyšíme další příběh. U mikrofonu je Borek Kapitánčik. Přeju vám štěstí při telefonování.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak, začíná druhá část noční linky Českého rozhlasu. Na téma povedená tchýně, povedený tchán, teď přichází promluvit na čísle 731 800 900 Aneška a já ji zdravím na Vysočinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já mám taky jeden příběh, i když musím říct, že teda není dobrý, že jsem se nesetkala s dobrou tchýní. Tchána jsem nikdy nepoznala, ten byl dávno po smrti, když jsem začala s manželem chodit. A tchýně mě po začátku, když jsme spolu chodili s manželem, tak byla jak máslo, prostě mě tam zvala k sobě a strojila mě prostě. A tak jsem nevěřila lidem, kteří mě říkali, ať si manžela vezmu, ale tam ať se nestěhuju.
0: V čem byl problém? A
1: já jsem nevěřila, no a tak jsme se rozhodli, že se vezmeme, ale sotva jsme jí to řekli, tak bylo zlé. Okamžitě mi řekla, že jsem jí syna ukradla a tak jsem jaksi myslela, že se časem všechno srovná, že si zvyknu. Bydleli jsme společně, protože jsme byt nedostali, tak jsme si museli přestavovat domek, ve kterým ta tchyně žila. A nikdy jsme k sobě nenašli cestu. Prostě byla jsem jaksi vetřelec a jako neměla mě opravdu ráda.
0: A to je zvláštní. To je zvláštní, vy jste říkala, že ze začátku byla tchýně, řekněme, jako máslo, že vás zvala neustále a přitom logickým vyústěním vaší známosti měl být, samozřejmě, že měl být sňatek a potom jste jí ukradla syna. Tak v čem byl problém?
1: No, ona totiž uvěřila takovým nepravdivým pomluvám. Já jsem jako jediná ze vši jsem se dostala do školy a musela jsem teda daleko do pohraničí, abych vůbec jako mohla tu školu udělat. To bylo, tenkrát byl takovej režim, že děti ze zemědělství nikam jinam nesměly. A tak jsem byla v pohraničí, ale vrátila jsem se domů a nějak se dostali nějaký řeči sem do té vesnice, kam jsem se přivdala, že jsem údajně prostě měla další známosti a nebyla to pravda. Mm-hmm. No a takže ona prostě žila v tom přesvědčení, že jsem špatná. No.
0: Takže uvěřila zlým řečem.
1: Cizím řečem, no, který nebyly pravdivý, no. A tak, no prostě, že jsem jí ukradla peníze, mě taky naškla. Načež já jsem utekla teda, protože jsem nechtěla, aby můj manžel uvěřil, že to je pravda. No a on se za mnou, utekla jsem k matce, on se za mnou vrátil a donutil mě, abych se teda s ním vrátila zpátky. No tak jsem se vrátila a měli jsme potom vlastně vymodlenýho syna jako po 5 letech. No a syn bohužel byl nemocnej hnedka po narození. A tak to byla další taková věc, která jí dávala jaksi vodu
0: vám
1: na její
0: vinu.
1: Mlejn.
0: Hmm.
1: No a tak zase začala, že jsem já to zavinila, tu nemoc. A nakonec jsem se dostala i já do nemocnice. Musela jsem na operaci se žlučníkem, poněvadž to bylo asi zřejmě všechno psychický. No a vrátila jsem se i se synkem domů a už byl potom v pořádku, takže jsme ho v pořádku vychovali a měli jsme z něj velkou radost, ale s tchýní jsem nikdy už nenašla jsem k ní nikdy cestu A i když teda na sklonku života jsem jí vařila a snažila jsem se o ní starat, když nemohla už, tak na sklonku života se snažila se to nějak dát dohromady, urovnat, ale já jsem opravdu už neměla k ní důvěru. Takže to myslím, nakonec že to dopadlo, že pochopit. Zemřela teda bez nějakého smíření teda, no.
0: Mrzí mě to, ale Anežko, děkuji vám za příběh, který jste všem, kteří poslouchají Noční linku Českého rozhlasu, řekla. Mějte se hezky a přeji vám zdraví a krásný podzim.
1: Děkuju vám a všechny zdravím i vás, pane redaktore.
0: Děkuju mockrát a naslyšenou. Na telefonu si vás za malou chvilku znovu dovolím vyspovídat na téma povedená tchýně, povedený tchán, ale na webu rozhlas.cz/linka, kam chodí vaše psaní na tohle téma, si teď dovolíme vytáhnout jeden z třířádkových vzkazů. Inka napsala: já jsem měla štěstí na maminku bývalého manžela. Hned po svatbě mě přijala jako dceru, kterou neměla, a pro mě to byla druhá maminka, se kterou jsem si někdy rozuměla líp než s tou mojí. Dokonce když jsme se s bývalým manželem rozvedli, chodili jsme se navštěvovat, přát si k svátku, k narozeninám a na Vánoce. Chodila jsem ji vyzvedávat a vracet do knihovny, když ona nebyla zdravotně schopná. A když skončila v nemocnici, byla jsem já poslední, kdo ji zažil naživu. Každému bych přála získat druhou maminku. Pro mě to nebyla tchýně, ale maminka. Přeji všem hezký zbytek noci, Inka z Hradce Králové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem jsou povedené tchýně a povedení tchánové. Jak v úvozovkách, tak bez nich. Tak jsem zvědavý, kam že spadnou tihle dva v podání paní Jany. Zdravím vás do Alojzova, že jo?
1: Ano, přesně tak, Borečku, nezapomněl jste. A jsem ta Jana s tím rubínem na
0: krku. Ano, talisman. Tak, poslouchám, jaké jste měla?
1: Já vás zdravím, Borečku, zdravím všechny slovičky, slováčky. A budu mít takový jedno přáníčko mám, jenom vyřídit Marušce z Prostějova, že žiju, ale těžko se dovolávám a mám blbý signál, ale teďka, jak je tam Boreček, tak je to dobrý.
0: To není moje práce, ale jsem rád, že si to myslíte.
1: Já vím. A teďka k tomu tématu. Bohužel budu tam na té straně těch horších, protože můj muž si mě teda vybral a když mě poprvní vedl do rodiny, vezl, jeli jsme autobusem, tak já pro jistotu zůstala stát v průjezdě a řekla jsem běž a řekni jim, že jsem přijela s tebou. Bylo to v roce 64 a v roce 64 koupit nastávající tchýni, která měla zrovna i svátek, bombonieru za 47 korun, nebylo pro 17-letou holku tak jednoduchý. Ale vezla jsem. Ale neumíte si představit ten kravál, když on řekl, že jsem s ním přijela, jak řvali, že mu řekli, že mají pro něho vybranou nevěstu a ať si to dobře rozmyslí a že žádný ho nechcou. No a co já? Já to tam neznala, tak jsem říkala, tak půjdu pěšky do Prostějova dom, nedá se nic dělat. Jenomže vyšla manželová stařenka, a říká mě, tak pojď panenko ke mně. Tak jsem šla ke stařence do výměny a nebyt té stařenky, tak ten pán, co spí vedle v ložnici, by tady 62 roku nebyl. 26. září to Borečku bude 62 roku, co teda jsem dvakrát řekla to ano. A dneska o 8:30 večer moje dcérenka bude mít 51 roku a syn 21. listopadu 53. Takže všechno dobře dopadlo, ale tchýně a tchán prostě nemohla jsem jim ten řev, který tam byl, to ze mě nevyprchalo, to ve mně zůstávalo a oni se tak chovali, ale nejlepší bylo, že za necelý dva měsíce za mnou přišel nastávající tchán teda, tehdejší, a řekl mě, ať mu říkám tatínku. No to já jsem řekla v žádném případě, protože mě krátce předtím tatínek zemřel, můj. Takže říkat tatínku znovu někému, po člověku, který byl pro mě nej, to ne, to nešlo. No a takže až byly děti od bratra manželovýho, tak to byl děda a babí. No a pak naše děti přišly, vymodlené syneček po 9 letech a po 11 dcerenka. No takže všechno by bývalo, bylo dobrý, ale takový to napětí bylo až do chvíle, kdy jsme tam přijeli na návštěvu a děda nám jenom řekl, babička je nemocná, ale já myslela, že má chřipku, tak jsem dětka nechala na dvoře a šla jsem, no ale jenom jsem vešla do místnosti, jsem věděla, že je úplně jinak zle. Říkám, dědo, pro boha, od kdy to je? Od noci. A my jsme tam přijeli ve 4 hodiny odpoledne. Ona se dusila, ona nemohla dýchat. On mě řekl, já jsi mi dal už 6 prášků těch, co má na to dechání a furt tak funí. Říkám, no nic, Staňo, berem ju do auta a jedeme do nemocnice. Tak jsme jeli do nemocnice, tam se sestřička podívala, volala pana doktora, no to trvalo 30 minut, pan doktor za 30 minut přišel. Mezi tím teda Já jsem zjistila, že babičce začínají modrat nechty a lalučky uši, tak jsem šla pro manžela, říkám, Staňo, ty se rozloučit s maminkou, maminka tě odchází. Ty nejsi normální, spustil na mě, říkám, nekřič a běž. No tak šel, sedl si vedle ní, já jsem tam pak přišla, ona naznačila svýmu mužovi, aby odešel, já jsem si sedla vedle ní, ona mě položila hlavu na rameno a tím se mě asi omluvila, protože už víc nepromluvila. Takže tchán ten teda byl pořád takové, nemám dobrý vzpomínky, ale babička tím, že si mě vyžádala, abych já u ní byla do poslední chvilky, tak jsem to vzala, že se mě omluvila. Neměla jsem to lehký, ale říkám si, že třeba já jsem dobrá tchyně, protože náš syneček bydlel 9 roků v jižních Čechách, pak se přistěhovali v 2-2 sem. No, bydleli jsme pod jedno střecho, jenomže jim vyrostly dcérenky, jedna se odstěhovala a jedna tady zůstala. Přišlo děvčátko, pak přišel chlapeček, bylo toho moc, tak syn s manželkou si postavili svůj domeček a když já bych vyšla, já nemůžu, protože mě musí někdo pomoct ze schodů. Když bych vyšla na dvůr, tak je to takových 15 metrů, mají od našich dvorových dveří svůj vchod do svýho domečku. A tady bydlí vnučka s manželem a osmiletá nejstarší pravnučka a nejmladší ze 4 pětileté pravnouček. Takže myslím si, že to jakž tak jde. Děvčata se o mě starají a i o manžela, protože ten už je 6. rokem onkologický pacient. Byl to chlap, něco jak Borek, 190 cm, chlapisko 90 kg, dneska má 57. Ale je tady. Je s náma, takže to tak berem. Tak Borečku, tak to bylo se mnou. A ta Maruška z toho Prostějova, když bude chtět, ať si přes obecní úřad, ať mě pošle svoje číslo, já ji zavolám a může za mnou přijet.
0: Paní Ano, já vám děkuju za všechno. Za všechno, co jste řekla, za všechno, Borečku, co jste udělala, třeba i pro vaši tchýni. A jsem rád, i když to přišlo pozdě, v tu nejpozdější možnou chvíli, že aspoň na tom posledním loži došlo ke smíření. Mějte se hezky a přeju vám zdraví.
1: Borečku,
0: vašemu manželovi pochopitelně taky.
1: Borečku, můžu mít jedno přání?
0: Nevím, jestli ho budu moci splnit, ale poslouchám.
1: Já si myslím, že budete. Pozdravujte maminku.
0: Děkuji.
1: A protože někdo, když měl tu krásnou 60, se válel někde u sluníčka, tak bych mu chtěla popřát a poslat velkou pusu babičkovskou, protože já jsem, Borečku, už skončila do té 80, jak maminka vaše.
0: Vyřídím, už, zítra za ní jdu.
1: Ta to měla někdy v květnu, že?
0: V březnu. V březnu a zítra ji to vyřídím.
1: A kolikátýho?
0: 17.
1: 17. Moje maminka byla 11. Borečku, jsou šťastná, že jsem s váma mluvila a Marušce z Prostějova děkuju za to, že měla o mě strach, co se se mnou děje. Děkuju, mějte se všichni krásně, krásný podzimní poslední dny a snad si přejme, ať jsou další dny pořád pěkný.
0: Já si to přeju.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Já věřím, Borečku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, ta aktuální na téma Povedená tchýně, povedený tchán, vstupuje do své poslední půl hodiny. A s telefonátem na čísle 731 800 900 se teď můžeme seznámit, tedy hlavně s příběhem, který nám řekne Láďa. Zdravím do Zlonína.
1: No, dobrý, hezkou noc, nebo jak bych to řekl. No.
0: Hezký večer, dobré ráno. No prostě, zdravíme se navzájem.
1: Tak jo, no já jako jsem se seznámil se ženou, ta byla ze 6 dětí, ale byla čtvrtá. Pak ještě se narodili dvě a jako tchýně byla bezvadná. Ta nám podstrojovala, jak mohla, jo. Opravdu nemůžu si stěžovat. My jsme tam jezdili, pak jsme se vzali, vydali jsme teda v Praze a opravdu tchýně, tchán už nebyl, ten zemřel 2 roky předtím, než jsme se seznámili. No ale zase moje máma s mojí ženou prostě...
0: Nesedli
1: tam
0: si?
1: Tam byl ten vztah jako tchýně, to jsem cítil jako, jo.
0: Mm-hmm. Jako, čím si to vysvětlujete, čím to bylo?
1: No to nevím, já jsem měl ještě bráku, ten byl mladší teda, ten se ženil dřív, nevím, ale ten vztah tam byl hrozný, já to žena říkala, bydlet dohromady, tak jsme se už dávno rozvedli. Nevím, čím to bylo, ale jako už nežije nikdo, tak jako...
0: Párkrát se tady ozvalo, že tchýně někdy mají tu tendenci označovat snachu za tu, která mu jí ukradla syna.
1: No, tak něco na tom asi bylo, něco na tom bylo, no.
0: Vy jste byl prvorozený, vy jste říkal, že máte bratra.
1: No, tak já jsem byl starší, no, než brácha, no.
0: To je možná to byla příčina, ale to se jenom dohaduju, samozřejmě.
1: Ale tak jako to jsme přežili, naštěstí jsme nebydleli spolu, bydleli jsme na druhé straně Prahy, takže, no a měli jsme 3 děti, nebo máme 3 děti, už mám 8 vnoučat, no, tak jako... V pohodě, ale žena už je 5 roků nahoře, no.
0: Takže teď jste vlastně tchánem vy.
1: No, zatím ještě ne, ještě jsou všechny těm nejstarším vnučkami kolem 20, no, a pak je to tam od těch 9, kolem těch 15, 16 se to láme, no.
0: No, tak máte vnučky, tak jsem předpokládal, že jste tchánem.
1: No, tak zatím, no tak to jo, ale zatím ještě jsou svobodní a uvidí se, jak se to bude vyvíjet.
0: Jo.
1: Jako já, jako s téma, jak by to řekl, nevěstama nebo dcerama se vdali, tak jsme všichni v pohodě, jako všichni, jako no.
0: Takže vy jste zatím jenom stínový tchán a jestli někdy dojde ke sňatku, no tak to budete mít i se štemplem.
1: Tak oni už jsou, to mají, už mají všichni děti,
0: no,
1: že jo.
0: No to říkám, jako... takže jste tchán vy?
1: No, tak mi to nějak nedošlo. My jsme tohle ten pojem neužívali, tchána, tchýně, nikdy. Jako,
0: takhle
1: no.
0: Je to, jo. Tak teď už si rozumíme. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám hlavně zdraví a krásný podzim. Naslyšenou.
1: No, děkuju. No, tak zdraví mi zatím slouží, tak je to dobrý, no.
0: Tuk. Mějte
1: tak,
0: se hezky.
1: Děkuju, Borku, a přeju všem posluchačům hezkou noc a zítra krásný pondělí.
0: Tak a úspěšné vykročení do nového pracovního týdne. Ono se to musí nějak ten rozpočet naplnit. Takže další vzkaz, ten je z webu. Na něj můžete psát. rozhlas.cz/linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Napsala Dana a posílá vám krásné noční pozdravy a následující všem posluchačům a teď k tématu. Měla jsem štěstí na tchýně i tchána. Ne ovšem na manžela. Je to minulost. Tykali jsme si vzájemně a jsem vděčná za rodiče i milovanou tchýni a tchána. Bohužel syn se jim nepovedl a rozvod byl nuceným zklamáním i poučením, zklamáním bolestným. S láskou zdravím do nebe a vzpomínám. Dobrou noc z jižních Čech, Dana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: noční lince Českého rozhlasu jsem už dlouho, nevím jak vy, ale já už dlouho neslyšel Hinka, který telefonuje právě teď na 731 800 900 a chce nám popovídat o té své povedené nebo povedené tchýni a tchánovi. Dobrý večer, Hinku, zdravím tě.
1: Dobrý večer, Borku, tobě i všem posluchačům, a jsem tak trošku připraven.
0: Kdo je já připraven, jsem... nebývá zaskočen. Už mlčím.
1: Doufám. Já jsem moji milovanou Janu poznal díky kamarádce a ta potom nás doprovázela i do jejího rodiště. Já jsem za ní jezdil na motorce a toho chána a tchýni jsem poznal jako už poloviční sirotek, protože tátu už jsem neměl, jenom maminku. Takže vlastně, když jsem tam přišel a byl přivítán samozřejmě, tehdy si pamatuju, že byla k obědu uzená polévka, kterou já jsem k smrti nenáviděl.
0: S kroupama?
1: Jedl jsem ji samozřejmě úplně všechno.
0: No.
1: Takže to bylo tak nějak to přivítání. A je pravda, že tchýně nás hlídala velice moc. Až potom za dlouho jsem se dozvěděl, proč. Protože se vlastně moje žena se narodila v 7 měsících. Mm-hmm. Takže proto nás tak úpěnlivě hlídala. Ale to já jsem prostě nějak tak bral a že jsme spolu s ženou chodili 4 roky, než jsme se vzali, to taky nebylo možná na škodu, ale já jsem vždycky říkal, že měli jsme spolu 3 dcery a všichni jsme měli oba dva stejně rádi, ne tak naše tchýně. Tam měla vyhrazenou prostě jednu z těch vnuček a dávala to dost najevo, což já jsem špatně nesl. Až jednou jsem prostě udělal zle a povídám, tak jestli takhle to bude pokračovat, tak my tu vnučku senka přestaneme vozit a bude to vyřešený jednou provždy. A od té doby sice se mnou 2 měsíce nemluvila, ale ten pořádek jsem si sjednal.
0: A zjistil jsi, Hinku, někdy, čím to bylo, že favorizovala jenom jednu svoji vnučku ze 3?
1: Nikdy jsem to nezjistil. Nikdy. Jako nevím proč, ale bylo to tak, no.
0: No tak vždycky je důležité vyjasnit si věci. Někdo, kdo to tu odkládá potom na to do konce života, může vlastně nad tím může jenom bědovat, ale ty se z toho chopil jako chlap. No prostě vyjasnili jste si to a nakonec to šlo.
1: Tak nějak. Ale za to tchán, i když on taky byl takový trošku ušlápnutý, protože mamka, jak jsme ji říkávali, tak ta vládla prostě ruku pevnou a on až potom odešla díky své nemoci, tak vlastně potom teprve začal volně dýchat a tak nějak žít po svým, no. A přitom to byl fantastický člověk, tak jak jsem říkal, že už jsem tátu neměl, tak on mě ho naplno nahradil. Naplno, protože on, jak říkal, byl automechanik, já jsem měl auto, cokoliv jsem potřeboval, všechno mě na něm spravil. Já jsem jezdíval prvně na motorce, tu mě taky spravoval.

0: kdysi dávno, protože to uměl a tak potom pokračoval v tom automobilu taky a byl to prostě parádní člověk, na kterého nezapomenu, už tady taky bohužel není, ale nezapomenu na něj hodně dlouho a jak říkám, do smrti.
1: Ale díky tvé právě zveřejněné vzpomínce na něj tady zůstává vlastně pořád. Hinku, děkuji moc krát za telefonát, za čas, který věnoval Snoční lince a přeju ti hlavně zdraví, no a krásný podzim. Naslyšenou.
0: Já děkuji, Borku, i tobě přeji šťastnou cestu domů.
1: Díky.
0: A někdy zase na tu noční linku doufám, že to nebude tak dlouho trvat jako dneska.
1: Jak říkám, dovolat se, dotelefonovat se, původně mělo zaznít, někdy bývá opravdu otázkou štěstiny. Měj se hezky a naslyšenou.
0: Jak jsem říkal, je to ta šestiocasá kočka.
1: Ano, šest konců telefonní linky 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnešním tématem jsou tchýně a tchánové, ti povedení i takzvaně povedení. Magdalena o tom asi něco ví, čeká na čísle 731 800 900 a já ji vítám ve vysílání. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Já také zdravím a zdravím i všechny posluchače i vás, Borku.
0: Díky.
1: Já mám kladný vztah, nebo měla jsem kladný vztah, protože moje nerada užívám slovo tchýně. Já jsem měla svokru ze středního Slovenska, Tazenku, vetchou, ale velice, velice hodnou. A máme teď druhý téma, takový posmutný, protože tady není spoustu let a pořád na ní vzpomínám. Sice zprvu byla proti, aby si můj muž jako Slovák bral Češku, ale pak jsme si jako vzájemně prostě přišli na to, že se máme velice rádi. A my jsme si ji sebrali přes zimu, vždycky na nějaký měsíc, aby nemusela doma topit. Vždycky jsem s ní tady obešla lékaře a nedej bože, když jsme netrefili, že my tady v Hradci máme lékařskou fakultu a studovali tady i Slováci. Když jsme natrefili na lékaře slovenského původu, tak si popovídali. Chána jsem nepoznala, protože ten zemřel ještě za dětství mého manžela. A stavím svoji okru, stavím pořád mezi ty nejdražší osoby mého života. To je takový vyznání a já po včerejším tématu tak na to ráda vzpomínám, že jsem to teď mohla říct, takovouhle vzpomínku na ní a takovouhle úctu jí vzdát po tolika letech, když mezi námi není. Přestože jsem se svým mužem rozvedla.
0: Aby ta vzpomínka byla o něco kompletnější, tak vás ještě o něco poprosím, Magdaleno.
1: Ano.
0: Bude stačit křestní jméno. Jak se jmenovala vaše svokra?
1: Pavlína.
0: Jak?
1: Pavlína.
0: Pavlína.
1: Ale psaný Paulína.
0: Tímto ji zdravíme tam nahoru. Mějte se hezky.
1: Já vás taky zdravím a zdravím vaši maminku.
0: Děkuju.
1: Protože to je asi to největší štěstí, co máme. Tak vám oběma hodně zdraví.
0: Děkuju. Mějte se hezky a vyřídím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Povedená tchýně, povedený tchán. Na tohle téma možná stihneme v dnešní noční lince ještě i ten 12. telefonát po písničce, kterou vám za chvilku zaspívá Miloš Birka. Ale já bych měl stihnout ještě přečíst to, co napsala Alena na rozhlas.cz/linka. Moje tchýně a tchán, na ně to fakt sedí. Nebyli to dobří lidé, ale protože o mrtvých jen dobré, tak to dále nebudu popisovat. Ale snad postačí jen to, že když se k nám manžel nastěhoval, tak mojí mamince, kterou měl nesmírně rád, říkal maminko snad od prvního dne, kdy ji uviděl. Svojí mamince říkal vždycky jen matka. Přede mnou byl manžel už jednou ženatý. Tu ženu měla tchýně ráda a přestože se s ním ona rozvedla a vzala si jiného, tak ona ji pořád zvala k ním, dokonce i tehdy, když jsme tam byli my na návštěvě. A vždycky z toho byly hádky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaká škoda, že noční linku bohužel neobohatí další příběh v podání paní Marie. Ta před mnou chvilkou sice zavolala, dovolala se, já jí říkal, že má ještě chvilku počkat, ale bohužel nevyšlo to. No takže ještě ten poslední telefonát na čísle 731 800 900 je před námi, než definitivně skončí noční linka na téma Povedená tchýně, povedený tchán. Děkuju za všechny vaše příběhy už teď. A ptám se naposledy, kdo pak je teď na telefonu? Haló? Bohužel. Ani v tomto případě jsme nebyli úspěšní. Zkusím tedy ještě jeden konec naší telefonní linky. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Ahoj Borku, tady Olin, zdravím tě.
0: Nazdar Oline. Máme už, to je bohužel, musím to říct, jen 3 minuty na to, abys nám řekl něco o své tchýni a svém tchánovi. Byli povedení nebo takzvaně povedení?
1: Byli dobří, bych řekl. Počkám, vypnu rádio, protože se slyším.
0: Ano, ano, zpětná vazba. Je nepřítel živého vysílání?
1: Byli dobří. Začalo to tím, že vlastně jsem byl na vojenské základní službě. Stačil jeden opušťák, potkali jsme se s manželkou, byli jsme na zábavě, skončili jsme, samozřejmě šli jsme spát v noci. No a tak dopadlo tak, že jsem se za měsíc dozvěděl, že budu tatínkem.
0: No vzal s to fofrem.
1: Ano, ano. Takže potom jsem přijel na další opušťák, jsem přijel tady jako k jejím rodičům. Přivítala mě tchyně, protože tchán byl on dělal na energetice, měl 24 služby, 24-hodinové, ale to mi trošku jako naštvalo, nebo nedal jsem to najevo, protože mi řekla, jestli se vám to nehodí, tak vůbec se nic neděje, nemusíte si nikoho brát, nemusíte se, my to zvládneme, my si to děcko vychováme. Tak jsem se jako trošku rozčílil.
0: To je nešťastný začátek, no.
1: No, dáno, ano. A nicméně potom řekla, no tak tchán přijde zítra domů, je trochu takový prudší povahy, tak se držte trošičku jakoby od něho. Tak když přišel domů, tak jsme byli nahoře v kuchyni, uprostřed byl stůl, tak já jsem vždycky byl na opačné straně toho stolu, jak on chodil.
0: Pro jistotu.
1: Pro jistotu, tak jsme tak prostě udělali 3-4 kolečka. A on potom říká, no mladej, co si budeme vykládat, je to tak, jak to je, potřebuji vědět, kdy se chcete vzít, kolik přijde z vaší strany lidí, jako rodiče, příbuzní a moje ti známí, a to je vlastně všechno, ostatní zařídím já. Tak jsem jako poděkoval, aniž bych se zmínil, že žádám o ruku a tak dále, to bylo už prostě jasný. No takže jsme se tak nějak z toho začátku to tolerovali, pak se to jakoby roztálo toto napětí. Vykal jsem jim teda celou dobu, respektoval jsem jejich názory, oni respektovali moje, tchán říkal, když něco budeš po mně potřebovat, přijdeš s předstihem, protože on měl Nimrod a měl spoustu koníčků a tak dál. Vždycky jsme se domluvili, takže to bylo celkem v pohodě a zvládli jsme to.
0: Zvládli jsme i poslední telefonát dnešní noční linky. Oline, děkuji za něj. Omlouvám se, že ho takto de facto utínám. Blíží se 1 hodina. A já moc krát děkuji i za tvůj v pořadí 12. příběh na téma povedený tchán, povedená tchýně. Přeju dobrou noc a hlavně zdraví.
1: Já jsem tě slyšel, mě se krásně, ahoj.
0: Díky, naslyšenou. Během posledních 10 vteřin, které mi zbývají, vám ještě řeknu, že ta příští noční linka bude v režii Jarky Barboříkové a že jejím tématem bude žárlivost, důkaz lásky nebo její nepřítel. Dobrou noc vám přeje Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tohle jsem si procházel starší scénáře našich divadel a věřte mi nebo ne, nevěřil jsem vlastním očím. Přece je to ale pravda. Paní Daniela Kolářová se u nás po každé večer jenom myhla. A tak myslím, že je na čase to napravit a věnovat jedno divadlo pro vaše uši právě téhle výrazné dámě Českého divadla, která se tak ráda vrací do rozhlasových studií.
2: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
3: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo nemůže v divadle, které má být poctou herečce Daniele Kolářové, chybět, je to samozřejmě Jaromír Hanzlík. Ti dva, především tedy na jevišti Vinohradského divadla, ale i na filmovém plátně a v televizi, spolu vytvořili, jak to říct, takový až prototyp ideální herecké dvojice. A tak kdo jiný by už měl provázet pořadem, kde se vzpomínalo na některé z rozhlasových rolí Daniely Kolářové?
2: Danuško, já tě vítám, ahoj.
3: Ahoj, dobrý ahoj. Den, ahoj.
2: To je doba, co jsme se neviděli, viď?
3: No, je to vždycky tak, jednou za rok se potkáme, viď, na ulici no. Letmo, tak...
2: No, ale ty se vůbec neměníš, holka. Hlas máš pořád stejný, no to je prima. My jsme se tady sešli proto, abychom si povídali o tvé rozhlasové práci a nejen o rozhlasové práci. Podívej se, já jsem tady dostal takový výpis a tady nejstarší nalezená práce pro rozhlas je Viktor Dick Krysař z roku 1964 v režii Josefa Henkeho.
3: Aha, vidíš.
2: No, vidíš.
3: No jo, ale tak to bylo úplně na začátku.
2: A tam si do té hry natočila průvodní slova.
3: No, tak to jsem teda zapomněla.
2: Tady hodně lidí, kteří tady seděli před
3: tebou, peklo.
2: Vidíš to? Zapomněli. No, ale to nelže, to jsou archivy, ty nelžou.
3: No, tak to určitě, no.
2: No.
3: To byl začátek, ano.
2: V roce 1964.
3: Ano.
2: To si tuším byla ještě na DAMU.
3: No, to byl první ročník DAMU.
2: První ročník DAMU. No a potom už si do toho rádia chodila častěji, ne?
3: No potom vlastně hodně často a moc ráda, protože já jsem ještě z té poslední generace, která na rádiu absolutně vyrostla. Televize přišla až někdy před maturitou, takže...
2: No ne, tak televize tady samozřejmě byla,
3: byla, ale jo? Doma, myslím, no, se odstla až no. Někdy před maturitou, takže já jsem absolutně oddaný rozhlasový posluchač. A pak vlastně jsem měla to štěstí, že jsem v rádiu hodně pracovala.
2: No počkej, ty jsi říkala oddaný rozhlasový posluchač. No to já taky, protože taky jsme televizi měli až později. Ale ty jsi, Dandulko, byla taky vyznamenána za svoji práci pro rozhlas. Protože jsi v anketě Neviditelný herec v roce 2000 obsadila první místo. Já ti dodatečně gratuluju.
3: No moc ti děkuju.
2: A to bylo za roli Irene jako manželka Soumse v Sága rodu Forsenatu. To byl ten geniální televizní seriál.
3: No, jak který, byly vymetený ulice a všichni koukali na Forsyty.
2: No a když si to potom ty v rádiu, tak zase...
3: Tak zase byly vymetený ulice, všichni tak poslouchali.
2: Tak si to poslechne.
4: Sága rodu Forsytů, 1999, režie Ivan Hrs.
5: Irena, dovol, abych tě seznámila s Filipem. Filip, tohle je moje nejlepší přítelkyně Irena.
6: Těší mě paní Soumsová.
7: Forsytová. Jsem Soumsova manželka, ne jeho majetek. Pokud vás ovšem Forsytové už nakazili svým vlastnickým komplexem, těžko to pochopíte.
6: Promiňte mi to, paní Ireno. Jen jsem mechanicky opakoval, co jsem tu slyšel. Ale rozhodně nemíním Forsyty imitovat.
8: June, byla bys tak laskavá.
5: Ano, strýčku Soumsi.
7: Bude vás to stát mnoho síly, Filipe.
6: Člověk dokáže víc, než tuší.
7: Zvlášť, když jde o život.
6: Myslíte?
7: Mám před vámi časový náskok.
8: June pozapomněla, že taky patřím do rodiny, pane Bosini.
5: File, to je strýček Soumes, dědečkův synovec.
6: Filip, těší mě, pane.
8: Je tu nemožná tlačenice, nemyslíte, Filipe? Nechtěli byste k nám někdy přijít na večeři?
5: Díky za pozvání, strýčku. Určitě přijdeme, určitě.
8: Domluv si to s Irenou, Čun. Pane Bosini, naši seniori se tamhle dohadují o hodnotě keramiky, kterou strýc Svidin dnes koupil na nějaké aukci. Zajímal by mě váš názor. Omluvte nás, dámy.
9: Ireno, smím vám přinést skleničku?
7: Když mi dovolíte, abych vás pro ní doprovodila, strýčku Giulione?
9: Jak se vám líbí Junin snoubenec?
7: Vlastně jsem ho jen zahlédla. Prohodili jsme pár slov. Hmm.
9: Tuhle jsem si na vás vzpomněl. A víte, že jsem si vůbec nedokázal vybavit vaše dívčí jméno?
7: Tatínek se jmenoval Heron. A byl profesor.
9: Chtěla jste říct chudý profesor.
7: Za to bratr mé matky byl podnikatelem v cementu.
9: Hmm, to zní líp.
7: Ovšem zanedlouho zkrachoval.
9: Ireno, vám Forsythové zřejmě nepřirostly k srdci.
7: Neopovážila bych se takhle rouhat.
9: No, přede mnou můžete. Já vím líp než vy, jaká jsme sbírka podivínů, všichni do jednoho.
7: Včetně June?
9: Bohužel. Byl bych vám vděčný, kdybyste mé vnučce zůstala na blízku.
7: Jsme dobré přítelkyně.
9: Bojím se jednoho. June je do toho mládence zblázněná mnohem víc, než on do ní. To je na pováženou. Byl bych rád, kdyby si dokázala zachovat rozumnou míru.
7: Stříčku Jolione, láska nezná žádnou míru.
9: Proto z ní jde na mě strach.
7: Mládí se ničeho nebojí.
9: Bohužel. A nebo bohudí?
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Já jsem Damu nezažil, protože já jsem k vám do toho ročníku nešel, ale to musela být hezká léta, já jsem o ně přišel.
3: No, tak ono to bylo všecko dohromady. Já jsem přišla z Karlových Varů do Prahy na kolej, tak jsem si najednou musela zvykat na úplně jiný styl života a umět se vlastně sama o sebe už starat. A klika byla, že to byl taková ta dobrá polovina těch 60. let, kdy vycházely úžasné knížky, najednou to byly nádherný bijáky, viola, tam se hrál úžasný jazz. Bylo toho tolik, co postíhat, jako aby to člověk všecko přečet, aby viděl každý film Česká vlna. Dělo se toho hodně. A v tom to bylo hezký a vlastně člověk neměl žádný starosti a měl spoustu energie a byl si ochotný klidně do půlnoci někde poslouchat jazz nebo jít na půlnoční promítání právě třeba nějakého Felliniho nebo Bergmana. Tak v tom to byla taková horečnatá doba, ale člověk, když byl tehdy tak mladý, jak byl, tak to absolvoval lehce nebo rád, bez obtíží.
2: V tom rádiu si taky hrála nejen vážné věci, ale také veselé věci. Vedle Ibsena tady vidím Wilda, já nevím, co všecko tady je, ale třeba tady taky vidím Lešanské jesličky od pana Františka Hrubína. To víš, já něho mám slabost.
3: Já vím, no.
2: Jo. Tak na to bych rád slyšel odpověď, jak na to vzpomínáš.
3: No, to je další věc. Na takovouhle nádhernou poezii se musíš Hergot připravit, abys to
2: neponičil. No a ještě když vedle tebe sedí takový pánové jako Rušínský,
3: no, ano.
2: Monzár, Sklenčka.
3: Tak to víš, to jsem měla vždycky stažený zadek, ale když se člověk naučí se doma dobře připravit a poslouchá tě dobrý režisér a ten mikrofon je taková potvora, trestní poslechy takzvaný. A tam slyšíš, tam ti vlastně nemusí už nikdo nic říkat, tam to všecko slyšíš. Když nemáš obsah, že jo, když je to jenom prázdný slovo, nemá obsah, ten mikrofon to všecko bere. Takže vlastně právě s takovými kolegy, to pro mě byla ohromná, ohromná škola a drezura.
2: Když tady třeba jste se potkali taky s Otou Sklenčkou, což byl tvůj profesor na škole, taky
3: ano,
2: viď?
3: Ano.
2: A my jsme se potom s ním potkali v angažmá ve Vinohradském divadle. Máš na něho nějakou hezkou vzpomínku na pana profesora Sklenčku?
3: To je neuvěřitelný, ten člověk se vlastně od toho okamžiku, kdy já jsem ho potkala na Damu, téměř fyzicky nezměnil. Jo,
2: on se protřás životem.
3: Ano. A vždycky se mu strašně klepaly ruce a kouřil partizánky.
2: 100 denně.
3: Ano, a z těch partizánek se sypal ten popel a prostě on bez cigarety nebyl vidět, ale přitom, když jsme s ním pracovali právě na Damu, a zrovna to byl nějaký Wild, myslím, druhý, třetí ročník, tak byl vynikající pedagog, dobře jako vedl. To byl takový taky člověk propadlý divadlu, absolutně.
2: No, vzpomínám si na Otu Sklenčku. Přece on, jak se mu klepaly ty drůbky, já co ho znám, tak se mu klepaly drůbky. On mi býval krásně sypal v vánočky v pekárnách, že jo. No, takže on nemohl nic těma rukama dělat. Taky byl velmi nepraktický. Ovšem měl vedle sebe svou
3: no,
2: manželku
3: Ninušku.
2: Ninu Popelíkovou, která ano. Naopak byla velmi praktická. Na chalupy například absolutně všecko dělala ona.
3: Řekla schody, že stavila.
2: Ano, všecko.
3: Ano.
2: A taky Ota Sklenčka říkal, víš, chlapče, já jsem si nevzal ženu, já jsem si vzal řempo.
4: Oscar Wilde, Ideální manžel 1991, režie Josef Červinka.
10: Dobrý den, Lorde Goringu.
11: Dobrý den, paní Chilternová.
10: Snad neodcházíš, Roberte?
9: Ano, musím napsat pár dopisů, miláčku.
10: Pracuješ až příliš svědomitě, myslí taky trochu na sebe. Vypadáš unaveně.
9: To nic není, miláčku. To nic není.
10: Posaďte se ještě, Lorde Goringu. Jsem tak ráda, že vás tu mám. Chtěla bych si s vámi promluvit o...
11: O paní Chilternové?
10: Ano, uhodl jste. Po vašem odchodu včera v noci jsem zjistila, že mi paní Chilternová nelhala. Ale přiměla jsem pochopitelně Roberta, aby jí okamžitě napsal a aby ten svůj slib odvolal.
11: To jsem z jeho slov vyrozuměl.
10: Kdyby ten slib dodržel, byla by to první skvrna na jeho dosud neposkvrněné kariéře. A Robert nesmí zavdat ani nejmenší příčinu k výtkám. Není jako ti ostatní. Vy se mnou nesouhlasíte? Jste přece Robertův nejlepší přítel. Jste náš nejlepší přítel, Lorde Goringu. Buďte ke mně upřímný.
11: Naprosto upřímný?
10: No ovšem. Nebo snad přede mnou něco tajíte?
11: Ne, nic. Myslím jen, milá Lady Chilternová, že v praktickém životě provází každý úspěch jistá bezohlednost. A ctižádost tu provází bezohlednost vždycky. Jak se člověk tvrdě zaměří na určitý cíl, potom se kvůli němu vyšplhá i na strmou skálu, když to musí být, nebo se brodí bahnem.
10: Myslíte?
11: Mluvím samozřejmě o životě vůbec.
10: To doufám. Proč se na mě tak divně díváte?
11: Někdy si myslím, Lady Chilternová, že v některých názorech na život zastáváte stanovisko zbytečně přísné. V každé povaze se dá objevit sklon ke slabosti, často i k něčemu horšímu. Co kdyby například někdo, kdo je veřejně činný, můj otec nebo Lord Martin, nebo Robert, řekněme, co kdyby před lety napsal nějaký nerozvážný dopis?
10: Čemu říkáte nerozvážný dopis?
11: Dopis, který by člověka vážně zkompromitoval. Uvádím ovšem jen pomyslný případ.
10: Robert by prostě nebyl schopen zachovat se nerozvážně. Jakoby nebyl schopen provést něco špatného.
11: Každý je schopen zachovat se nerozvážně. Každý je schopen provést něco špatného. Víte, vím jen jedno. Bez veliké schovývavosti se život nedá pochopit, nedá se ani žít. Jedině s láskou si dokážeme vysvětlit, co se na tomto světě odehrává. Lady Chilternová, pamatujte, že ke mně můžete mít absolutní důvěru. A kdybyste se někdy dostala do nesnází, přijďte pro pomoc ke mně.
10: Lorde Goringu, vy mluvíte docela vážně. S tím jsem se u vás ještě nesetkala.
11: Prosím, za prominutí, Lady Chilternová, vynasnažím se, aby se to podruhé nestalo.

0: Nebezpečné známosti, nebo taky Valmont. S těmito názvy jsou filmové úpravy, přepisy slavného literárního příběhu asi nejznámější. Daniela Kolářová si v rozhlasové úpravě nebo dramatizované četbě z tohoto slavného románu v dopisech doslova jako rukavičku oblékla svou roli Markízy de Merteuil. A i když si herci někdy zoufají, jenom ne pro boha dopisy, jenom ne dopisy, co se na tom dá zahrát nebo odehrát, tak vidíte, taková rozhlasová četba na pokračování z románu Nebezpečné známosti dokazuje, jak velká je to pro herce příležitost.
1: Markíza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Od té doby, můj drahý Vicomte, co se bojíte úspěchu. Od té doby, co se stalo vaším záměrem, že sám dodáváte proti sobě zbraň a toužíte méně po vítězství než po boji, nemám již, co bych vám řekla. Vaše chování je arcidílem uvážlivosti. Za opačného předpokladu by bylo arcidílem pošetilosti. Mám-li říci pravdu, obávám se, že si děláte iluze. Skutečnou botu jste udělal tím, že jste se pustil do dopisování. Sázím se, že nemáte v této chvíli ponětí, kam vás to může zavést. Jen si uvažte, kolik je třeba času k napsání dopisu a kolik času uplyne, než je dopis předán. Řekněte sám, zda je možné, aby žena ke všemu ještě tak přísných zásad jako vaše pambíčkářka dokázala tak dlouho toužit po něčem, o čem si přece vzala, že potom nebude toužit nikdy. Takový krok může mít úspěch u dětí, které nevědí, že napsat miluji tě znamená říci já se ti vzdávám. Uvážlivá ctnost paní de Tourvel však, jak se mi zdá, výtečně rozumí odstínům výrazů. Věřte mi, Vicomte, jestliže se po vás žádá, abyste přestal s dopisováním, využijte toho, napravte svou chybu a čekejte, až budete mít příležitost promluvit. Víte, že je ta žena silnější, než jsem si myslela? Brání se dobře. Kdyby nebylo tak pozdě, vyprávěla bych vám o malé Volangeové, která dělá dosti rychlé pokroky a s níž jsem velice spokojená. Věřím, že budu dříve hotova než vy. Za což byste se měl stydět. Pro dnešek s Bohem, Vicomte.
2: Vicomte de Valmont, Markíza de Merteuil. Mluvíte báječně, má krásná přítelkyně. Proč však tak namáhavě dokazujete, co všichni víme? Kdo chce v lásce něčeho dosáhnout rychle, ať raději mluví, než píše. O tom je, myslím, celý váš dopis. A co dál? Vy totiž prostě předpokládáte, že si mohu vybrat mezi mluvením a dopisováním, což není pravda. Od té příhody se má necita stáhla do obrany a dovede s takovou obratností předejít každému setkání, že má vlastní obratnost neustále vychází na prázdno. Věc došla už tak daleko, že kdyby to mělo pokračovat, zcela vážně bych musel hledat prostředek, jak dohonit ztracený náskok. Rozhodně bych totiž nesnesl, kdyby mě měla v jakémkoliv ohledu porazit. Dokonce i mé dopisy se staly podnětem k malé válce. Nestačí jí, že na ně neodpovídá, dokonce je odmítá přijímat. Musím pokaždé přijít s novou lstí a ani ta se mi vždycky nedaří. Že nechtěla přijmout dopis, který jsem jí zcela prostě podal, mě příliš neudivilo. Byl by v tom již určitý souhlas a já počítám s delší obranou. Po tomto pokusu, který jsem udělal jen tak mimochodem, vložil jsem dopis do obálky a využil jsem chvíle, kdy paní de Rosemont s komornou pomáhali při toaletě a poslal jsem ho po svém myslivci, jemuž jsem přikázal, aby řekl, že je to ona listina, o kterou mě prosila. Odhadl jsem správně, že se bude bát skandálního vysvětlování, kterému by se nemohla vyhnout, kdyby dopis odmítla. V skutku si ho také vzala. Můj posel, kterému jsem nakázal, aby pozoroval její obličej a který nevidí právě špatně, spatřil jen lehký ruměnec a spíše rozpaky než vztek. To už jsem si blahopřál, protože buď si dopis nechá, anebo když mi ho bude chtít vrátit, pak jí nezbude, než zůstat se mnou o samotě, čímž se mi naskytne příležitost s ní promluvit. Přibližně za hodinu poté vstoupil do mého pokoje jeden její služebník a odevzdal mi od své paní dopis jiného tvaru, než byl můj? Na jehož obálce jsem rozeznal písmo, po němž jsem tolik toužil. Rychle jsem jej otevřel. Uvnitř byl můj vlastní dopis, nerozpečetěný a pouze přeložený na půl. Domnívám se, že této ďábelské lsti použila z obavy, že bych mohl být méně citlivý na skandál než ona. Znáte mě. Nemusím vám tedy líčit, jak jsem zuřil. Nezbývalo mi však, než se ovládnout a chladnokrevně hledat jiný prostředek. Jediný, na který jsem přišel, je tento. Pro dopisy se zde chodí každé ráno na poštu, vzdálenou od nás asi 3/4 míle. K tomuto účelu se používá uzavřené truhličky, podobné pokladnici na milodary, od níž má jeden klíč pošmistr a druhý paní de Rosemont. Přes den tam vhodí každý své dopisy, kdy se mu zlíbí. Večer je odnesou na poštu a ráno zase donesou, co došlo. Tuto službu vykonávají všichni sloužící bez ohledu na to, jsou-li cizí nebo domácí. Můj sluha nebyl tentokrát na řadě. Vzal to však za jiného pod záminkou, že má co dělat tím směrem. Já jsem mezi tím napsal dopis. Adresu jsem napsal změněným písmem a dost se mi podařilo napodobit na obálce dižonské razítko. Toto město jsem zvolil, protože si osobuji stejná práva jako manžel a že se mi proto zdálo veselější psát jí z téhož místa. Ať už se zlobila, jak chtěla, dopis dostala. Spoléhám na její zvědavost, že si jej také celý přečetla. A to je vše, má krásná přítelkyně. Těšte se se mnou na nové události, které na sebe určitě nenechají dlouho čekat, neboť, jak mne již znáte, nerad něco ponechávám náhodě.

Paní de Tourvel, paní de Volange. Poslechnu, má drahá přítelkyně, vaši přátelskou radu. Zvykla jsem si dát vždycky na vaše mínění i věřit, že je vždy rozumné a opodstatněné. Připustím dokonce, že pan de Valmont musí být v skutku nesmírně nebezpečný, jestliže se dovede stavět takovým, jakým se jeví zde, a současně zůstat takový, jak ho líčíte. Ať už je jaký chce, žádáte mě, abych ho od sebe vzdálila. Proč to udělám? Udělám při nejmenším, co bude v mých silách. Zdá se mi však, že není prakticky možné, abych o to požádala jeho tetu. Bylo by to nezdvořilé jak vůči ní, tak vůči němu. Nemohu se také bez odporu rozhodnout k tomu, abych odjela já. Neboť vedle důvodů týkajících se pana de Tourvel, které jsem vám již vypsala, nemohl by mě pan de Valmont, kdyby ho, což je možné, můj odjezd rozladil, snadno následovat do Paříže? Nevypadal by ten návrat, jehož bych byla, nebo bych se alespoň zdála být příčinou, ještě podivněji než setkání na venkově, a to u někoho, o kom se ví, že je to Valmonova příbuzná a má přítelkyně? Není tedy jiná pomoc, než dosáhnout toho, aby odejel dobrovolně on. Vím, je to těžká věc přijít k němu s takovým návrhem. Protože však mu zřejmě leží na srdci, aby mi dokázal, že je ve skutečnosti počestnější, než se předpokládá, nevzdávám se naděje na úspěch. Jestliže odjede, jak si to přeji, učiní to v skutku z ohledu ke mně. O tom, že má v úmyslu strávit zde větší část podzimu, nemohu totiž pochybovat. Jestliže mou žádost odmítne a bude trvat na tom, že zůstane, budu mít vždycky dost času, abych odjela, což vám slibuji. To je, myslím, milá přítelkyně, vše, co po mně žádalo vaše přátelství. Spěchám, abych mu učinila zadost a abych vám dokázala, že přesto, jak plameně jsem snad hájila pana de Valmont, jsem nicméně ochotna nejen vyslechnout, ale i poslechnout rady svých přátel. Pokládám si za čest i nadále se těšit vašemu přátelství.

0: Markýza de Merteuil, Vicomtovi de Valmont. Právě mi, drahý Vicomte, došel váš dopis. Jestliže je datum na něm správné, měla jsem jej dostat o 24 hodin dříve. Ať už je to tak, či onak. Potřebovala bych na přečtení tolik času, že už by mi žádný nezbyl na odpověď. Raději vám tedy pouze potvrdím příjem a popovídáme si o něčem jiném. Ne, že bych vám měla co vyprávět o sobě. S podzimem nezbyl v Paříži snad jediný muž s lidskou tváří. A tak už jsem celý měsíc k umření hodná. A každý jiný než můj milý Belroš by již byl unaven důkazy mé stálosti. Protože se nemám čím zaměstnávat, bavím se s malou Volánžovou a o té si chci s vámi pohovořit. Nevím, jestli jsem vám sdělila, že mám již 3-4 dny tu čest být její důvěrnicí. Zajisté uhodnete, že jsem se zpočátku stavěla přísnou. Sotva jsem však spozorovala, že si myslí, že mě musí přesvědčit špatnými argumenty. Začala jsem se tvářit, že se mi zdají dobré. Ona je teď v hloubi duše přesvědčena, že vděčí za tento úspěch své výmluvnosti. Dovolila jsem jí, aby mu napsala a řekla: miluji vás. Aniž to tušila, zařídila jsem, že se ještě téhož dne sešla se svým dánceným mezi čtyřma očima. Ale představte si, ten chlapec je ještě takový hlupáček, že ji ani nepolíbil. Přitom píše moc hezké verše. Můj bože, jak jsou tihle oduševnělí lidé pitomí. Tenhle je takový hlupák, že mě tím až přivádí do rozpaků. Jeho přece jen nemohu vodit za ručičku. Právě teď byste mi zde byl velice užitečný. Jste s Dánceným natolik zpřátelen, že by vám důvěřoval, a jakmile by se vám již jednou svěřil, šlo by všechno jako na drátkách. Hleďte si tedy se svou pámbíčkářkou pospíšit, protože bych konec konců nerada viděla, aby Žerkůr vyvázl. Mluvila jsem o něm ostatně včera s naší Osůbkou a vymalovala jsem jí ho tak pěkně, že by ho nemohla více nenávidět, i kdyby již byla 10 let jeho ženou. Držela jsem jí především dlouhé kázání o manželské věrnosti. V tomto ohledu se mé přísnosti nic nevyrovná. Na jedné straně v ní tak utvrzuji svou dobrou pověstnostné ženy, která by přílišnou povolností mohla vzít za své. Na druhé straně v ní stupňuji nenávist, kterou hodlám obdařit jejího manžela. A navíc, konečně doufám, když jí namluvím, že lásce se smí odávat jenom ten krátký čas, který jí ještě za svobodna zbývá, rozhodne se rychleji, aby o nic nepřišla. Sbohem, Vicomte. Jdu se teď věnovat své toaletě a přitom si přečtu váš dopis.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: dodnes, že se zas spojí s hlasem mým.
1: A ještě jedna filmová připomínka dnes večer. Alena jako historická komedie na motivy jedné z povídek karlštejnských vigilií Františka Kupky. Vzpomínáte si? Romantická zápletka. Zatímco ve filmu si titulní role zahráli Vladimír Řepa a Miluše Zoubková, tak v rozverné rozhlasové úpravě je postarším platnerským mistrem Tomášem Vladimír Brabec a jeho mladou a svůdnou ženou Alenou právě Daniela Kolářová.
2: Paní Aleno,
3: snídaně je hotová. I pan Tomáš už je vzhůru, už se umývá. Hned se začne oblékat.
2: Jsem přece dávno oblečená. Den je jako korálek. A to si radši přivstanu, než si ho od rána kazit spěchem. Nenávidím spěch. Musím všechno vždycky pěkně pomalu vychutnat.
3: Že zrovna vstávání.
2: Všechno, co mám ráda. Napřed si pokaždé zopakuji, co se mi v noci zdálo. Já ti mám někdy sny?
3: Ani mi je nevypravuj. Když slyším po ránu cizí sny, je mi z nich zase na usnutí.
2: Pak se rozhlédnu, jak je venku a co se tam děje zajímavého.
3: Ráno?
2: To bys koukala. Pojď sem, něco ti ukážu.
3: Co to provádíš?
2: Otvírám okno. No, pojď blíž.
3: Okno do poctivé ložnice vdané paní?
2: Z ložnice, ne do ložnice, to je rozdíl. A jiné okno v tu stranu stejně nevede. Dávej pozor. Krátké jsou ty noci v máji. Škoda spát, když třešně zrají. Pojď do mý zahrádky. Ochutnej, že jsou sladký.
3: Nech už toho, za chvíli začnou u svatého Valentina zvonit na raní.
2: Psst, slyšíš něco?
3: Co tak asi? Nedělej hlouposti, zavři a pojď.
2: Neozývá se, to je divné. Jinak vždycky touhle dobou. Ještě jednou.

0: Ochutnej, že jsou sladký.
1: Teď! Věděla jsem, že se dočkám.
2: Co je to? No, no co to je?
0: Přece slyšíš, odpovídá mi.
2: Tam, z toho okna.
1: Kde pak z toho ne? Každý den zkouším uhodnout, z kterého, ale nejde to. Už od té doby, co se tohle jaro poprvé větralo.
2: Tamhle z toho, ne, vedle. No, počkej, tady se křesťané chystají na mši svatou a on místo toho napíšťalu jako nějaký pohan jeden. Styď se, paní Aleno.
1: Proč bych se já měla stydět?
2: Protože kdo ví, na co přitom myslí.
1: Viď, třeba na mne, představ si. Chvíle mi to zní smutně, až srdce usedá. Pak, jako by ho z ničeho nic popadla úplně ti zuřivá touha. Znáš to, člověku se tají dech a všecko. A nakonec se vždycky něco zlomí a jen tak něžně to zpívá.
3: Snad ho ještě ke všemu neznáš.
1: No, myslela jsem, že třeba ty. Znáš přece všecky kuchařky a hospodyně široko daleko a všecky klevety.
2: No dovol.
1: Nebo že by ses nenápadně kolem.

0: jsem poptala? Ne, myslela jsem, že nebudeš chtít. A mě by to tak zajímalo. Určitě není starý. Ošklivý také, nespíš krásný. No, kdo krásně hraje, musí být krásný, řekni. Možná syn šlechtice, chudý, poprvé sám v Praze, čeká, co ho tam potká. Nebo mladý kněz, smutný mladý kněz. A nebo aspoň student, nesmělý a plochý.
1: Obyčejný povaleč.
0: Povaleč by se touhle dobou ještě povaloval, ale když ráno otevřu okno, vždycky už je vzhůru.
1: Spíš bych řekla, ještě. Vrátil se teprve z hospody, smrdí česnekem a chlastem. Počkej, ještě najdu, nestydo, tu píšťalu ti přerazím.
0: Co děláš? Teď přestane. Víckrát ti nic neřeknu.
1: Jestli ho tak slyšel tvůj muž.
0: Tomáš přece nedoslýchá.
1: Zrovna, když neví, kde mu hlava stojí. Kubus nemohla pár dní počkat, než odjede do těch...
0: Než odjede do Antwerp.
1: Už odpovídám, do Antwerp. To je u moře, aby svěděla. Až někde zaplzní. Pak tu budeš 3 měsíce sama. Pro mě, za mě si dělej, co chceš.
0: To kdybych věděla, co chci, asi všecko. Ale co pak to člověk za jeden život stihne?
1: Slyšíš? Pospěš si, už zvoní na mši.
2: Tady od někud táhne. No, tady je vyložený průvan.
1: Dobře, dobře, však 7 nezboří.
2: Zas musí být někde otevřené okno. Kde je Alena? Že se v něm ukazuje?
1: Komu tak asi? Kuchá rybu.
2: Co?
1: Rybu. K obědu v kuchyni.
2: Nemusíš křičet, nejsem hluchý. Co má co kuchat? Kuchařka si ty. A cože je najednou tak tichá?
1: Vím já. Třeba je smutná, že ji odjedeš, pane Tomáši.
2: Ještě ráno jsem ji slyšel zpívat.
1: Tobě se taky zavděčit.
2: Co?
1: To se jen dělala veselou. Nechce ti stěžovat loučení. Už tak máš tvář celou ustaranou. I břicho ti opadá. Ruce se ti třesou.
2: Co říkáš?
1: Že se ti třesou ruce.
2: Já slyším. To jen v tomhle domě nikdo neumí pořádně mluvit. Ruce? Nesmysl. Kdo jak živ slyšel, že by se platnerskému mistrovi třásly ruce? Tyhle ruce náhodou ještě dovedou udělat drátěnou košili jako žádné jiné v Praze. Jednu u mne koupil i král Jan.
1: Hezky dávno a dodnes nezaplatil.
3: A třesou se ti.
2: Když tak, že mám starost o Alenu. Odcestovat a nechat doma mladou ženu? No to je zrovna jaro, nejzrádnější čas.
1: Ono je to jedno, v zimě jsou zase dlouhé noci.
2: Cože se dělo v noci?
1: Nic. Říkám jen, že v zimě jsou zase na cestách vlci.
2: Až odjedu, za všechno mi ručíš ty.
1: Proč ne? Stejně budu první, na kom si vyliješ zlost.
2: Svět je plný pokušení a za pokušením vždycky v zápětí přikluše přich. Tak budeš Alenu chránit už před tím pokušením. Na noc pokaždé zamkneš dům?
1: Jakoby to stejně nebylo na mě, to by byl rámus, kdybych se nestarala.
2: Klíč si necháš do rána pod polštářem, jak Alena vyjde z domu, půjdeš s ní každý krok.
1: Jak pak ne, k sousedkám na trh i do kostela.
2: Ovšem, že i do kostela. Každý den a to hned na raní. No co koukáš?
1: Říkáš, na raní?
2: Na raní. Ona, abys při mši usnula.
1: Paní, tu bude chutinka bez tebe opuštěná a na raní. Všichni chodí až před polednem, na hrubou. Aspoň by se trochu dostala mezi lidi.
2: Právě, že všichni. Každý hejsek mi má okukovat.
1: Ono jí neubude. Bral jsi si a to ti nevadilo, že je mladá a hezká. Co pak za to může slunce, že se za ním otáčejí slunečnice?
3: Co?
1: Co pak za to může voda, že se jí chce napít žíznivý?
2: Jaká voda zase?
1: Je to snad vina lučního zvonku, že do něho vnikne čmelák.
2: Co? Nemyslíš, že tě neslyším? Já ti dám luční zvonek. Já ti dám čmeláka, nestyš. Žádný čmelák nemá kam vnikat.
0: Musíš se na cestu pořádně nasnídat, Tomáši. Vždyť je to naposledy. Přidej si ještě tu zapraženou polévku, je dobrá, věď? Kdy ti takovou zase někdo uvaří?
2: Tak už přestaň plakat, Aleno. Jak mi mám při tom chutnat?
0: Taky si ještě ukroj kousek slaniny. V tom světě určitě nenajdeš tak pěkně prorostlou jako doma.
2: Taky mi bylo zloučení všelijak, abys věděla. A vidíš, teď odjíždím úplně klidný.
1: Já bych klidná nebyla. Kolem lípy na dvoře se proháněli netopíři celou noc.
2: Povídám klidný a taky moudřejší. Ze dvou věcí má člověk udělat vždycky tu, kterou pak už nemůže neudělat. Pořád jsem nevěděl, jak všechno zařídit, až budu pryč, ale pak jsem se rozhodl a ulevil se mi. Jak je jednou rozhodnuto, je rozhodnuto na věky. A k čemu ještě plát?
1: Neříkej na věky, běhá mi z toho slova po zádech mráz. Na věky je na člověka moc.
0: Já ti příliš nerozumím, Tomáši.
2: Nemusíš.
0: Ale opravdu se tady bojím zůstat sama. Trošičku se bojím.
2: Nesmysl. Čeho?
1: Netopíři jsou zlé znamení, drží se pekla.
2: Ještě ty, babo, stráž.
0: No, čeho? Večer třeba uslyším venku kroky.
2: Dům bude na zámek. Tak co?
0: To právě nevím, co. Nebo se v noci probudím, do ložnice mi svítí měsíc.
2: Pověz přes okno šátek.
0: Jenže mě to pokaždé spíš láká, abych otevřela.
2: No, v nejhorším, když se ti těžko dýchá.
0: Takový neklid, víš?
2: Ložnici máš až u půdy, tak co se může stát?
0: Možná právě něco, co se už nemůže nestat, jak povídáš.
2: Tak zkrátka neotevřeš. A je to. Noc je na spaní a na žádné strachy.
4: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: S Danielou Kolářovou se dnes rozloučíme symbolicky ještě jednou, tak říkajíc s dopisem v ruce. Totiž pro audiopodobu korespondence Jana Wericha a Jiřího Voskovce jí připadla malá role Zdenky Werichové, která se v našem drobném archivním střípku teď na závěr potkává na stránkách dopisního papíru s Jiřím Voskovcem Josefa Abrahama. Dobré dny, přátelé.
6: 23.6.1975. Zdenka Werichová, Voskovcovi. Milý Jirko, zapomeňte na včerejší dopis. Ráno zvonil zvonek a já v domnění, že je to pošťák. Za dveřmi Jan v županu. Felčaři ho pustili domů skoro na celý den. Jan je ve výborné náladě. Jedl. Přišli jeho kámošové a zdá se skoro dobrý. A tak doufám, že se vše k lepšímu trvale obrátí. Zítra musí k očnímu lékaři a tak čekám na zprávy. Nezlobte se, že jsem vás vyděsila, ale on mi připadá jako babička černošická, která každou chvíli strašila, že umře a za pár chvil byla zase jako čečetka. Máme tu vlhká vedra, je hnusné počasí. Jen u nás na zahrádce, kde vše kvete a je chládek, se dá vydržet. Držte palce, co nejdříve napíši. S pozdravy, vaše Zdenka.
7: Jo, někdy si říkám, chtěl bych se podívat domů. Letět někam do Evropy, tam si sednout na helikoptéru, vznést se a přistát na otočnici na Sázavě. Na té velké louce u řeky. Jmenuje se Otočnice, poněvadž se tam prej svatý Prokop otočil, když měl zapřeženýho čerta do pluhu, než vyoral tu brázdu. Na jejímž okraji jsem se narodil. No tak tam takhle k večeru v létě přistát. Dojet si na kole k pekaři královi pro čerstvý bledý housky, takový nikdo jinde nepeče. Dát si je s mlíkem a medem lesním, pak si povídat s bráchou, jít si za soumraku zaplavat v řece, pak se mírně s ním ošlehnout vínem nebo žitnou a za svítání se zase v té helikoptéře vznést a pryč. Ale i tahle helikoptéra do Sázavy, to je jenom taková představa. Víte, nostalgie, to není stesk po místě. Nýbrž po čase, po mládí.